svátek Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal.

prodám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

Nedvědova kijovská hospoda a Laichtovo solo na Lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

je zase po pouti. Vracíme se domů od malinů. Čas hlídají, teď kránu už jen kohouti.

Hergot kruci zase přines kůlový. Ale příště, fakticky už příště, jen neslibuj, Olino. Hele, tady tohle parkoviště, zde přece stála hospoda Frimlovy, Frimlovy. A zde se čůralo a tam se pivo točilo.

Hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

Vojenským ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné, ale v současné době by to stálo za zvážení.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalmanová jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval, tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateau de Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpívačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. Jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

Čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme ji přitvrdit samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské bluzové.

0: to je vše.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím. Kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marian tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Trojníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
2: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
1: A co se ti stalo?
2: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
1: Už ti ho dali.
2: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí, až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buď mě budou na 113 let.
1: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si, Šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
4: Já jsem klidný.
3: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti.
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno. Podívej, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých lesů?
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý a v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, takže to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku, spíš.
1: No, tak očkování, no. No. Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikdy zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii, kde...
2: Z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říkali, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, jo, ne jo. O naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským, proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipchav.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře. Pozdravujte Jardu, děkujeme
3: moc. Díky, nashledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchýně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Takže si myslí, že jejich babička je Heger?
8: To oni nevěděli ještě, kdo to je.
7: Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
8: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
7: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup, provedeš něco, aby si tě hned zpočátku zapamatovali, jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal.
8: Tak jsem se lehce opřel o ten plůtek. Naskočil jsem, dopadl jsem, plůtek mezi mýma nohama. Moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na záfraží. Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, že jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala? Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi. Jo. Ale ten plůtek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes plůtek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
3: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
2: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
3: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
3: spíš jako
2: laskavé. Takže ty štipy se zakládají napravdě nebo ne?
3: Já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle
3: no, možná některý jsou.
2: Jako... To je speciální kategorie vtipek, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o tchyních.
3: Ano.
2: A je to takhle prostě
3: se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
3: Tak já mám naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
3: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
3: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: zasloužili nějakou... kopou, tunelujou. Zahrady. Staví metro, jak zpíval, když si třeba taky.
3: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
3: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti... Jak si, jak je ženský rod? Krtka... Krtek a ona je krtice? Krtice?
2: To myslím, že je to krtčí samička.
3: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí,
3: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej
2: ano.
3: Nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak jo. Dostaneme se k té písni. Dobře. Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dál proti nasadil.
3: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
2: Aha,
3: a jeho setkání
2: Mirek
3: s Verichem
2: proti Mirkovi.
3: Ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček, stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den.
2: Dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Eskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře, my vás děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechoví rodiče, jako
9: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zase dali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako, podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No tak, to je součást Třebiče.
9: Je to, na samozřejmě.
8: Ale Navrátil.
9: Olda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to teorii
8: znám. Tam byla
9: znám,
8: taková, no. Totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni mu řekl, můžete bydlet u nás tady na mlíně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: Ale počkej, ale řekni, možná jste nezřejmě...
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Není to pravda, není samozřejmě, to pravda. Že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Lidi je žerou, jako takhle. Žerou,
9: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to
9: jako,
8: mě Peca říkala,
9: že tam... Mimochodem, teda ta Nedošínská. To Nedošínská, teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se. Tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo? Víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí. A těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodůlkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem běhnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říká, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všechny číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Teď jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující otázka.
1: To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatně. A modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav jako Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
2: Není, Ježíš Maria, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku, šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáčník.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
6: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělali ty novoroční projevy? Přetáčeli se?
3: Přetáčeli a vysílali se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to
2: bylo... Bylo to hlídané, sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může tak na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo a první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to
3: svěsitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Římtáčka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
2: Ano, zdravím.
1: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuji.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnuto, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie je již 18letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale tu bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18letá. Važme si toho. Važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého. Zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letušku. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už jenom pár minut.
2: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní Humoriády. Zítra boj o další knížky a další hosta. To bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Hlinsko získalo dotaci na novou cyklostezku. Moravská Třebová začala stavět nový chodník z okrajové části Udánky směrem k nádraží. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Hlinsko začne se stavbou cyklostezky do sousedního Jiníkova. Město uspělo se žádostí o dotaci a od státu získá 17 milionů korun.
3: Celkové náklady pak budou přes 20 milionů korun a rozdíl zaplatí obě sousední radnice. Práce by měly začít ještě v létě a podle podmínek smlouvy by měla být stezka dokončená za 5 měsíců. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Udánkách místní části Moravské Třebové začala výstavba nového chodníku. Dělníci v první etapě vybudují zhruba 250 metrů dlouhý úsek, který zvýší bezpečnost pohybu pěších. Součástí projektu bude taky nové veřejné osvětlení, upřesňuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: První etapa by měla být hotová zhruba do jednoho měsíce a bude stát zhruba 2 miliony korun. Provoz bude omezen, kdy při budování chodníku bude vyhrazeno pracovní místo posuvné.
2: V Pardubicích v Jesničánkách vyroste nový bytový dům s přibližně 30 byty. Developerská společnost plánuje na konci ulice Na Záboří, nedaleko konečné trolejbusu, postavit pětipodlažní objekt. Vznikne ve vnitrobloku mezi stávající zástavbou vedle garáží. U domu bude taky zhruba 30 parkovacích míst, tedy stejný počet, jako je bytů. V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na Jihomoravě požáry. Lidi by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, nejlépe s delegátem přímo na místě.
5: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
2: V Česku neexistují jednotná zákonná pravidla pro slevu ze zájezdu. Většinou se ale cestovní kanceláře a soudy řídí takzvanými frankfurtskými tabulkami, podle kterých je třeba při změně hotelu nárok na slevu až 25%.
1: Počasí.
2: Před námi další slunečný den. V Pardubickém kraji bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Varování máme z Pardubic na příjezdu do města ve směru od Sezemic u kruhového objezdu, který je u Lidlu, je porouchané bílé auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 4 minuty po 5. hodině, středa 24. června, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Podíváme se za chvíli do Krušných hor, kde začala sloužit Klenova bouda, horská chata postavená ze dřeva, kamene, skla, ale taky takzvaného konopného betonu. Kde přesně stojí a komu by měla sloužit, tak o tom uslyšíte právě za pár chvil. Hrát budeme Karla Zicha, jeho parádu, taky Olgu Lounovou, s ní zamíříme k výškám, bude i Madonna, Valdemar Matuška nebo Olympici. Tak vám přejeme hezké probouzení a taky pěkný poslech, ať už jste kdekoliv.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, za 3 minuty bude 17:15, středa 24. června. Sevastopol, největší město na ruském anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, je bez elektřiny v důsledku ukrajinského útoku. Uvedl to dnes Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev. Protivzdušná obrana zničila nad Sevastopolem 9 ukrajinských dronů, zásah ale utrpěla energetická infrastruktura. Podle AP se ukrajinské ozbrojené síly snaží strategicky důležitý poloostrov izolovat. Na Krym čím dál častěji a intenzivněji útočí ukrajinské drony. Jejich cílem je ropná a plynárenská infrastruktura nebo mosty spojující poloostrov s pevninou. Cílem útoků je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině. Na poloostrově v poslední době panuje nedostatek pohonných hmot a nově úřady zakázaly jejich prodej civilistům. Obyvatelé se musí vypořádat taky s odstávkami elektrického proudu. O 17:30 uslyšíte další zprávy. A teď zamíříme do Krušných hor. U Božího daru zahájila provoz Klenova bouda. Nová horská chata bude sloužit hlavně spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům anebo školám. Finančně projekt zajistila nezisková organizace Liga lesní moudrosti. Ta za něj zaplatila více než 40 milionů korun. Reportér Zdeněk Trnka přináší víc informací.
1: Bylo to krásné místo, strašná bouda, nebyla tady voda. Voda byla v prameništi asi 200 metrů a čerpala se takovým strašným strojem, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a fungovat a bylo to velmi dobrodružné.
2: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
1: Areál by měl fungovat celoročně. Přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláváním dětí a mládeže.
2: Klenová bouda je postavená ze dřeva, kamene nebo konopného betonu. Stavbaři využili také dusanou hlínu a sklo. Náklady na provoz budou minimální.
1: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem a tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé, aby nás to bavilo.
2: Právě tuhle stavbu si teď přichází prohlédnout první návštěvníci. Slavnostní program otevření objektu doprovází ukázky tábornických dovedností.
3: Topni si naproti tomu terči, do kterého chceš střílet.
4: Takhle?
5: Střílel jsem a střílel jsem nejlepší do žluté.
6: Hodně se mi to líbilo, jako hodně z toho bolí ruka.
7: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň křesáním, někomu to jde líp, někomu hůř, ale většinou jsou dost urputný na to, aby se jim to nakonec povedlo.
2: Střelba z luku, správné založení ohně, vyřezávání ze dřeva, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
1: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil vlastně woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
2: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy, které včera pozdě večer způsobila porucha rádiového spojení, znovu rozjeli první vlaky Deutsche Bahn. Příčina poruchy zůstává neznámá, informovala agentura DPA. Další zprávy uslyšíte o 17:30 a co dnes budeme sledovat na východě Čech, tak rozhodně v Pardubicích výsuv mostu kapitána Bartoše. Vedení města a zástupci zhotovitelských společností představí to, jak výstavba pokračuje, technologii výsuvu, mostní konstrukce a další harmonogram projektu. Na místě bude náš reportér. Taky na zámku Pardubice budou novináři, konkrétně při prohlídce stavby návštěvnického centra a expozice přírody za účasti vedení Pardubického kraje. V Lanškrouně budou jednat zastupitelé v multifunkčním centru Le Art. Na programu je třeba prodej podílů ve sportovní hale Pardubickému kraji, pozemkové transakce nebo závěrečný účet města za loňský rok. V 9 hodin bude tisková konference města Svitavy. Dozvíme se o kampani Staň se Svitavákem. Tu chce město motivovat obyvatele města k přihlášení k trvalému pobytu. Bude i projekt Staré kolonie k řešení, tedy nová lokalita určená pro bydlení, anebo mechová stezka v rekreační lokalitě Brand. A u sousedů bude briefing ke vzpomínkovým akcím z tého 60. výročí bitvy u Hradce Králové. Uskuteční se v Muzeu východních Čech. Počasí. Čekáme ještě pořádně horký týden. Dnešek ten nabídne teploty mezi 28 a 31 stupni Celsia. Na horách to bude do 25. Bude slunečno a na obloze tedy jasno až polojasno. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů, po ránu i klidno. Rozptylové podmínky, ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Vedra budou vrcholit o víkendu, kdy se dostaneme až ke 40 stupňům Celsia. A my se vydáme do Litomyšle.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Už jsme vám říkali o vlacích v Německu, o záhadném technickém problému, který je zastavil, ale vlaky už teď zase jezdí. Cestujete rádi právě vlakem? Kam jste naposledy jeli? Možná vás o prázdninách čeká nějaká taková letní jízda po kolejích. Předškoláků se ptala Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je vagón?
2: Třeba od kamionu, nebo od vlaku, nebo od nějakého auta.
3: Vlak je třeba, když potřebuješ pracovat s ním v nějaký firmě, tak si ho koupíš a budeš s ním jezdit a budeš v tom mít nějaký hlínu třeba a tak dále.
1: A ty víš, co to je vagón?
4: Jo, vím. To je takový vagón, který tady je třeba před ním a za ním jsou takové takový vagón, který mají kola a potřebují tam být koleje, aby po nich mohli jezdit. A taky, když jsi třeba někde, kde se dá vidět v nějakém vlaku, tak si tam můžeš koupit jídlo, pití.
1: Co všechno vagón vozí?
4: Hlínu nebo beton.
2: Uhlí, hlína, beton.
4: Takový cihle třeba, kov, kameny může nosit.
1: A může vozit i lidi?
4: Ne. Ale v tom vagónu ne, jenom v normálním vlaku.
1: Kolik vagónů může mít vlak?
2: 10.
4: 33, 8, anebo 9, nebo 10.
1: A co je v jídelním vagónu?
2: Kucháři a tam mají takovou jídelní obchůdek malej.
1: A co všechno v tom obchůdku máme?
2: No nějaký věci, co umějí uvařit.
4: Třeba hranolky s řízkem nebo...

0: a my budeme číst zprávy, konkrétně to udělá Otagu Twirt.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Městský obvod Pardubice 6 chce svolat mimořádné zastupitelstvo kvůli podezření na manipulaci s veřejnými zakázkami. Na svém jednání se na tom shodli koaliční zastupitelé. Zasedání by se mohlo uskutečnit pravděpodobně příští týden. V Chrudimi dnes pořádají tradiční akci Bezpečné prázdniny. Má upozornit na zvýšené riziko úrazů dětí během volna a připomenout jim zásady první pomoci. V městském parku budou připravené ukázky práce zdravotníků, policistů, vodních záchranářů nebo kynologů. Letošní Pardubický sportovní park nabídne speciální program taky pro seniory. Ve čtvrtek 6. srpna na ně čeká několik stanovišť, kde si vyzkoušejí různé pohybové aktivity. Jde o pilotní projekt zaměřený na podporu aktivního životního stylu starších lidí. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Ankaře. Přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená, v některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi na silnici 1/36.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Středa 24. června, teď jsou 2 minuty po 17:30 a zpívá Ilona Čáková.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: tolik Vladimír Mišík a jednohubky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my u jídla zůstaneme 6 minut před 6:45. Budeme číst z novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Celozrnné obiloviny, luštěniny, ryby, potraviny s vysokou výživovou hodnotou, které děti často odmítají. Zaměstnanci pardubických školních jídelen proto prošli speciálními semináři. Vzdělávací cyklus byl rozdělený do dvou navazujících částí. První seminář byl v ukázkových prostorách společnosti Multi.cz v Pardubicích. Tam se účastníci seznámili s novým spotřebním košem, hygienickými zásadami a možnostmi přípravy pokrmů na moderních gastronomických technologiích. Druhá část se uskutečnila v kulinářské akademii Grosseto v Průhonicích pod vedením šéfkuchaře a lektora Jiřího Rojta. Tam byl důraz kladený na praktické ukázky vaření. Kuchaři se tady učí vařit zdravěji, víc najdete třeba na webu pardubického deníku.
1: Vysoké Mýto reaguje na opakující se problémy spojené s nedostatečným povědomím zahraničních pracovníků o třídění odpadu. Nechalo vytisknout informační letáky v 5 jazykových mutacích, které vysvětlují, jak se třídí, ukládá i platí odpad. Dopis nechali přeložit do ukrajinštiny, polštiny, angličtiny, španělštiny a filipínštiny. Kromě jiného upozorňuje, aby lidé odpad neroznášeli po odpadkových koších po městě anebo ho neukládali okolo domů. Ve městě žijí až 2000 cizinců, napsala Mladá fronta dnes.
0: Přes 13 let zajišťovala návštěvnický provoz broumovského kláštera společnost Klášter Broumov servisní. Od pátku organizují prohlídky sami benediktíni. Zatímco ti považují novou situaci za konečnou, bývalý provozovatel je připravený prohlídkovou činnost obnovit. Mezi oběma subjekty navíc hrozí soudní spor. Benediktinský klášter v Broumově byl založený ve 14. století. Stávající areál je unikátní barokní památkou z dílny architekta Krištofa Dietzenhofera a jeho syna Ignáce Kiliána. Ročně ho navštíví 60 tisíc lidí. Od roku 2012 pro ně provoz zajišťovala společnost Klášter Broumov servisní. Co se přesně děje v Broumově a proč tam vzplál spor o to, kdo bude provázet, to si můžete přečíst na stránkách pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Za minutu bude 6:15. Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 24. června. Jdeme se podívat do Slatiňan na nové místo. V 18:30 tam vystoupí skotský indie folkový písničkář Lewis McLaughlin a to bude součást jeho vůbec prvního koncertního miniturné po Česku. Jedná se o velmi talentovaného mladého interpreta, který si postupně získává pozornost na současné britské indie folkové scéně. Jestli ho tedy chcete slyšet, máte možnost dnes v podvečer ve Slatiňanech. Hudebního programu v Pardubickém kraji ale mnohem víc, třeba v Přelouči na Masarykově náměstí, tam budou tradiční letní středeční koncerty. Dnes Buď fit, orchestr základní umělecké školy Přelouč a všechny koncerty potrvají až do 2. září, kdy tedy skončí tenhle letní seriál. A v pardubických Bubeníkových sadech bude v 17 hodin Přeloučská dechovka Vladimíra Kosiny. Jsou to promenádní koncerty a hudební produkce 2026, které taky pokračují v Bubeníkáčích. Počasí. A budou tropické teploty. Dnes naměříme 28 až 31, na horách 22 až 25 stupňů Celsia, k tomu jasno až polojasno. Přesto ani dnešek nebude nejteplejším dnem tohoto týdne. Zatím to vypadá na neděli, kdybychom se měli dostat skutečně až ke 40 stupňům Celsia. Zpátky k dnešku, tedy ke středě, vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 15 km za hodinu, teď i úplné klidno. Rozptylové podmínky jsou kvůli tomu zatím mírně nepříznivé a podobně to bude vypadat i večer, ale přes den by měly být dobré až velmi dobré.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Na svatého Jána otvírá se k létu brána, anebo nekukáli kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok. Právě Jan je dnes v kalendáři, tak my zdravíme všechny Honzy. Pánové, přejeme jenom to nejlepší k vašemu dnešnímu svátku ve středu 24. června. A je to taky den docela zásadní pro bylinkáře. Na svatého Jána se totiž sbírají bylinky, které mají největší sílu. My je s jazykovědkyní Dagmar Vagincovou, pravda, sbírat nebudeme, ale čeká nás jejich jazykový rozbor. Některé bylinky mají opravdu kouzelné názvy. Jak vznikly, tomu se budeme věnovat v radioporadně po 11. hodině. Možná byste měli taky nějaký dotaz na naši expertku, tak klidně pište na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Zaměříme se tedy na názvy bylinek v dnešní dopolední radioporadně. Tak to byl tip, co poslouchat po 11. hodině a co poslouchat po 13. hodině, tak to je pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. Koho tam uslyšíte a jaké budou otázky, to už řekne sama Alex.
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Střední školy Pardubického kraje čekají přes léto opravy. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho kritizuje. Ruskem okupovaný Sevastopol na Krymu je bez proudu. A dnešek bude slunečný, teploty až 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Do některých středních škol Pardubického kraje nastoupí s prázdninami stavbaři. Budou pracovat na zakázkách, které není možné dělat za běžného provozu. Hejtmanství uvolní na letní opravy škol 30 milionů korun. Nejvíc peněz půjde na obnovu plynové kotelny a topení na gymnáziu v Ústí nad Orlicí.
4: Stavební akce za skoro 4 miliony korun by měla přispět ke snížení energetické náročnosti budovy gymnázia. Stejnou částku dá kraj i na dokončení výměny osvětlení na střední škole stavební ve Vysokém Mýtě a další 3 miliony korun zaplatí i za rekonstrukci sociálních zařízení, vzduchu, techniky a osvětlení na střední zahradnické škole v Litomyšli. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: V krajském kole jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje zvítězila obec Studnice. Porota ocenila zejména její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do všech oblastí života obce. Letos se do krajského kola přihlásilo rekordních 21 obcí.
5: Druhé místo získal Žernov jako průkopník v oblasti moderní energetiky a bronzová příčka patří obci Sněžné za výstavbu vodojemu. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci si odváží Choteč, kde místní vysadili na 1000 stromů. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí pak získal Dubenec, a to za propracovaný systém protierozních opatření. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale dojde k jejímu spolitizování, pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
6: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura, tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
3: Koalice opoziční výhrady odmítá. Opozice je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šefa místní správy za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. Kvůli konfliktu na okupovaném poloostrově zrušila ruská samospráva letní dětské tábory. V celé oblasti je velký nedostatek pohonných hmot. Sport. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloreda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích třech letech. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením stále počítejte na silnici 360 u Lanšperka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak jste slyšeli, studnice vesnice roku Královéhradeckého kraje 2026 v našem kraji zvítězila Vraclav, právě starostu této obce z Orlicko-Ústecka přivítáme ve studiu krátce po 8:30. Tak rozhodně poslouchejte Český rozhlas Pardubice. Řeč teď bude o fotbale. Hráči Kolumbie zvítězili nad Kongem 1-0 a ve skupině K světového šampionátu jsou bez ztráty bodu v čele. Zápas rozhodla branka Daniela Muñoze v 670. minutě. V posledním kole se Kolumbie utká o prvenství ve skupině s Portugalskem a Kongo, které má na konti jeden bod za remízu s týmem Cristiana Ronalda, bude bojovat o možný postup s Uzbekistánem. Tímto zápasem, tedy tím dnešním Kolumbie-Kongo, skončilo druhé kolo základních skupin. Závěrečné začne večer, nejdřív ve skupině B. 3 hodiny po půlnoci pak odehraje v Mexiku proti domácím svůj zápas i česká reprezentace. A pardubičtí fotbalisté, ti jsou v plné přípravě na nový ligový ročník, mění se i kádr, který výborně zvládl jarní část minulé sezóny. Víc o programu týmu i změnách v mužstvu uslyšíte kolem 6:50. A sportu se budeme věnovat i za pár chvil, kolem 6:10. Nová aplikace anebo sporty, které si můžou vyzkoušet seniori. Jubilejní 10. ročník Pardubického sportovního parku nabídne hned několik novinek a rekordní počet stanovišť i klubů, které se tam představí. A ještě pojďme na muziku, písničky, které nestárnou, Lenka Filipová, Scott McKenzie, Helena Vondráčková a na začátek si vezmeme Černý brejle se skupinou Reddy Kirken a Michalem Hruzou.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Nosím černý brejle,

0: Letí to. Pardubický sportovní park letos slaví 10 let. Za dobu své existence přilákal do areálu v parku na špici více než 100 000 dětí, které si mohly vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Organizátoři na letošní jubilejní rok připravili několik novinek, knihu mapující desetiletou historii akce, program nejenom pro děti, ale taky pro seniory a vlastní mobilní aplikaci. Tu si můžou zájemci stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů už teď. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková zjišťovala, co všechno nabídne. Tak poslouchejte 2 minuty před 6:45 ve středu 24. června.
1: Máme tady novinky, které se propisují z webu, rychlej rozcesník typu program na jednotlivé dny, kde si můžu dát do oblíbených zajímavé události. Je tady digitální hrací karta, kterou si vlastně můžu naskenovat a pronést si do telefonu.
2: Mobilní aplikaci sportovního parku Pardubice představuje Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision. Novinka přináší řadu užitečných informací pro návštěvníky akce, včetně mapy parkovišť. Už teď si v ní mohou zájemci prohlédnout také jednotlivá sportovní stanoviště a přečíst si podrobnosti o klubech.
1: Tady jsou veškeré vlastně body sportovišť, je tady fanzóna, každý stanoviště sportovní má svoje číslo, písmenem jsou partnerská stanoviště označený nebo turistická centra, ikonkou.
2: Takže už teď se dá stáhnout ta aplikace a vidět, co kde bude.
1: Ano.
2: Třeba stanoviště 7.
1: Na stanovišti 7 můžeme vidět, že tady je Karate Lions Pardubice, zapsaný spolek, a Might Sport Pardubice.
2: V parku na špici, ale také u automatických mlýnů a sfér bude letos rekordní počet stanovišť. Do akce se navíc zapojilo více klubů než v minulých letech, doplňuje manažer Pavel Stara.
3: Více jak 60 klubů plus, který budou na jednodenní, nech se tam otočí nějakých 80 jako subjektů. Stanovišť máme letos 24 plus 8 variabilní, tak jsme taky se rozrostli. Máme tam i úplně nový sport, čebumba, takže na to jsme taky zvědaví. Nově budeme dávat dárek, pokud absolvují úplně všechny stanoviště.
2: Letošní sportovní park nabídne program nejen pro rodiny s dětmi, ale nově také pro seniory. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: Takže jeden den bude speciálně i v rámci sportovního parku věnován této cílové skupině, aby nebyly v roli v uvozovkách pouze doprovodu svých vnoučat. Tak bude vytvořena pro ně speciální zóna, kde budou sportoviště a stanoviště, které oni si budou moci bezpečně aktivně vyzkoušet.
2: 10. ročník Pardubického sportovního parku začíná 1. a skončí 9. srpna. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, 3 minuty po 6:45, odborníci na střevní bakterie, statistické modely a algoritmy, anebo třeba na vývoj krajiny od pravěku po středověk, dnes převezmou prémii Otto Wichterleho. Cenu Akademie věd udělí 23 laureátům, kteří získají 330 tisíc korun rozložených do 3 let. Ocenění se udělují vědcům do 35 let, kteří ve svých oborech dosahují špičkových výsledků. Ocenění nese jméno profesora Otto Wichterleho, českého chemika, proslulého hlavně objevy, které vedly ke zdokonalení a rozšíření měkkých kontaktních čoček. Po listopadu 89 Wichterle stanul v čele Československé akademie věd. Ocenění se uděluje od roku 2002, zatím ho podle Akademie věd dostalo více než 560 laureátů a laureátek. Teď pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Znovu slunečný teplý den, jasno nebo skoro jasno, teploty až do 31, na horách do 25 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lhůta záruční skupiny Slza nás přivádí ke spotřebitelskému servisu Českého rozhlasu Pardubice. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí tak zkažení potravin. ČTK to řekl mluvčí komory Marek Zemánek. Kompletní přehled pravidel pro bezpečný nákup a skladování potravin v horkých dnech najdete na informačním webu Potravinářské komory. A dnes se ptáte na závadu, která vznikla při opravě spotřebiče. Kdo ji má odstranit a jak rychle, to už doplní spotřebitelský rádce Josef Černý. Ptejte se i vy na e-mailu s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Paní Teodoře se stala následující věc. Při záruční opravě mrazničky opravář poškodil těsnění. Chybu přiznal a slíbil vadu odstranit, jenomže prý těsnění nemůže sehnat. Paní by ráda věděla, jak dlouho musí čekat. Paní posluchačko, odpověď je jednoduchá. Oprava musí být provedena do 30 dnů, a to od nahlášení původní závady, pokud ovšem opraváři nebo prodejci nepodepíšete souhlas s prodloužením lhůty. Po jejím uplynutí můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz. Život je

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Otaku Twirt a další ranní zprávy.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Do některých středních škol Pardubického kraje nastoupí s prázdninami stavbaři. Budou pracovat na zakázkách, které není možné dělat za běžného provozu. Hejtmanství uvolní na letní opravy škol 30 milionů korun. Ve Svitavách budou během letních měsíců častěji vyvážet odpadkové koše. Hlavně v centru města a v rekreačních lokalitách se totiž rychleji zaplňují, často i odpadem, který do nich nepatří. Chrudim bude mít vlastní šifrovací hru. Stezku má tvořit 10 zastávek s QR kódy, které budou obsahovat hádanky a taky návod, kam pokračovat. Autoři tak chtějí netradičně představit důležité památky nebo třeba zákoutí města. Klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidé cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před nimi varují kvůli pokračujícímu suchu. Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, jasno až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále zavřené. Některé vedlejší silnice v okolí Sezemic kvůli výstavbě obchvatu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 7 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Pardubice, je středa 24. června a my s Otou Gutwirtem otevřeme dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
1: Začínáme v pardubickém deníku. Ten se věnuje semaforům centru Pardubic. Skoro 20 dopravních nehod za 5 let si vyžádala křižovatka na pomezí Palackého třídy a ulice K Polabinám v Pardubicích. Silničáři se v průběhu května pokusili problémy vyřešit a nově spustili dynamický provoz světelné signalizace. Ta však nefunguje ideálně a podle expertů zde navíc překvapivě chybí vodorovné značení. Podrobnosti v pardubickém deníku.
0: Velká novinka čeká brzy návštěvníky v dějišti největší bitvy na českém území. Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové otevře ke stému 60. výročí střetu novou expozici a s ní představí mobilní aplikaci z prvky rozšířené reality, která provede blízkým i vzdálenějším okolím muzea. Aplikace má formu interaktivního komiksu, který návštěvníkům představí válku ze 4 různých pohledů. Část děje se odehraje přímo v muzeu, pro pokračování ale musí vyrazit na samotné bojiště. Organizátoři nechtěli, aby zájemci přijeli jenom do muzea, prohlédli si ho a odjeli. Cílem je připomenout místo v celé atmosféře, aby se prošli a nasáli autentické reálie. Bojiště je obrovské, má cyklotrasy i naučné stezky, může jít o pozoruhodný výlet po hezké krajině, říká náměstek ředitele pro výstavní činnost Stanislav Hrbatý z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Pouť do roku 1866 s rozšířenou realitou, víc si můžete přečíst i se trochu podívat v Mladé frontě dnes.
1: Deník N se věnuje zániku povolání v posledních 10 letech. Hlavně kvůli technologickému vývoji zmizela třeba obsluha videopůjčoven, spojovatelé, pokladní v bance nebo pasivní telefonní operátoři, jak vyplývá z dat pracovních portálů a agentur. Ubývá i nástrojařů, řidičů nákladních aut, obsluhy obráběcích strojů a prodavačů. Tam zase bývá důvodem náročnost získat pro takovou práci zaměstnance. Za mizením pozic ale může být i jejich přejmenování. Třeba firmy v současnosti málo kdy hledají sekretářky, spíš office manažerky.

0: Dvě minuty zbývají do 6:45, středa 24. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Armáda Jižní Koreje uvedla, že v noci na dnešek zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice. Informovala o tom agentura Yonhap s odvoláním na jihokorejské armádní velení. Podrobnosti k případu Seoul neposkytl, jestli voják zběhl do Jižní Koreje úmyslně, zatím není jasné. Další zprávy nabídneme v 7 hodin. Vy se můžete v Pardubicích dnes vydat na klimatickou procházku, začíná v 16 hodin s ambasadorkou Evropského klimatického paktu Dominikou Gričovou a objevíte místa, která pomáhají zmírňovat dopady klimatické změny v našem regionu anebo mají potenciál se jimi stát. Společně se podíváte na konkrétní příklady adaptačních opatření, dozvíte se víc o proměnách města i krajiny a načerpáte inspiraci, jak může každý z nás přispět k pozitivní změně. Sraz je před knihovnou. A taky bude na základní škole Staňkova v Pardubicích ukázková hodina projektu Trenéři do škol, který představí propojení učitelů tělesné výchovy s trenéry z místních sportovních klubů, což dětem přináší hodiny zaměřené na rozvoj pohybových dovedností a pozitivního vztahu ke sportu. Tahle ukázková hodina začíná už v 8 hodin ráno. Počasí. Dnešek bude znovu horký, v Pardubickém kraji naměříme 28 až 31, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. K tomu slunečno, jasno nebo skoro jasno.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
1: Český rozhlas Pardubice,

0: 6.50, středa 24. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za chvíli bude zpívat Václav Neckář, Potulný hráč, a my se podíváme na fotbalové hráče, konkrétně na ty z Pardubic. Připravují se na další ročník první lize. Klub skončil v minulé sezóně v prostřední skupině o umístění a minimálně stejné ambice bude mít i pro další sezonu. V mužstvu došlo k několika změnám a nejenom o nich si teď povíme s naším reportérem Otou Kutvirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Ve fotbalových týmech je běžné, že se kádry proměňují. Jaké odchody a příchody v klubu jsou?
2: Tak, co se týká těch změn, tak několik jich je. Jak už jsi zmiňoval, pardubičtí v minulém ročníku byli v té prostřední skupině, celkově obsadili 9. místo, takže tam panuje určitě spokojenost, ale samozřejmě nějakým změnám se nevyhli. Přišel brankář Karatišvili, respektive přišel už napevno, protože tady byl na hostování a to jeho hostování se změnilo na přestup. Dále přišel obránce Traore a univerzál Marek Icha, který přišel z Liberce. Změna je celkem čerstvá na pozici útočníků. Je tu odchod Ladislava Krobota, který zamířil do Bohemky a z Bohemky sem do Pardubic. Zde útočník Václav Drchal kariéru ukončil Kamil Vacek. Takže to je tak v kostce shrnutí toho, co se zatím v Pardubicích událo, ale nemusí to být samozřejmě ještě všechno.
0: Jaký je současný program týmu a co ho čeká v letní přípravě?
2: Tak pardubičtí odstartovali vlastně 17. června minulou středu, kdy začal start letní přípravy. Teď v sobotu 27. je čeká první přípravný zápas a to proti Holicím. Bude to v rámci výročí 120 let holického klubu. Potom to bude odjezd na soustředění do Rakouska, to bude následovat v pondělí 29. června a hned dva dny na to ve středu 1. července dva přípravné zápasy, jeden dopoledne, jeden odpoledne. Potom v nedělní utkání s Rapidem Vídeň a čtvrteční utkání s Krakovijou, to bude poslední přípravný zápas, který bude na soustředění v Rakousku, z něj se tým vrátí 10. července. Potom bude následovat za týden generálka proti Jihlavě, no a o týden později už start ligy.
0: Jak jsi zmínil 120 let fotbalu v Holicích, my tady budeme mít v sobotu ráno hosta po 8:30 předsedu SK Holice Petra Bajera, tak se určitě dozvíte i o těch oslavách něco bližšího. Ale zpátky k fotbalu v Pardubicích, známe už je rozlosování nového ligového ročníku. Jak bude ta sezona vypadat a co v začátku čeká pardubické za zápasy?
2: Tak hned první kolo je velmi atraktivní, protože dojde na východočeské derby proti Hradci Králové. Hrát se bude na Hradeckém stadionu. Samozřejmě vždycky se tam řeší, jestli to bude v sobotu nebo v neděli, to se bude postupně upřesňovat, ale každopádně liga odstartuje o tom posledním červencovém víkendu. První domácí zápas odehrají pardubičtí ve druhém kole, kdy jejich soupeřem bude Jablonec, a pak pojedou na Slávii, potom doma budou mít Boleslav a v pátém kole je čeká souboj na hřišti Olomouce. Jestli budou hrát šesté kolo, to se uvidí, protože tam je soupeřem Karviná a samozřejmě všichni víme, jak to s Karvinou je, která podala odvolání proti vyloučení ze své soutěže, a uvidíme, jestli v soutěži vůbec nastoupí nebo se nakonec bude hrát 15.
0: Tak tolik aktuálně o dění v první fotbalové lize, hlavně z pohledu Pardubic. Otou Gutwirtem, děkujeme, naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ochranáři prověřují u Hindrachu v Chrudimce. Každý desátý Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti, ukázal průzkum. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa s Mexikem. A dnešek bude slunečný, teploty až 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otek Utvěrt. Ochranáři mají podezření na výskyt račího moru v Chrudimce. Uhynulé živočichy našli v úseku řeky pod Křižanovickou přehradou. Turisty tam proto varují před vstupem do vody.
2: Nemoc pro člověka nebezpečná není, může ji ale přenést na obuvi nebo oblečení na další místa. Račí mor likviduje původní české druhy, které jsou kriticky ohrožené. Agentura ochrany přírody a krajiny ještě čeká na výsledky testů, které potvrdí, jestli se nemoc v Chrudimce vyskytuje. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Pec pod Sněžkou dokončila novinky před hlavní turistickou sezónou. Nechala opravit sociální zázemí v objektu dolní stanice Lanovky a pro zabavení při čekání ve frontě nechala u Lanovky vybudovat kuličkovou dráhu.
3: Má celkem 130 metrů drah, je vyrobená z nerezu a plastu, je variabilní, funguje na principu autodráhy, vyrostla na místě bývalého dětského hřiště. Turisté mohou také využívat opravené toalety, kde stylový vstup zpestřují sedačky ze staré lanovky. Další novinka vzniká v místě bývalého bystra, kde bude originální expozice o Sněžce. Z Pece pod Sněžkou Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění o svobodě projevu ukázal, že každý desátý Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Nejčastěji respondenti zmiňovali negativní reakce přátel nebo rodiny. Na přelomu dubna a května se výzkumu zúčastnilo přes 2000 lidí. Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na obnovení spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar po schůzce se svými protějšky v GDL v Budapešti. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO výsledky jednání vítá. Po schůzce řekl, že je z obnovy spolupráce nadšený a je rád, že jsou státy opět na jedné lodi. Premiéři jednali taky o migraci, energetice i rozpočtu Evropské unie. Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa a proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje, jinak by museli čekat na ostatní výsledky. Češi zatím získali na šampionátu jeden bod, i když v zápasech pokaždé vedli, jejich výkony nebyly ideální, zejména v mezihře a útočné činnosti. Pokračuje reprezentační trenér Miroslav Koubek.
4: My musíme zlepšit práci s míčem, to jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu, pokud se na mě neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický. Jako. A to není náš plán, my takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne, jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší zdržení na trase mezi Pardubicemi a Chrudimí zhruba na úrovni Draškovic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Postup českého týmu do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale není podle bookmakerů moc pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla jenom výhra nad Mexikem, jak jsme říkali ve zprávách. Sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících ale spíš věří domácímu týmu. Na postup Česka se kurz blíží 4:1. Nepříliš pravděpodobný je pak i postup ze třetího místa po odehrání remízy. ČTK to sdělili oslovené sázkové kanceláře. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, je krátce po 7. hodině středa 24. června a podíváme se za chvíli na tvrz Bouda u Těchonína na Orlicko-Ústecku, ta by se už brzy měla stát národní kulturní

0: památkou. Pardubický kraj by tak mohl získat víc peněz na její další úpravy. Co chystá, uslyšíte u nás. Z hudby nabídneme Věru Martinovou, která dala lásku řekám. Bude tady skupina No Name a píseň Žili, Queeni, Naďa Urbánková, Karel Černoch a na začátek Lucie Vondráčková a Josef Wagner.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Slunce naopak vyšlo, je tady nový den, středa 24. června roku 2026 a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pohled na hodiny mluví o tom, že za 4 minuty bude 7:45 a vyrážíme na Orlicko-Ústecko. O tom, že dělostřelecká tvrz Bouda u Těchonína zahájila hlavní turistickou sezónu s nově upraveným vstupním objektem a zároveň s novým prohlídkovým okruhem jsme informovali. Tím ale plány na úpravy pevnosti nekončí. Pardubický kraj v příštích letech chystá další novinky. Pomoct by mohlo i to, že by se Bouda měla brzy stát národní kulturní památkou. Víc informací k tomu má reportérka Barbora Soukupová, která se živě hlásí z Orlicko-Ústecka. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na co dalšího by se do budoucna mohli návštěvníci tvrze Bouda těšit?
1: Tak Pardubický kraj jako vlastník tělostřelecké tvrze má v příštích letech jeden hlavní ambiciozní záměr a tím je zprovoznění úzkorozchodné trati, která vede prakticky celým podzemím v Boudě, v hlavní galerii asi 700 metrů kolejí, které se dále větví. Po opravách by tam mohly jezdit úzkorozchodné vláčky a připravovat turisty od vchodu až k bojovým objektům pevnosti.
0: A to by se mohlo podařit kdy?
1: Je to plán v horizontu několika let. Důležité je trať opravit tak, aby získala povolení k provozu od drážního úřadu, říká hejtman Martin Netolický z hnutí 3PK.
2: Tady se musí dokončit projektová dokumentace podle stávajících parametrů a norem. Ta úzkorozchodná dráha byla původně využívána pro přepravu materiálu. V tomto případě bychom přepravovali návštěvníky, ale domnívám se, že je to nějaký výhled 3-4 let, kam bychom se mohli zase posunout a bylo by to zcela unikátní prakticky ve střední Evropě.
0: Na to ale budou potřeba pochopitelně peníze. Kde Pardubický kraj bere na úpravy tvrze?
1: Za čerstvě dokončené úpravy vchodového objektu kraj zaplatil asi 28 milionů korun, z toho 17 milionů získal z evropského programu Česko-polské přeshraniční spolupráce Interreg. Už brzy by se ale Bouda měla stát národní kulturní památkou a to by pak mělo výrazně rozšířit možnosti k získání dalších dotací, a to konkrétně třeba z programu IROP, ze kterého se už podařilo získat peníze na opravy jiných národních kulturních památek v našem kraji, například Larišovy vily nebo automatických mlýnů v Pardubicích.
0: A to mě zajímá, v jaké fázi je to prohlášení Boudy za národní kulturní památku?
1: Tak letos na konci února rozhodl Národní památkový ústav o zařazení tvrze na indikativní seznam památek, které by měly získat nejvyšší stupeň ochrany, takže teď zbývá, aby seznam schválila vláda. Hejtmanství očekává, že by to mohlo být už příští rok.
0: A jakmile se to stane, určitě se to od nás dozvíte. Tvrz Bouda, to bylo naše téma s reportérkou Barborou Soukupovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Tak se užili fanoušci a faninky skupiny Queen ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli něco pro fanoušky a faninky skupiny No Name. Skoro 8:15 naladíte Český rozhlas Pardubice, středeční dobré ráno s datem 24. června. A u hudby ještě můžeme zůstat, dnes totiž bude večer slavných operních árií a klenotů kvartetní tvorby. Tenhle program chystají rytířské sály Pardubického zámku dnes od 18 hodin. Vystoupí sopranistka Jana Štér, kterou na klavír doprovodí její manžel Alfred Štér společně s kvartetem Dalkor Artet. Zazní díla Händla, Mozarta nebo Gunodaba, prostě slavné operní árie. Zmíněné smicové kvarteto tvoří členky Komorní filharmonie Pardubice, houslistky Zdeňka Vránová a Markéta Lejsková, violistka Helena Mědílková a violončelistka Helena Spudilová. V první části večera dámy nabídnou výběr ze svého repertoáru. Rytířské sály zámku v Pardubicích dnes od 18 hodin.
1: Počasí.
0: Znovu slunečno a znovu teplo, jasno nebo skoro jasno, odpolední maxima do 31, na horách do 25 stupňů Celsia. A v dalších dnech se bude ještě víc oteplovat. Za půl hodiny se spojíme s meteorology.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Rozhlas Pardubice,

0: Bleskovka. Český rozhlas Pardubice pro vás má 7 minut po 7:45, dvě vstupenky na komedii Jak se vám líbí a je to na Kux na pátek 28. srpna, součást letních shakespeareovských slavností. Budete moci sledovat v akci Romana Zacha, Jakuba Žáčka, Jaromíra Noska, Václava Rašilova, Václava Matějovského, Dennyho Ratajského, Petra Motlocha a další. Legendární Shakespeareova komedie tady bude na Kuxu a my pro vás máme volné vstupenky. Ptát se budeme na americkou softwarovou společnost Microsoft, která představila před 5 lety nový operační systém. Ten přinesl řadu změn v designu a v ovládacích prvcích, mimo jiné nový vzhled, nabídky Start, nové centrum oznámení a nebo nový obchod. Nová verze měla za cíl zjednodušit uživatelům práci a nepřinesla žádný extrémní odklon od toho, na co jsou zvyklí. Po 5 letech je to nejrozšířenější operační systém pro klasické počítače s celosvětovým podílem uživatelů kolem 38%. Který pak systém máme na mysli? Zavolejte odpověď na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. A kdo si není jistý, tak pro toho tady máme i možnosti. Mohl by to být Windows 11 nebo Windows 12 nebo Windows XP. Tak teď už věříme, že odpověď znáte a že ji bude znát hned první volající do dnešní Bleskovky. Tak kdo pak je dnes nejrychlejší? Kdo pak teoreticky má tedy šanci vyrazit za divadlem na Kux? Hezké ráno.
1: Dobré ráno, Václav.
0: Pane Václave, znáte odpověď?
1: Jasně, je to Windows 11.
0: A možná ani nebyly potřeba nápovědy.
1: Nebyly, no.
0: Tak odpověděl jste správně, získáváte dvě vstupenky na Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí na Kux 28. srpna. Máte radost?
1: Jasně, určitě pojedu.
0: Začátek je v 19.30, tak si užijte toto představení a přejeme vám, ať se tady líbí. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Bleskovka i zítra v tomto čase a budeme se těšit zase na dalšího výherce nebo výherkyni. Teď už Věra Martinová.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Hezkou středu vysíláme zprávy s Ottou Gutwirtem.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Městský obvod Pardubice 6 chce svolat mimořádné zastupitelstvo kvůli podezření na manipulaci s veřejnými zakázkami. Na svém jednání se na tom shodli koaliční zastupitelé. Zasedání by se mohlo uskutečnit pravděpodobně příští týden. V Chrudimi dnes pořádají tradiční akci Bezpečné prázdniny. Má upozornit na zvýšené riziko úrazů dětí během volna a připomenout jim zásady první pomoci. V městském parku budou připravené ukázky práce zdravotníků, policistů, vodních záchranářů nebo kinologů. Letošní Pardubický sportovní park nabídne speciální program taky pro seniory. Ve čtvrtek 6. srpna se na ně čeká několik stanovišť, kde si vyzkoušejí různé pohybové aktivity. Jde o pilotní projekt zaměřený na podporu aktivního životního stylu starších lidí. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Ankaře. Přesně před 5 lety 24. června 2021 zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená v některých obcích, ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy. Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, jasno až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, jiné zdržení na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak předcházet dlouhým kolonám při cestě na dovolenou k moři? Třeba podívat se, jestli na trase není nějaká uzavírka a cestu naplánovat. Dopolední seriál se tomu věnuje. V 9.50 ho uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice za 6 minut, 7:45, středa 24. června. Jdeme se podívat na noviny s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Krajští záchranáři budou mít brzy ve všech větších městech moderní zázemí. Radní kraje vybrali dodavatele nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové. To je posledním projektem tohoto druhu v regionu. Stát bude necelých 70 milionů korun, včetně DPH, což je přibližně o 20 milionů míň, než byla vyprojektovaná cena. Nová základna má být u silnice 1/14 na vjezdu do města ve směru od Svitav a má zlepšit dostupnost přednemocniční péče, informuje Mladá fronta dnes.
0: A míříme do Hradce Králové. Dopravní komplikace ve Svinarech končí. Rekonstrukce křižovatky ulic Stříbrná, Dubinská a Klesu je u konce, navíc o měsíc dřív, než bylo původně v plánu. Stavba za necelých 5,5 milionu korun z DPH měla pokračovat až do poloviny července. Silničáři dokončili všechny práce už ke konci minulého týdne. Úprava řešila dlouhodobě nevyhovující dopravní uspořádání v centru Svinar. Místním chyběl bezpečný prostor pro přecházení komunikace a celé kruhové náměstí neodpovídalo současným potřebám pěších ani řidičů. Na místě došlo k budování nových chodníků, dělníci upravili dopravní prostor a v oblasti byla posílená bezpečnost chodců. Nově vznikl chodník podél hlavní silnice a v části kruhového náměstí, tam, kde zatím úplně chyběl. Navazuje na něj i nové veřejné osvětlení a opravené asfaltové povrchy. Tyto informace přináší Hradecký deník.
3: Hospodářské noviny se zaměřily na placení sportu v regionech a upozorňují, že jak v Česku stárnou sportoviště, tak má řada klubů problémy s financováním provozu nebo oprav. Řešením může být převedení jejich vlastnictví na města a obce. K takovému výsledku dospěl průzkum České unie sportu mezi víc než 2000 českými sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami. Podle získaných dat variantu převodu majetku na obec zvažuje 22% oslovených klubů a jednot. Řada sportovních oddílů vlastní sportoviště 90. let, kdy je na ně převedl stát. Jenom 35% klubů ale má na provoz a údržbu sportovišť dostatek peněz.

0: Český rozhlas Pardubice, přesně na vteřinu 7:45, středa 24. června. Spojené státy poskytnou experimentální lék proti ebole pro klinické testování v Kongu. V zemi se šíří zatím největší známá epidemie nákazy, informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na americké ministerstvo zdravotnictví. Další zprávy u nás uslyšíte v 8 hodin. A teď jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla postupně jasná, v údolích i o něco chladnější s teplotami kolem 10 stupňů, v nížinách bylo nejčastěji mezi 16 a 13 stupni Celsia, ale přes den už se zase pořádně ohřejeme, jak nám určitě potvrdí meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Potvrdím. Tlaková výše nad střední Evropou. Dneska tím pádem bude v podstatě bezoblačný nebe, jasno nebo skoro jasno. Co se týká teplot, tak se dostaneme dneska přes 30 stupňů, 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 22 až 25 a vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Rostlové podmínky máme teď nepříznivé, během dne se budou trošku vylepšovat a pak budou většinou dobré. Bio je na dvojce, střední zátěž.
0: A komu by teplo nestačilo, tak ten se dočká v dalších dnech. Jak to bude vypadat zítra?
2: Zítra ano, trošku zase přitopíme o maličko. V noci jasno, žádné srážky, žádné mraky, nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů Celsia, na horách taktéž 17 až 14, no a vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo nebude foukat vůbec. Přes den jasno až polojasno, teploty se budou nejčastěji pohybovat od 30 do 33 stupňů Celsia, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: A ještě s oteplováním nekončíme, pojďme na pátek a na víkend.
2: No, v pátek jasno nebo skoro jasno, tam ty teploty zase malička to povyskočí, tam očekáváme teploty v rozmezí 31 až 35 stupňů Celsia. V sobotu tam budeme mít jasnou až polojasnou oblohu s tím, že teploty v maximech nám vystoupají na 33 až 37 stupňů Celsia. No a v neděli tam očekáváme teploty při jasné nebo skoro jasné obloze od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: No pane, a po víkendu už nějaké ochlazení?
2: Po víkendu přijde ochlazení, tam se bude postupně ochlazovat s tím, že ta druhá půlka týdne už by měla být taková relativně letní pro ty naše šířky kolem 25 stupňů Celsia.
0: Něco normálnějšího tedy.
2: Ano.
0: Tak díky za tuhle horkou předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kterou pro nás měl pan Jaroslav Tuček. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.

0: I na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce se blíží ke konci. Práce začaly loni a zahrnují obnovu fasády i výměnu střešní krytiny, uvádí mluvčí města Nadežda Šauerová.
1: V letošním roce projekt pokračuje opět za finanční podpory města a také opětovným získáním dotačních prostředků z Ministerstva kultury, které pro tento rok přislíbilo více než 1,5 milionu korun. Celkové náklady pro tento rok se předpokládají ve výši více než 4,2 milionu korun.
0: V Chrudimi dnes pořádají tradiční akci Bezpečné prázdniny. Má upozornit na zvýšené riziko úrazů dětí během volna a připomenout jim zásady první pomoci. V městském parku budou připravené ukázky práce policistů, zdravotníků, taky vodních záchranářů a kinologů. Program začíná v 8.30 a potrvá do 12 hodin. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
2: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozhodem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
0: Jihokorejská armáda v noci na dnešek zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice, informuje o tom agentura Yonhap. Soul podrobnosti neposkytla, zatím není jasné, jestli voják do země vběhl úmyslně. Jižní Koreu a KLDR odděluje demilitarizovaná zóna. Přeběhnutí skrz ní je riskantní. Většina uprchlíků utíká přes Čínu nebo jiné třetí země. Agentura DPA podotýká, že v letošním roce by šlo o první případ, kdy severokorejský voják přeběhl do Jižní Koreje. Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remízou s Jihoafrickou republikou jim k tomu na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jenom vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
3: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na dvojce a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme ze silnice číslo 343 u Trhové Kamenice, jsou tam hlášené krávy na silnici.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vonku v Past v Pardubicích se po více než dvou letech rekonstrukce otevře plnému provozu a 27. července skončí dopravní omezení. Dopravní uspořádání bude stejné jako před opravou. ČTK to řekl ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Podle dopravního urbanisty a městského zastupitele Vojtěcha Jirsy z Pirátů město promarnilo šanci dát větší prostor MHD a cyklistům. Ti budou dál sdílet chodník s chodci, nebudou mít tedy vlastní stezku. Podle Vašáka dopravní změny narážely na technická omezení a legislativní normy. Za chvíli tady s námi bude Petra Drkulová, tedy mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Od ní se dozvíte novinky přímo z cest z Pardubického kraje a pochopitelně nebude chybět ani muzika. Je středa 24. června, hrát budeme Stanislava Hloška, taky Dalibora Jandu, Suzy Quattro nebo Jaromíra Nohavicu. Spousta písniček, které nestárnou, tak si je užijte a hezký celý dnešní letní den.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Hezké ráno, středa 24. června roku 2026, za 3,5 minuty čtvrt na 9 a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď dostane prostor mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová s aktualitami tentokrát z Pardubicka.
1: Na silnici 1/36 v Pardubicích zahájíme v úseku od obce Rybitví v místě odbočky na Černou u Bohdanče až po most u Doubravic opravu vozovky. Práce budou probíhat po etapách v termínu od 1. července do 21. srpna. Doprava bude vedena k kyvadlově po volné polovině vozovky, řízena pracovníky stavby a semafory. Zároveň v termínu od 1. do 20. července bude uzavřena světelná křižovatka na Doubravice. Oprava vyjde téměř na 22 milionů korun.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. 10%

0: Český rozhlas Pardubice, pěkné středeční ráno, 24. června, minutu po 8:45. Blížíme se k rubrice Co v učebnicích nebylo a tématem budou blesky. Každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků. Co prozrazuje jejich barva, tak o tom bude mluvit Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Dnešek by měl být bez blesků v Pardubickém kraji, klidné, jasné, skoro jasné počasí s teplotami okolo 30 stupňů Celsia, na horách do 25, vítr jenom slabý proměnlivý, rozptylové podmínky byly po ránu nepříznivé, přes den už budou většinou dobré. A po 9. hodině bude za mikrofonem Jitka Slezáková, teď vás pozve k poslechu dobrého dopoledne, hezké ráno.
2: Krásné ráno všem posluchačům.
0: Tak co pak dnes uslyšíme?
2: Podíváme se třeba do Chrudimky. Pod Křižanovickou přehradou totiž může být račí mor. Možná, že už jste tu zprávu zaslechli, ale my se tomu budeme věnovat s Josefem Kopeckým v příspěvku trošku podrobněji. Ochranáři varují návštěvníky rezervace před vstupem do vody a vysvětlíme, proč opravdu to není dobré se koupat.
0: A stejně se mnozí koupou určitě.
2: No, povíme si to.
0: Známe to.
2: Nebude to samozřejmě jenom o tom. Máme pro vás i takovou vzpomínkovou jednu reportáž Ležáky, Larišova vila, Praha, Loč a Chelmo nad Nerem. Touto cestou prošli po vyhlazení ležáků tamní děti a máme takovou vzpomínku na to, ale i to, což je určitě dobré, že už po 16. se po jejich stopách vydali školáci v rámci projektu Oheň bez naděje. To uslyšíme po 10. hodině. No a jestli tě zajímá radioporadna.
0: Chtěl bych něco veselějšího.
2: To bude. A to bude určitě veselé, protože za námi je svatojánská noc. Mm-hmm. Dneska máme vlastně svatého Jána v kalendáři. Všem Honzíkům všechno dobré přejeme. No a my tady budeme mít Dagmar Magincovou, jazykovědkyni. Takže to nebude vyloženě o tom, na co je která bylinka dobrá, ale vysvětlíme si názvosloví opět, těch nejzajímavějších, jak vznikly, třeba takové kapradí, kde se vzalo tohle slovo. Tak jestli vás tohle téma zajímá, určitě poslouchejte po 11. hodině.
0: Tolik Jitka Slezáková, pozvánka na dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice a věříme, že se budeme i smát.
2: No, úplně, že byste se za břicha popadali, to slíbit nemůžu,
0: usmívat.
2: Ale jako vždy pohodové dopolední vlny nás čekají.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Další zprávy pro vás má Otaku Twirt. Pěkné středeční ráno. Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Do některých středních škol Pardubického kraje nastoupí s prázdninami stavbaři. Budou pracovat na zakázkách, které není možné dělat za běžného provozu. Hejtmanství uvolní na letní přípravy škol 30 milionů korun. Svitavy budou během letních měsíců častěji vyvážet odpadkové koše. Hlavně v centru města a v rekreačních lokalitách se totiž rychleji zaplňují, často i odpadem, který do nich nepatří. Chrudim bude mít vlastní šifrovací hru. Stezku má tvořit 10 zastávek s QR kódy, které budou obsahovat hádanky a taky návod, kam pokračovat. Autoři tak chtějí netradičně představit důležité památky, zákoutí města, ale třeba i lokální podniky. Příprava bude stát 60 000 korun. Klienti cestovní kanceláři mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidé cestují bez agentury, musí si ale kompenzaci vyjednat sami. Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před nimi varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by si měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě nebo vypalování trávy. A před námi další slunečný den. V Pardubickém kraji bude jasno až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, ale pozor na silnici 1/35 odstavené nákladní auto v jízdním pruhu zhruba na úrovni Linhartic.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vraclav na Orlicko-Ústecku vyhrála letošní soutěž Vesnice roku v Pardubickém kraji. Jeho starostu přivítáme u mikrofonu za malou chvíli. Případné dotazy můžete psát na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Na hodinách 2 minuty po půl deváté v kalendáři středa 24. června roku 2026. A ještě před rozhovorem stihneme dvě písničky. Jedna bude od Mariky Gombitové a druhá od Olympiků.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice za 5 minut bude 8:45, středa 24. června. Povíme si teď o anketě Vesnice roku 2026. Už známe vítěze pro Pardubický kraj a vítězem se stává obec Vraclav na Orlicko-Ústecku. Možná by se hodila i taková fanfára, kterou si poslechl i starosta Vraclavy, zvolený na kandidáce pro Vraclav, jinak z hnutí STAN, Pavel Osinek. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Pěkné ráno, vítám posluchače.
0: A velká gratulace pochopitelně do Vraclavy. Tak Vraclav najdeme na Orlicko-Ústecku, asi 4 kilometry západně od Vysokého Mýta. Máte přibližně 750 obyvatel, abychom řekli posluchačům. No a když jste se dozvěděli, že získáte opravdu zlatou stuhu a stanete se vesnicí roku Pardubického kraje, jaké byly ty první pocity?
1: No tak určitě to byly krásné pocity, protože tenhle ročník byl výjimečný tím, že nejen, že je to jubilejní ročník, 30. ročník, ale že se přihlásil rekordní počet obcí, 23 obcí z Pardubického kraje, a o to si víc ceníme toho vítězství.
0: Je tam opravdu nárůst i třeba v porovnání s předchozími roky těch účastněných obcích, tedy 23 obcí, jak jste říkal. Čím myslíte, že přesvědčila právě Vraclav porotu, že jste uspěli?
1: Myslím, že se nám podařilo skloubit několik věcí. Jednak, že jsme dostavili dva takové zajímavé objekty. Jedna, ten hlavní, který jsme předváděli vlastně komisi, je budova dětských skupin. Je to vlastně moderní objekt, který bude sloužit vlastně rodinám s malými dětmi. A dále jsme jim mohli vlastně ukázat naše krásné místa, jako je třeba barokní areál pod svatým Mikulášem. A zároveň samozřejmě je to velká zásluha týmu, který se zabýval přípravou a prezentací vlastně pro hodnotící komisi. Protože to je samozřejmě hodně důležitá věc a to se zhostil vlastně náš místostarosta a potom místostarosta Martin Knil a Petra Podmajerská, která je naše koordinátorka, a těm hodně teda musím poděkovat, protože ta prezentace je samozřejmě hodně důležitá.
0: Vraclav se může pochlubit opravdu mimořádně dlouhou historií. Ty první zmínky sahají až někam do 11. století. Obec je spojená s někdejším Přemyslovským hradištěm. Je právě i historie jednou z věcí, na kterou jste hrdí? I když tam byly i tragické momenty, pochopitelně.
1: Jsme na ní obrovský hrdí, na tu historii, protože málo která obec vůbec v Pardubickém kraji, ale i v celé republice se může jako pochlubit takovouto historií. Píšou o nás vlastně obě kroniky, jak Kosmova, tak Dalimilova. Jo, většinou teda o ty tragické události, která tam nastala v roce 1108, kdy začalo vlastně ta pogroma, kdy Přemyslovci začali vyvražďovat Vršovce.
0: Vraclav bývala i Přemyslovským správním centrem u Trstenické stezky. Význam hradiště začal ve 13. století upadat a správní centrum kraje se přesunulo do Vysokého Mýta. Není vám to trochu líto?
1: Samozřejmě je nám to líto, protože my jsme v té době hradištní byli na úrovni vlastně Chrudimi, Hradce Králové, ale nevíme, jestli by v dnešní době jsme byli tak velkým města, jako jsou právě ty, který byli taky v té době hraniční, na tom podobně jako my. Takže samozřejmě možná i tím, že se stala tato tragická událost, tak ty Přemyslovci se radši přesunuli o kousek dál.
0: No, dnes byste rozhodně nebyli vesnicí roku, kdybyste byli větší.
1: Ano, ano.
0: Což je z druhá strana mince. Naším dnešním hostem je Pavel Osinek, starosta Vraclavy, což je vesnice roku v Pardubickém kraji pro letošní rok, tedy 2026. Za chvíli se budeme ptát i na povinnosti s tím spojené, co ještě bude čekat Vraclav, i třeba účast v tom celostátním finále. Tak to všechno probereme za pár chvil. Muziku obstará Peter Gabriel a hned po něm už jsme zpátky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, my si povídáme o anketě Vesnice roku 2026 z pohledu Pardubického kraje. Krajským vítězem je obec Vraclav, naším hostem zůstává starosta Vraclavy pan Pavel Osinek. Ještě můžeme zmínit další krajská ocenění Bílou stuhu, ocenění za práci s mládeží a podporu rodiny získává Jeníkov na Chrudimsku. Modrá stuha, to je cena za společenský život a inovace městečko Trnávka ze Svitavska. Oranžová stuha za příkladnou spolupráci obce a zemědělského subjektu pro Bohuňov na Svitavsku a ještě zelená stuha za péči o zelení krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí pro Biskupice na Svitavsku. Pane starosto, vy jste hodně úspěšní v té anketě, protože když se přihlásíte, tak pokaždé nějakou stuhu máte.
1: Ano, ano. Poprvé jsme se přihlásili před 2 lety a tam jsme měli rozkopanou obec. Říkali jsme, že se přihlásíme, protože Pardubický kraj teďka pořádá na podporu tyhle ty soutěže semináře, což nás inspirovalo. A tam nám řekli, že jako na poprvé se to nevyhrává a že vlastně je docela zajímavý sledovat tu progresi prostě těch obcí. A tak my jsme se přihlásili, když jsme měli rozkopanou hlavní část obce. To je vlastně jakoby komunikace z Vysokého Mýta na Stradouň. No a byli jsme překvapení, získali jsme modrou stuhu. A vlastně pak jsme si dali rok pauzu a říkali jsme, teď máme tady nějaký dokončený projekty, můžeme se prezentovat znova, takže jsme se přihlásili tento rok a s velkým potěšením jsme získali zlatou stuhu a máme z toho velkou radost.
0: Takovou letošní novinkou je cena hejtmana Pardubického kraje obci, která dlouhodobě a systematicky rozvíjí své území, pečuje o životní prostředí, kulturní dědictví a podporuje aktivní komunitní život. Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 500 000 korun. Držitel ceny hejtmana Pardubického kraje bude vyhlášený při slavnostním předávání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku. A to bude u vás to předávání, pochopitelně,
1: ano,
0: u vítěze.
1: To bude 16. srpna na Vraclavi, takže už jsme zahájili přípravy na tenhle ceremoniál a doufám, že se ho zhostíme se ctí a budeme moc vlastně přivítat zástupce všech 23 obcí, kteří se přihlásili do této soutěže.
0: Tak vyhrát je určitě radost, štěstí, ale zároveň s tím jsou spojené i povinnosti, včetně pořadatelství právě této velké slávy. Vnímáte to tak, že není to jenom takové to juchání a vyhráli jsme, ale že tam jsou i ty starosti
1: kolem
0: toho?
1: Ano, to samozřejmě jako vnímáme a už to samozřejmě i trošku pociťujeme, ale zase to stojí za to a jsme na to hrdí a doufám, že i naši občané jsou na to hrdí, že se nám to podařilo.
0: Taky byste mohli být celostátním vítězem. Víme, že loni Pardubický kraj uspěl, obec Písečná, ano. Kousek vlastně od vás, dá se říci. Mluvili jste třeba už se zástupci Písečné taky?
1: Ano, mluvili, jako známe se s paní starostkou Šárkou Šimkovou. Bylo by to hodně překvapivý, kdyby ze stejného kraje a ještě ze stejného okresu jsme se dokázali umístit v celostátním kole, ale samozřejmě proto uděláme maximum.
0: Stalo se v minulosti, jestli jsem se dobře díval, jenom jednou, že to vyšlo jednomu okresu Blansko v letech 1999 a 2000, obce Olešnice a Sloup, jinak by to byl opravdu skoro unikát, že po takové době by to vyšlo Pardubickému kraji, ale proč ne? Proč ne?
1: Budeme se o to určitě snažit, budeme mít daleko víc času na tu prezentaci, protože většinou se ty obce potýkají s krátkým časem na tu prezentaci a teďka vlastně je dvojnásobný ten čas, 4hodinový vlastně interval pro představení obce, takže to nám snad pomůže k tomu i doladit tu prezentaci tak, aby jsme mohli opravdu předvíst úplně všechno, co si přejeme předvíst.
0: A co je před Vraclaví, kromě této velké slávy, třeba i investice do budoucna, co plánujete, nad čím přemýšlíte?
1: No, rádi bychom teďka intenzifikovali nebo spíš postavili novou čističku odpadních vod, která by nám zase umožnila další výstavbu, protože lokalitu máme, i když teda se nám teďka momentálně úplně nedaří vykupovat pozemky a to je pro nás priorita dostat tam prostě další lidi, protože ta demografická křivka je prostě neúprosná. Takže to je jedna věc. Pak v rámci komplexních pozemkových úprav bychom rádi vybudovali rybník 2hektarový, což je hodně velký přání řady lidí a už se o tom mluví minimálně od nějakých 60 let. Takže kdyby se nám to teďka podařilo, tak bychom za to byli velice rádi. No a pak tam máme ještě bychom rádi investovali do kulturního domu, který byl postavený v 74. roce a už potřebuje rekonstrukci a ta rekonstrukce bude v řádu desítek milionů korun. Takže to je takový velký úkol, ale je to spíš na x let a musíme to rozdělit na etapy a pokusit se prostě co nejvíc ten dům, který je docela objemný, velký, nějakým způsobem zrekonstruovat, tak aby sloužil zase veřejnosti a snažíme se ho modernizovat teďka zevnitř, ale potřebuje hlavně teďka zateplit a tu obálku nějakým způsobem i upravit tak, aby byla designově prostě, aby se dělala s tou návsí.
0: Vesnice roku v Pardubickém kraji pro letošní rok Vraclav. Starosta z hnutí STAN zvolený na kandidáce pro Vraclav Pavel Osinek byl naším hostem. Díky moc za rozhovor, gratulujeme ještě jednou a držíme palce i v tom celostátním finále.
1: Děkuju moc.
2: Český rozhlas Pardubice.

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Zažijete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Střední školy Pardubického kraje čekají přes léto opravy. Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČEZu je Pavel Cirány. Ruskem okupovaný Sevastopol na Krymu je bez proudu. A dnešek bude slunečný, teploty až 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Do některých středních škol Pardubického kraje nastoupí s prázdninami stavbaři. Budou pracovat na zakázku.

0: U krajského kola přihlásilo rekordních 21 obcí.
1: Druhé místo získal Žernov jako průkopník v oblasti moderní energetiky a bronzová příčka patří obci Sněžné za výstavbu vodojemu. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci si odváží Choteč, kde místní vysadili na 1000 stromů. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí pak získal Dubenec, a to za propracovaný systém protierozních opatření. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. Kvůli konfliktu na okupovaném poloostrově zrušila ruská samospráva letní dětské tábory a v celé oblasti je taky velký nedostatek pohonných hmot. Sport. Portugalští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník tak jako první hráč v historii skóroval na 6. světovém šampionátu. Kolumbie zdolala Demokratickou republiku Kongo 1-0, Anglie hrála s Ganou nerozhodně 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0. Počasí. Před námi další slunečný den, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vyšší než včera, 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s kyvadlovým provozem na silnici 1/36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásný den je dnes. Jan v kalendáři, tak vás, milí jeníci, všechny zdravíme, přejeme všechno dobré. Máme 24. června a právě startuje dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Co vám nabídneme? Nějakou tu legraci, o tu se postará Miloslav Holman. Potom máme pro vás více informací o tom, že na Chrudimce je račí mor. Proč bychom se tam tedy rozhodně neměli koupat a v jakých je to místech? No a také vysvětlíme slovo sakumprásk, jak vzniklo. Uslyšíte jenom na našich pohodových vlnách.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Všichni to známe, když nás u rozhlasového mikrofonu takzvaně tlačí čas a my se snažíme posluchačům sdělit informaci co nejvíc úsporně a rychle, nemusí to vždycky dopadnout dobře. Humornou příhodou, kterou jsme našli v archivu, to doložíme právě teď. Před mnoha lety v našem zábavném pořadu vyprávěl sportovní komentátor Miloslav Holman.
1: My jsme měli hlasatelku, která v životě nebyla na sportu, na fotbale nebo něco tak samozřejmě. My jsme jí to nevyčítali, to nemusí, bodej, co by chodila. To je zbytečné. Ale musela bohužel ten sport hlásit. A v půlnoci je vždycky minuta zpráv a minuta taky sportu. Jenomže ona se nějak courala s těma zprávama a do půlnoci to musí být odbitý, protože potom bijou zvony, jestli jste někdy v půlnoci taky slyšeli. No a ona nějak pomalu, a teď už viděla, že už by to nestačila, tak řekla, a sport už jen ve výsledcích. 2-2, 7-2, 4-4, 5-6.

0: 9 hodin 16 minut, Český rozhlas Pardubice stále s vámi. Ochranáři mají podezření, že se v Chrudimce objevil račí mor. Uhynulá zvířata našli v řece pod Křižanovickou přehradou. Turistickou stezku tam proto lemují cedule s varováním, aby lidé do vody nevstupovali. Podrobnosti zjišťuje redaktor Josef Kopecký. Josefe, pěkný den.
1: Dobré dopoledne.
0: Je račí mor nějak nebezpečný pro člověka?
1: Ne, lidem žádné nebezpečí nehrozí. Nemoc způsobuje patogen podobný plísni, který se na raka přichytí, postupně do něj zarůstá a zahubí ho. Jako přenašeč moru působí invazní druhy raků, třeba signální nebo pruhovaní, kteří jsou odolnější. Původní české, které patří mezi kriticky ohrožené, nemoc likviduje. Člověk ale může nemoc přenášet taky. Spory se zachytí třeba na oblečení, na botách nebo rybářském vybavení a tak se můžou dostat do vody zase někde jinde.
0: A kde přesně by se nemoc mohla vyskytovat?
1: Varovné cedule jsou na několika místech v rezervaci Strádovské peklo. Zasažený úsek by tedy mohl sahat od Křižanovické přehrady až k nádrži v Práčově. Tabule obsahují základní informace o nemoci i o tom, proč je potřeba se vodě vyhnout nebo do ní nepouštět třeba psy. Nicméně ne všichni turisté doporučení dodržují. Viděl jsem tam hned několik lidí, kteří se do Chrudimky přišli osvěžit.
0: Kdyby mělo být jisté, jestli se mor v Chrudimce skutečně objevil?
1: Agentura ochrany přírody a krajiny poslala vzorky z uhynulých raků na testy. Ty potvrdí, jestli živočichy zabil mor nebo ne. Invazní druhy raků se totiž v rezervaci nevyskytují, takže by mrtvé raky mohlo mít na svědomí něco jiného. Výsledky testů by měli ochranáři znát za několik dnů.
0: A Josef Kopecký bude tuto situaci určitě pečlivě sledovat a s informacemi přijde. Děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: děkuju ti.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Teď se podíváme mezi děti na chvilku, které se rády pohybují a cvičí. Děti ve věku od 7 do 12 let jsou v období zlatého věku motoriky a je to ideální čas rozvíjet jejich pohybové dovednosti. A právě na tuhle věkovou skupinu cílí projekt Trenéři do škol, který se v Pardubicích, tedy v našem krajském městě, od roku 2024 rozšířil na všechny základní školy. ČTK to řekl koordinátor projektu Jan Novák, který trénuje latinskoamerické a standardní tance. Výzkumy ukazují, že děti si v tomto věku zhruba mezi 7 a 12 lety osvojují nejvíce koordinačních dovedností. A teď jsou prázdniny, tak to můžete vzít rodiče a prarodiče do svých rukou. A teď už si řekneme, jak vzniklo slovo sakum prásk. Vysvětlí nám to jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Se vším všudy, úplně, kompletně, zcela, naprosto. Sakum prásk. To poslední ze synonym mělo nejdřív podobu sacum pac a pak ještě takovou skoro jako latinskou sacum picum a souviselo s ustáleným spojením saci paci, neboli všechny osobní věci, co si člověk zbalí, když je nucen odejít. To sacum ovšem není z latiny. Je z německého idiomu mit sack und pack se stejným významem, tedy se vším všudy. Doslova ale jen s pytlem a rancem. To zní možná až trochu chudě či přízemně, ale zatímco ten pak, ranec, balík, má původ v němčině, sack do ní přišel přes italštinu, latinu a řečtinu až z dávné Mezopotámie.
0: Zítra si řekneme, kdo nebo co je to bosorka. A Dagmar Magincovou tady přivítáme v dnešní radioporadně. Budeme vysvětlovat názvy nejrůznějších bylinek, které jste měli možná o svatojánské noci pod polštářem.

0: Víte, co je marshmallown, když jsem si to takhle počeštila? Žužu se tomu taky říká, taková měkká, nadýchaná cukrovinka. A víte, že se dá opékat jako buřt na ohni? Takže teď máme téma v Babských radách, co všechno tedy opékat, kromě legendárních špekáčků. Pojďme na to.
1: Babské rady.
2: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbóny typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i tzv. Hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Hadí chléb, tak to slyším poprvé. Jak předcházet dlouhým kolonám při cestě na dovolenou k moři, i o tom je náš dopolední seriál, který uslyšíte za pár minut.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijeme.

0: A v tuto chvíli už vám nabízíme klasický pravidelný dopolední seriál a míříme do Německa, protože tam se možná někteří z vás také budou vydávat. Právě v Německu osobní auta neplatí mýtné na dálnicích, musí mít ale označení do nízkoemisních zón. V některých evropských státech je už zakázáno sjíždět z dálnice a jezdit po silnicích nižších tříd a hrozí za to vysoké pokuty. Přesto vás tam vaše neaktualizovaná navigace může vést. To jsme se dozvěděli včera v díle seriálu na téma autem na dovolenou. A před námi je teď další díl a s ním pokračování tématu. Jak tedy při cestách v zahraničí nezabloudit? Možná už se teď usmíváte, vzpomínáte na ty vaše příběhy, ať už s mapou ještě, nebo s hloupou v uvozovkách navigací. Šárka Rusnáková se ptá předsedy Autoklubu Vysoké Mýto Jiřího Čápe.
1: Důležité je věřit vlastnímu rozumu a v podstatě, když mě někde navigace vede, tak abych si hlídal, kam mě vede, kam sjíždím a podobně, a tím přejdu veškerým problémům.
2: Jsou dobře označené cesty v rámci Evropy například, že bychom sledovali je? Na těch dálnicích to pravděpodobně bude.
1: Ať už je to střední, jižní nebo západní Evropa, ty označníky jsou v podstatě jasné. Ideální je, když vlastně mě ukazuje navigace i číslo komunikace, tak abych se třeba orientoval i podle čísel komunikace. To znamená, třeba na dálnicích mám určitý města, ale mám tam i číslo té dálnice nebo silnice první třídy, když pak sedu, tak abych se díval, že jedu potom správně. Právném čísle a nezorientoval se, že mi tam najednou chybí třeba město, kam chci jet.
2: Jsou nějaké z hlediska vaší zkušenosti, co by řidiče po Evropě, věci, na které třeba by se měl člověk připravit v rámci toho cestování na dovolenou?
1: Důležitý je, aby v podstatě, když plánujeme cestu, jsme si zjistili nějaké dlouhodobé uzavírky a podobně. Víme, že teď je 5 let oprava mostu v Brennerském průsmyku, což při cestování na Itálii nebo vůbec na jih Evropy může způsobovat velké problémy, takže potřeba s tím počítat. Můžeme být i v České republice, kde se opravuje křížení dálnice D2, D1, kde denně posloucháme, jaké jsou to problémy, takže možná stojí za to tu cestu si naplánovat tak, abych se těmhletem úsekům vyhnul v době mimo špičku, aby jsme tam nestrávili zbytečně dlouhou dobu.
2: Když jsme u toho strávení zbytečně dlouhou dobu v kolonách, tak dá se tomu vůbec předejít, když jedu někam daleko na jih moři, nejčastěji Chorvatsko, Itálie, lidé jezdí, tak je na to nějaká obecná rada. Já si myslím, že tu obecnou radu typu nejezdit ve špičce už poslouchají všichni, takže jsou potom kolony i mimo špičku, nebo se pletu.
1: Obecně ve večerních nebo brzkých ranních hodinách, případně v noci, ta hustota provozu není tak velká, ale na druhou stranu potřeba říct, že spoustě lidem to noční ježdění nevyhovuje, takže některým věcem prostě předejít nelze a je to možná i o plánu dovolených, protože sami posluchači vědí, že při cestách v zahraničí prostě, kdy se mění velký počet obyvatel na té příslušné dovolené, prostě ty kolony vznikají. Důležitá je trpělivost.
2: Takže vlastně být taky připraven na to, že strávím nějaký čas v kolonách.
1: Dá se to tak říct, já osobně tím předcházím, že si tu cestu plánuju opravdu tak, abych třeba při cestě na jich se vyhnul těm klíčovým úsekům, buď v brzkých ranních hodinách nebo večer.
0: No co pak, když jedou jenom dospělí, ale když máme v autě ještě kupu dětí, právě tomu se budeme věnovat opět zítra v tomto čase s Jiřím Čápem z Autoklubu Vysoké Mýto.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
2: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
1: A my se tam nastěhujeme taky.
2: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
1: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
2: Nebo přijďte mezi nás.
1: Těší se na vás Jitka Slezáková
2: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Ochranáři prověřují u Hindrachu v Chrudimce. Fara v centru Poličky má novou fasádu i střešní krytinu. Na jihu Moravě je kvůli suchu větší riziko požárů. A dnešek bude slunečný, teploty až 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ochranáři mají podezření na výskyt račího moru v Chrudimce. Uhynulé živočichy našli v úseku řeky pod Křižanovickou přehradou. Turisty tam proto varují před vstupem do vody.
5: Nemoc pro člověka nebezpečná není, může ji ale přenést na obuvi nebo oblečení na další místa. Račí mor likviduje původní české druhy, které jsou kriticky ohrožené. Agentura ochrany přírody a krajiny ještě čeká na výsledky testů, které potvrdí, jestli se nemoc v Chrudimce vyskytuje. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Oprava fary na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinu v Poličce se blíží ke konci. Práce začaly loni a zahrnují obnovu fasády i výměnu střešní krytiny, uvedl mluvčí města Nadežda Šauerová.
6: V letošním roce projekt pokračuje opět za finanční podpory města a také opětovným získáním dotačních prostředků z Ministerstva kultury, které pro tento

0: V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požáru, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
1: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů, jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností příšních. Sport.
0: Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Colorada ovládl hlasování před vítězem předchozích tří ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cenil. Počasí. Dnes je a bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25. Povrne slabý proměnlivý nebo severní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď tady na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme ze silnice 1/35 na úrovni Linhartic. Je tam porouchané vozidlo a na Spozovce se objevují lidé. Jděte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jsou 4 minuty po 10. hodině, začíná 2. hodina našeho dobrého dopoledne. Co vám zahrajeme? Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. Rangers tady budou s Vysočenou, anebo Karel Gott už za moment, za pár vteřin. A jenom jeden příspěvek vypíchnu teď, protože si myslím, že stojí za to. Ležáky, Larišova vila, Praha, Loč a Chelmno nad Nerem. Touto cestou prošli po vyhlazení ležáků děti. Už po 16. se po jejich stopách vydali školáci v rámci projektu Oheň bez naděje. Po pětních zastaveních na Pardubicku zavítali také do Josefova a na Dobrošov na Náchodsku. O jejich cestě natočil reportáž reportér Jiří Hofman a právě to si poslechneme.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Ještě než uslyšíme více o putování školáků po stopách ležáckých a lidických dětí, máme tady pro vás takovou praktickou radu. Měli jste někdy naražené žebro, nebo nedej bože více žeber? Pokud ano, tak víte, že to bolí jako čert. Co se s tím dá ale dělat? I o tom jsme si povídali ve včerejší radioporadně s fyzioterapeutkou Vendulou Vrbovou. Tady je krátká ukázka.
1: Pokud to žebro je zlomené, tak se nechává zahojit, nechává se srůst. A samozřejmě tam u žeber se nedává sádra, většinou se to třeba zatejpuje, aby se trošku omezil ten pohyb, ale víme, že dýcháním se ty žebra tak jako tak hýbou, ale to srůstání tam probíhá obvykle dobře. A pokud jsou ty žebra naražená, tak dochází často k tomu jednak, že to naražené místo bolí a jak se říká, naražené bolí víc než zlomené, ano, takže to bolí poměrně dlouho a často to člověka limituje. Je právě při dýchání, pohybech paží, které jsou navázané na pohyb žeber, pohybech trupu. A často tam dochází právě k funkčním blokádám. To znamená, že to žebro se ve svém skloubení, buď to vepředu s hrudní kostí, anebo vzadu s páteří, ale často obou straně, to znamená na obou svých koncích, a někdy to bývá víc sousedních žeber, samozřejmě, tak se tam zablokuje v tom pohybu. To je taková ta funkční blokáda. No a ta blokáda způsobuje tu bolestivost a taky to omezení nějakého pohybu. A tam zase velice dobře fungují buď to nějaké cílené dechové cvičení, které pomůžou rozhýbat ty zablokované žebra, anebo třeba nějaké šetrné cviky pomocí horních končetin.
0: To jsme si tady zkoušeli prakticky, můžete si celou radioporadnu poslechnout, najdete ji na našem webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Už po 16. putují školáci po stopách ležáckých a lidických dětí. Jedná se o projekt Oheň bez naděje. Letošní účastníci se zastavili také v Královéhradeckém kraji, v Josefově a na Dobrošově, odkud pokračují do Polska. Příběhy svých vrstevníků, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce, tak poznávají přímo na místech spojených s jejich osudem. Redaktor Jiří Hofman se s účastníky potkal.
1: Každý den kolem ní procházím.
2: Říká deváťák Matouš ze základní školy Komenského ve Skuči. Mluví o pamětní desce Marušky Hrdé z ležáku, kterou nacisté v roce 1942 odvlekli přímo ze školy. Právě osudy lidických a ležáckých dětí připomíná projekt Oheň bez naděje. Od neděle školáci ze Skuče, Včelákova, Nasavrk, Seče a Pardubic navštívili místa spojená s tragédií ležáků. Po zažehnutí symbolického ohně navštívili mimo jiné lesopark Jiřího Potůčka, evangelický kostel v Pardubicích, hrob Adolfa Švadlenky, pardubický zámeček nebo Larišovu vilu.
1: Procházíme vlastně věci, co jsou s tím spojeny, a koukáme na to, kde se třeba procházeli, kde byli, kde se popravovali ty lidi a tak. Říkáme si, kdo všechno zemřel, kolik jich zemřelo prostě a takovýhle informace přesný. V dějepisu tak se jenom řeší to, jakože obecně, že se vůbec takováhle událost stala.
2: Právě osobní zkušenost je podle účastníků něco, co běžná výuka dějepisu nahradit nedokáže.
3: Je to tady takový, že si asi z toho víc zapamatuju. Je to prostě interaktivní, by se dalo říct, a nevím, jak to úplně popsat. Prostě vidím to.
2: Ellen ze základní školy v Nasavrkách říká, že až během cesty si naplno uvědomila, že některé oběti byly stejně staré jako ona.
3: Je to právě to, že si uvědomím, že protože když se o tom mluví, tak si většinou říkám, jo, to budou nějaký jako starý lidi, nějaký dospělí, a že právě jsou to ty děti a že to je jako pro mě strašně jako ne těžké, ale že to je prostě zajímavý.
2: Podle vedoucího projektu Františka Bobka z Československé obce legionářské právě tohle je hlavním smyslem celé akce.
4: No tak je to potřeba pořád připomínat, protože ono v dnešní době prostě je spousta takových konfliktů vážných a spousta lidí a dětí trpí někde vlastně nedaleko od nás.
2: A jaké ponaučení si účastníci z cesty odnášejí?
1: Asi to, že jsem rád za to, kde teďka žiju.
3: No, že se musí prostě dbát na to, aby ty práva lidem zůstaly a aby se k moci nedostali lidi, kteří chtějí někomu ty práva vzít.
2: Ve středu vyrazí autobus se školáky z Dobrošova na Náchodsku do Polska. Tam navštíví loďské nádraží Radegast a muzeum a lesní pohřebiště v Chelmnu nad Nerem. U památníků lidických a ležáckých dětí pak uloží zapálené svíce, které s nimi putují od neděle z ležáků. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že máte dnes dostatek energie. Je středa 24. června, stále ještě mají děti ten týden před prázdninami a možná si vzpomínáte na tuhle dobu, kdy to bylo takové to ještě hezké, že bylo těsně před prázdninami, ale už se neučilo a ještě se vám z těch prázdnin neukrajovalo, takže nádherný čas. Pojďme teď na chvilku popovídat o zvířatech. Ondřej Kouba patří k lidem, kteří si nedovedou představit život bez zvířat. S akvarijními rybičkami začal v předškolním věku, pak začal chodit do chovatelského kroužku a o jeho profesi bylo rozhodnuto. Stal se nejen chovatelem zvířat, ale také lektorem, který ukazuje dravce, hady, obojživelníky nebo hlodavce ve školkách, školách i v domovech seniorů. A v našem rozhovoru se teď zaměříme na dravce.
1: Já jsem kluk z vesnice a měli jsme zahradu, králíky, slepice a rodinný domek, takže nějaký prostory byly, tak jsem si to prostě ten svůj koníček takhle koncipoval a dělal.
0: A co tam u těch slepic přibylo? Teda to by mě zajímalo, protože vím, že chováte jí dravce.
1: No ano, tak doma máme teda už taky slepice, už jsem teda jako jinde doma, nicméně taky zahrada, protože ty dravce, když chováte, tak musíte mít samozřejmě prostor, musíte jim dát to, co mají mít, buď voliéru, anebo prostě jsou sokolnickým způsobem uvázaný. To je legislativně tak daný. Takže já mám i sovičky a různý denní dravce, například sokolovitý, a nebo i dravce, který předvádím buď v těch školkách nebo v nějakých institucích, a nebo naopak i mám dravce, který používám na biologickou ochranu, to znamená na taky přirození plašení populací holubů, tam, kde nechceme mít ve městech, na letištích. Takže ta zahrada slouží jako i ubytování pro ty ptáky.
0: A kolik máte těch dravců?
1: Tak kolem 10 ptáků. Mm-hmm. A těch aktivních třeba tak 6-7, jo, kdy s nima lítáte skoro každý den. Lítá znamená, že oni za maso, za tu svou potravu dělají svou přirozenost, to znamená let. A lítají podle toho, s čím se narodili. Buď je to sokol, který chce do vzduchu a chce kolem nás kroužit a lítat kilometr tam a kilometr zpátky, anebo je to třeba káně herisovo, nebo je střáp lesní a ten zase lítá ze stromu ke mně a zase zpátky.
0: Mm-hmm. Takže byste postupem let načerpal ty zkušenosti všechny, které musí mít i správný sokolník?
1: Přesně tak, jak říkáte. A k tomu, jestli si dovolím říct, když chcete mít dravce tímhle způsobem, tak musíte mít složený myslivecký zkoušky a potom sokolnický zkoušky, kdy vy máte i takový roční odluku, kdy jezdíte k člověku, který vám to garantuje a garanta vám dělá a vy se u něj učíte, jako s těma zvířatama pracovat. A to vás vlastně opravňuje mít tímhle způsobem je mít. Takže vlastně musíte mít takovou odbornost, způsobilost. Takže takhle.
0: A musíte mít, když scháníte třeba nového nějakého mladého ptáka, tak musíte mít taky nějaké osvědčení a kde se to vlastně schání?
1: Mnoho sokolníků se postupem času stali samozřejmě chovatele, protože 99,9 ptáků pochází pouze z chovu domácích, nic z přírody.
0: To jo, ne. Že byste to si je to prostě přivezli někde z ciziny, to se nesmí.
1: Všechno to je chráněný většinou, takže to vždycky máte prostě legislativně podložený, papíry na ty dravce, takže jsou chovatele a vy si už ty chovatele monitorujete, nebo oni vás a vy prostě se v tom pohybujete a najdete si, co byste potřeboval do toho svého portfolia. Na ukázky, pro radost, na lov nebo na biologickou ochranu. A podle toho jedeme, zamluvíme a když se podaří chov, tak si to zvířátko berete, samozřejmě koupíte, máte na to smlouvu, máte na to papíry, u některých dravců se dává i krevní test, jakože paternita rodičů, že to mládě patří k těm rodičům, co jsou v té voliéře, aby se prostě splněla literát.
0: Je to všechno velmi pečlivě hlídané.
1: Ano, přesně tak, takže tak to je.
0: Tak co, jdete do toho? Je 10:30, možná jednodušší bude zkusit naši soutěž. Věřte, nevěřte, hrajeme tady o takovýhle. Ukazuju na webkameru pardubice.rozhlas.cz korkový blok s logem Českého rozhlasu Pardubice. Je to jeden z našich nejnovějších upomínkových předmětů pro vás.

0: Přejeme vám příjemnou pohodu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Je 10 hodin 38 minut. Jestli jste připraveni, můžeme začít soutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Máme tady pro vás takový korkový zápisník, takový blok s pevnými deskami a s praktickým držadlem na tušku, kterou taky soutěžíme. Hlavně tam je naše logo Český rozhlas Pardubice. Pro vás, kdo sbíráte naše propagační předměty, tak je to ideální. No a včera jsme si tady povídali o korku, o tom, jak dlouho roste a že roste na dubu korkovém, nikoli na korkovníku dubovém. To jsem vás trošku mystifikovala. Můžeme si to jenom lehce zopáknout. Dělníci k jeho obnažení používají speciální sekiru, kterou nejdříve dvakrát naseknou kmen po obvodu, přidají svislý řez a kůru opatrně odloupnou. Taky jsme si říkali, že každý strom dává 25 až 45 kila korku na jednou, což se mi zdá hrozně moc. A teprve po dalších 9 letech je kůra dostatečně silná na to, aby se mohla sklízet znovu. A teď pozor, jdeme na technologii výroby. Věřte, nevěřte. Když se ty pláty tak opatrně odloupnou, tak se potom suší až jeden rok. To je první věc. A když se vysuší, tak se zase namočí a vaří se. A pak se znova suší. Věříte tomu? Nebo už je to trošku přehnané, že bychom tady měli takový dar, takovou vzácnost. Dívám se tady, hladím si tady ten jeden zápisník, který jsem si půjčila a bude putovat právě k jednomu z vás, kdo se zúčastní naší soutěže. Tak číslo k nám do studia 726 46 48 48 a první volající na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vám věřím.
0: Věříte tomu, já to jenom zopakuju, protože jsem to na vás tak vychrlila rychle. Ty korkové pláty se suší, to trvá až jeden rok. Když se vysuší, tak se zase namočí a vaří se a pak se znova suší.
2: Ano, já věřím. No i když tam to sušení možná takovou dobu nebude, to nevím, ale jinak vám věřím, věřím vám.
0: Dobře, a ještě vás poprosím tedy okřesní jméno. Ať to Ana. Máme. Anička, Ana, děkujeme za váš tip, paní Ano. A naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Vždycky ten první to má nejtěžší, tak uvidíme, co druhý. Zájemce o blok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady jsou Rožkovy Horní Jeleni.
0: Zdravíme, do zahradnictví.
3: Já bych vám dneska plně věřil.
0: Plně?
3: Ano.
0: Mm-hmm. Máte o tom nějaké povědomí, vyloženě, pane Rožku, někde jste to viděl, třeba nějaký dokument o tom, jak to vzniká?
3: Ne, neviděl, ale když měl táta auto starý a dával tam korkový těsnění, jo, tak jsem se kolikrát na to díval, že prostě to bylo takový pružný, jo, tak určitě tímhle způsobem se v tom takhle
0: jo, takže ano, tak vy myslíte, že tím, jak je tu pružnost, že se to vyslouží tímto zpracováním, že se to suší, pak se to namáčí, vaří a pak znova suší. Aha, dobře, tak děkuji za tip. Zdravíme i vaši paní.
3: Naschledanou,
0: pěkný den. No a ještě vezmeme třetího volajícího. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Tady má někdo radost, že se dovolal. Ono někdy je to složitější. A vidíte, čím větší taková drobnost, tak tím větší zájem o to naše vysílání nebo o tuhle soutěž. Tak z toho mám radost.
4: Opravdu, jo.
0: No fakt. Tak, kdo volá?
4: No já vám taky věřím. A volá Blanka.
0: Dobře. A nějaký dovětek k tomu? Nějaký důvod, proč by se to takhle dělalo? Zkušenost?
4: Za mého dětství se zavařoval mošt do sklenic a dávali se tam korkový řádky a ty se nejdřív museli uvařit. Aby nabrali vodu, aby byl měkký, plastický a pěkně se to tam dávalo.
0: Takže se to uvařilo a pak se to vysušilo? Takhle se to dělalo?
4: To se už vyvařilo, jenom se to jako potřelo na utěrce nebo vytáhlo.
0: A už se to použilo.
4: A hnedka se to takhle používalo do těch lahví.
0: Tak vidíte, co se všechno dozvíme díky naší soutěži. Paní Blanko, děkujeme. Mějte se hezky a naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Usměvavá paní Blanka, ta uzavřela tu naši trojici soutěžících na telefonu a samozřejmě můžete zkoušet štěstí i vy, co píšete raději maily studio.pardubice@rozhlas.cz. www.korkoví.cz. Jsme stále u Korku, protože soutěžíme o zápisník, který má korkové desky, a já tvrdím, že se to vyrábí tak, že ty korkové pláty se suší, že to trvá až rok, a když se vysuší, tak se zase hodí do obrovské kádě a vaří se a pak se znovu suší. Není to trošku přehnané? No věřte, nevěřte.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Partner.

Jak se zpracovávají korkové pláty, které se sklidí z dubu korkového? To je naše téma v soutěži Věřte, nevěřte. Tvrdila jsem, že korkové pláty se suší až rok. Když se vysuší, hodí se do kádě, vaří se a pak se znovu suší. Tak jak telefonisté věřili, tak e-mailisté povětšinou nevěřili. Něco se vám tam nezdá za všechny, třeba tady paní Bohumila, která nám napsala. Nevěřím, i když tento týden jsem vždy o detail vedle jak ta jedle. Vy z nás tento týden chcete udělat specialisty na korek, že? No, to bych úplně tak nechtěla říct, ale ty zajímavosti, to jsou věci, které jsem taky vůbec netušila, takže se vzdělávám i já spolu s vámi a moc mě to těší, paní Bohumilo. No a Bohumila ještě píše, jinak dárkové předměty od vás sice nezbírám, ale tašku s logem nosím sebou v kabelce a pak v ní nosím nákup a dělám reklamu. Moc děkujeme a velmi si toho vážíme. No a teď jak je to s tou technologií výroby. Já vám to přečtu, je to trošku delší. Po vytřídění se korkové role zpracovávají. Až rok se suší pod čirým nebem, takže ta první věc ano. A proč? Aby se zbavili lepkavých zbytků, které mohou zůstat v milionech droboučkých vzduchem naplněných buňkách, díky nimž je korek tak lehký. Pruhy suroviny se pak celý den vaří v obrovských měděných kádích. Při tomto procesu mizí většina třísloviny duběnkové, korek nabobtná a získá požadovanou pružnost, jak naprosto přesně říkal pan Rožek. Pláty se vyrovnají do plochých desek a znovu se suší na slunci. No a potom dojde samozřejmě k dalšímu zpracování, záleží na tom, na co je korek určen, jestli jako izolace nebo jako zátky, kvalitní špunty a tak dále. Takhle to tedy je. Na zítřek pro vás máme ještě poslední takové korkové poučení a pak už s tím dám pokoj. Ale dnes tedy, kdo věřil, dobře udělal, nebyl tam žádný fígl, žádná mystifikace tentokrát. Skutečně to takhle je. A zase o něco víc si toho korku važme, protože je to úžasná přírodní surovina. Tak, a kdo dneska vyhrál? Je to posluchačka Anna, která nám telefonovala hned jako první. Velká gratulace. Aničko, já vás poprosím, abyste ještě jednou zavolala. My si dopíšeme adresu a zítra tady budete mít naši soutěž opět. A ještě lákám k poslechu dnešní radioporadny. Naším hostem bude jazykovědkyně Dagmar Magincová a budeme se bavit o malebnosti krásných názvů, českých názvů rostlin, hlavně těch bylinek, protože dnes je svatého Jána.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Sportovní park Pardubice nabídne sportoviště taky pro seniory. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, pomohlo by mu k cestě na summit. Policisté obvinili muže, který byl včera se zbraní u učiliště v Čelákovicích. A dnešek bude slunečný, teploty až 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Letošní Pardubický sportovní park nabídne speciální program taky pro seniory. Ve čtvrtek 6. srpna na ně čeká několik stanovišť, kde si vyzkoušejí různé pohybové aktivity. Jde o pilotní projekt zaměřený na podporu aktivního životního stylu starších lidí, kterým chtějí organizátoři akci v budoucnu ještě víc přiblížit. Zároveň je součástí širší iniciativy, vysvětluje Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
2: Město Pardubice se zapojilo do evropského projektu Olympics for All, kde nám jde zejména o cílovou skupinu seniorů. A právě sportovní park byl ideální příležitostí, jak se ještě snažit více rozhýbat seniory. Takové ty seniory, kteří ještě nejsou organizovaní v nějakém senior klubu nebo nedochází na aktivity v senior centru.
0: V Pardubicích Jesničánkách bude nový bytový dům s přibližně 30 byty. Developerská společnost plánuje na konci ulice na Záboří nedaleko konečné trolejbusu postavit 5podlažní objekt. Vznikne ve vnitrobloku mezi stávající zástavbou vedle garáží. U domu bude taky zhruba 30 parkovacích míst, tedy stejný počet jako bytů. Pec pod Sněžkou dokončila novinky před hlavní turistickou sezónou. Nechala opravit sociální zázemí v objektu dolní stanice Lanovky a pro zabavení při čekání ve frontě nechala u Lanovky vybudovat kuličkovou dráhu.
3: Má celkem 130 metrů drah, je vyrobená z nerezu a plastu, je variabilní, funguje na principu autodráhy, vyrostla na místě bývalého dětského hřiště. Turisté mohou také využívat opravené toalety.

0: pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice, uvedla mluvčí policistů. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3leté vězení.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S mírnými kolanami počítejte mezi Pardubicemi a Sezemicemi kvůli kyvadlovému provozu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsou 4 minuty po 11. hodině a před námi další program a já se na něj moc těším, protože dnešní den je důležitý pro všechny bylinkáře a bylinkářky. Na svatého Jána se sbírají byliny, které mají největší sílu. My ale s jazykovědkyní Dagmar Magincovou sbírat nebudeme. Čeká nás jejich jazykový rozbor a na pomoc si vezmeme třeba Jana Svatopluka Presla. Některé bylinky mají opravdu kouzelné názvy. Jak vznikly, budeme moc rádi s Dagmar, když si to poslechneme. Hnete příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Dnešní radioporadna půjde právě po těch pohodových vlnách Českého rozhlasu Pardubice, protože nás čeká příjemný hlas Dagmar Magincové, která sedí naproti mě ve studiu. Ahoj, hezký den.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Dneska jsme tam, myslím, měli sakum prásk ve slovech, které připravuješ, ale to přetáčíme, takže to bylo takové vtipné docela. Ale budeme se věnovat bylinkám, protože Honzové slaví svátek a za námi je svatojánská noc. Jestli pak si o půlnoci lítala po louce a sbírala byly.
2: Samozřejmě, že ne. Dávala jsem si pivko a cigaretu. Já jsem taková bylinkářka, specialistka na chmel.
1: Jo, takhle. No tak pivko, to je taky pravda. Chmel bychom taky někdy mohli zařadit do těch rostlin, které uzřejmíme nebo víme.
2: Nebo tabák. Já bych to nechala na speciální díl.
1: Necháme to na speciální díl, dobře. Ale dnes to budou ty svatojánské bylinky. Devatero bylin, možná někteří z vás už máte pod polštářem a my se k některým těm názvům dostaneme. Ale nejdřív tak nějak komplexně řekneme si a obecně si připomeňme, jak to vlastně je s tím vznikem celkově rostlin, bylinek, kde je ta pramáma nebo pratáta těch názvů?
2: To pojmenování, no, to je vlastně zajímavé, proč se tím vůbec jazykovědci zabývají. Pardon.
1: Nic se neděje.
2: Protože ono to má samozřejmě různé důvody, ale u těch rostlin konkrétně je zajímavé, že ty úplně nejstarší názvy, například ve slovanských jazycích, se dají zrekonstruovat až do praslovanštiny, což je takový předpokládaný původní prajazyk společný Slovanů, než se rozdělili. A pokud se tam ty názvy vyskytují a různě variují potom v různých slovanských jazycích, tak se z toho dá například usuzovat, jak ty slovanské kmeny se pohybovaly, kde žili, kudy se kam přemísťovaly.
1: Aha, tak až takhle. No a takhle daleko nepůjdeme. Nám bude stačit Jan Svatopluk Presl a jeho krásné názvosloví. A víš, můžeme už rovnou začít, protože těch květin ty jsi připravila docela hodně. A Třezalka, to je asi jednička, to je, říká se jí, světelná bylina, bylina světla, používá se na zlepšení psychiky v zimních měsících.
2: No a ještě jsem se dočetla, že na trávení je dobrá a psychika a trávení je rozhodně v mém věku základ už. Tam to všechno začíná a končí. A takže určitě je důležitá třezalka. Jinak já jsem si jich připravila víc než devatero, které se má sbírat, protože jsem si říkala, aby nám třeba nezbyl čas, abychom měli co povídat.
1: Toho já se ale vůbec nebojím, Dagmar.
2: A to je pravda, já jsem řečná dost.
1: Tak pojďme konkrétně na tu třezalku. Svatojánská bylinka se jí taky říká, že jo?
2: No, já jsem našla, že dokonce v polštině, ukrajinštině, v němčině, ale i v češtině se jí ve středověku říkalo koření svatého Jana, takže
1: dokonce
2: opravdu byla asi důležitá. A třezalka, to je jedinečný název, který je jenom v češtině. A pravděpodobně je od staročeského slovesa dřezat, které znamenalo třást se.
1: A ty by se třepala třezalka?
2: Souvisí pravděpodobně s lidovým názvem jiným zděšenec, který se taky, když je někdo zděšený, tak se třese. Ale zřejmě jde o to, ona je trošku taková pichlavá, taková nepříjemná do ruky, ta květina. Takže trošku řeže, třese se, když ji chceme utrhnout, je dost taková odolná.
1: To je pravda.
2: A taky to může být to třesení v souvislosti s tím, že má opravdu tradičně tradovanou velkou moc. Nejen léčivou, ale i jako čarodějná bylina, k čarování se používala. No, ale jiné názvy jsou šťastná zelina, laskavec, což souvisí s těmi léčivými účinky.
1: Ano, s tou dobrou náladou. Vidím tady taky milovníček, to je krásné. Tak třezalka, byla jsem včera rekognoskovat terén a zjistila jsem, že už kvete, ale aspoň u nás tam na Hradecku, tam hodně ještě poupátek na těch kvítkách, takže bych si ještě počkala možná den, dva a pak vyrazím.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Dagmar Maginsová. Trošku se mi vyděsila těmi teplotami, které nás čekají o víkendu. A je pravda, že ty bylinky, ty nám teda velice rychle rozkvetou a možná i uschnou, ale třeba to nebude tak horké. Dnes si tady povídáme o významu, o vzniku těch jednotlivých názvů bylin, devatero bylin. Řekli jsme si, jak vznikla třezálka, což mě docela překvapilo. Zděšený, ten, co se třese, zděšenec. Ale teď si dáme dobromysl a tam se asi každý dovtípí, nebo ne? Je to složitější?
1: Není to složité, snad jenom zajímavé na tom je, že na 99% to není původní český název té bylinky, že je to překlad německého jména Wohlgemut se stejným významem dobrá mysl. No, ten název evidentně odkazoval k tomu, že je to zase bylina, která se používá na psychiku, na dobrou náladu. No a původně se tedy přeložil ten německý název dobrá mysl, ale náš známý pojmenovávač rostlin a i jiných oborů Pressl chtěl, aby ten název byl jednoslovný, takže z dobré mysli udělal jedno slovo dobromysl.
0: A to on dělal rád, že je to jednodušší, takže měl rád ta jednoslovná, tak, ty jednoslovné názvy.
1: Přesně tak. A aby potom vlastně ten celý oficiální název tvořila dvě slova a ne třeba tři.
0: Ano, ano.
1: A lidově jsem zjistila, že se jí ve středověku říkalo voněkras.
0: A to je krásné.
1: A tam už to ale bylo jedno slovo, tam to nikdo, tam žádný na Pressla nečekali a voněla krásně, tak voněkras. No a někde se jí říkalo červená lebeda.
0: No vida oregano, co má krásných českých názvů. No pojďme na mateří doušku.
1: No, to je známý název, moc hezký a jazykovědci se domnívají, že nejen tenhle mateří douška, ale i další, které lidové názvy, ať už v češtině nebo jiných slovanských jazycích, pravděpodobně vznikly podle lidových pověstí, respektive současně s lidovými pověstmi. U nás vlastně tu nejznámější zpracoval Erben v Kytici, a tam tedy odkazuje na to, že mateří douška je duše maminky, matky pro ty osiřelé děti. No a zase podle jiných pověstí se říkalo, že ona tak hezky voní, že je to včelí matka, která vůní láká včely.
0: No tak to je taky moc hezké vysvětlení. Tak. A něco na to možná bude. Ještě mi tam chybí Panna Marie.
1: Tak to je původně ruský název, který se k nám taky dostal. Tam zase to spojovali s panou Marií s dechem Panny Marie přímo, že ta vůně je její dech. A ve slovenštině například se tahle kytička jmenuje Mira Božia a to Mira znamená mirha.
0: Mirha, takže to takže má zase s tím kostelem spojení.
1: Zase ano, vůně mirhovníku.
0: No a teď tady máme jednu bylinku, která je nádherná na horách, třeba v Orlických horách, když kvete devět sil, tak si říkám, to je už konec zimy, už i ve sněhu někdy vykukuje, jsou to nádherné bylinky a my si o nich něco povíme za chvíli.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Náš plán je zcela jasný. S jazykovědkyní Dagmar Magincovou se tady probíráme různými názvy bylin a jsme u 9 silů. Jak jsme říkali, kvete opravdu brzy na jaře, ale třeba teď se sklízejí listy od května do léta. Ale nejsme tady bylinková poradna, pojďme zase k tomu názvu. 9 sil, to je taky velice úderné a jasné, že?
1: Je to krásné pojmenování a hodně souvisí právě s těmi svatojánskými sběry bylin, protože číslo 9 je považováno tradičně za magické, kouzelné. No, takže když se takhle jmenuje bylina, tak je jasné, že bude buď hodně léčivá, anebo hodně čarovná pro ty, kdo potřebují čarovat. No, u nás tedy v češtině je trošku tajné, tajemné, abychom trochu taky čarovali, která kytička vlastně byla 9 sil, protože původně se takhle říkalo podbělu, i tomu 9 silu, někde taky lopuchu, takže všechno to byl 9 sil a Pressl, když zaváděl tu nomenklaturu, tak to tak taky udělal. Podběl se jmenoval 9 sil a 9 sil se jmenoval podběl. A trvalo to pár desítek let, než se to zase přehodilo. Takže tak, jak to máme dnes, tak to původně nebylo zamýšleno.
0: To se musím přesně dát vedle sebe ty dvě kytička a podívat se na tu podobnost. No nic, tak to bychom měli 9 sil. A když mluvíme o těch léčivkách, o těch, které určitě by měly být pod tím polštářem a krásně voní a jsou hojivé, pojďme na heřmánek, Dagmar. A ještě ti dám stranou ta sluchátka, protože to trošku vazbí, zapomněli jsme je zeslabit. Tak je tam někam odlož co nejvíc dozadu, ať si můžeme zahotět. Ať si můžeme vychutnat tvůj hlas bez vazby. Tak, heřmánek.
1: No, heřmánek, to jsem si já zrovna teď moc nepomohla, protože se neví, kde se tohle jméno v češtině vzalo.
0: Je tam ř?
1: Je tam, že je to české, ale v různých nářečích, na různých místech Čech a Moravy se mu říkalo třeba armanček, marmůček, rmání, ormán, hřmění. Zkrátka těch názvů bylo hrozně moc a je těžké se nějakého chytit. A navíc, jak je heřmánek hodně podobný rmenu, což mě třeba maminka v dětství učila rozeznat. Heřmánek má to duté květní lůžko a voní. Tehdy jsem ještě měla čich, tak jsem poznala i po čichu rmen od heřmánku.
0: Rmen to má, tam nemá dutý, že ten...
1: Má plný ten květ. Tak, a moc nevoní. Ale to už dneska jenom vím, to nepoznám. Kde se to jméno vzalo, proč se to tak přesně neodlišovalo, není jasné a pravděpodobně je to trošku zkomolený původně latinský název kamomila. Ale zkomolený mnoha způsoby.
0: A to tady říkat nebudeme, protože to bychom tady byli hodně dlouho. Ale mně to přijde, jak jsi říkala, to hřmění. Tak jako heřmánek hřmění, že by si to taky lidi mohli takhle zkomolit. A asi proto, že když kvetl, tak byly bouřky často v tom červnu.
1: Začínali.
0: Takže to taky tak může být. Dobře, tak k heřmánku je to vše?
1: No, v tuhle chvíli asi víc nevymysleli ani ti chytřejší.
0: Dobře. No a vrhneme se, já už to přeskakuju pomalu, abychom stihli takové ty nejzásadnější. Devatero bylin, svatý Jan, má to souvislost s kapradím. To bychom tady určitě měli říct.
1: Dobře. Tak já to vemu rychle, abychom to stíhali. Je takový indoevropský kořen, indoevropský prajazyk zase je zrekonstruovaný. A ten kořen per znamenal letět. A pravděpodobně tohle souvisí s pojmenováním kapradí, protože ty listy jsou křídlaté, jako křídla. A třeba staroindické slovo parna znamená list a litevské sparnas znamená křídlo a peruť. A všechna tahle slova jsou příbuzná, takže z toho se odvozuje i český název kapradí, ale musíme říct, že tady zase zapracovali lidé, kteří to slovo říkali, A původně tam podle nářečních pojmenování víme, že původně tam bylo to P jako v tom indoevropském kořenu.
0: Takže papradí?
1: Papradí, papradlí, paprání, papratina, takhle všelijak se to jmenovalo, ale pak se tam dostalo na začátek to K.
0: Ano, no a co mě tady zaujalo, čertí peří?
1: To jsem zase našla, že souviselo s pověstí, totiž to kapradí, zvlášť na svatého Jana, když kvete zlatě údajně, tak tam, kde vykvete, tam je skrytý poklad. No a aby se to hned tak každý nedozvěděl, tak ten květ hlídá čert. A proto se kapradí říkalo také čertí peří.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem lásku, já jedu dál.
1: S jazykovědkyní Dagmar Magincovou bohužel nemůžeme tady jmenovat a vysvětlovat názvy všech bylinek, které možná i sbíráte, nebo jste si nazbírali o svatojánské noci, ale některé přece jen ty nejzajímavější tady vybíráme a teď jsme se dostali k mydlici a to tam, kdy byla nedávno paní inženýrka a vyprávěla o téhle bylině a říkala, že lidi dřív, naši předkové, když ještě nebylo mýdlo, tak zjistili, že obsahuje látku, když se vyvaří ta kytička, látku, která spolehlivě odmastí, takže ji i používali. Tak pojďme na ní.
2: No a přesně podle toho se vlastně ta kytička jmenuje mydlice. A odpovídá to i původnímu latinskému názvu saponaria, od latinského sapo, mýdlo. Dneska vlastně z toho máme odvozené slovo saponát.
1: Tak takhle kterým, jednoduché to je.
2: Ano, kterým odmašťujeme nádobí a podobně. No a ten latinský název dokládá, ještě před ním je řecký, že tuhle vlastnost objevili u té bylinky už Řekové a Římané a používali ji na to praní, na to čištění, odmašťování. No a vzhledem k tomu, že název mydlice je hodně starý, tak je jasné, že se to u Slovanů praktikovalo taky.
1: Potom tady máme ještě poznamenáno kačičí je mýdlo, mydlice.
2: Tak, to je zase staročeský, středověký název, protože ona roste hodně na březích potoků, tam, kde je vlhko a kde se rády zdržovaly kachny. Takže jednak účel té kytičky a jednak místo, kde se dá najít. No, ale někde byli vtipní a udělali z toho lidový název kočičí mýdlo, což už tedy neodkazovalo přímo na to místo výskytu. No a někde dokonce je doložený název psí sapún a taky svinský sapon.
1: Tak to jsme se dostali hodně daleko od mydlice. A před chvílí jsme tady probírali kapradí, jak se říkala, svítící kapradí. To patří k těm pověstem krásným, k té svatojánské noci, jak pokladům a tak dále. Ale když řekneme kapradí, tak si můžeme vybavit taky plavuně, plavuň. To je taky léčivá bylina.
2: Vlastně všechny ty léčivé byliny v určitém množství nějaké účinky mají. A taky je samozřejmě čarovná, taky se s ní čarovalo.
1: Já jsem se tady rychle našla, nemám to tady potvrzeno od nějaké bylinkářky, ale možná, že někteří z posluchačů vyzkoušeli, že výtrusy tady plavuně se tradičně užívají jako vysoce účinný zásyp, třeba na ekzémy, opruzeniny a tak dále.
2: Tak a to jsme tím pádem u názvu té byliny, protože je sice převzatý z ruštiny, ale jde tam o kořen slovesa plavat. No a jde o to, že výtrusy plavuně se nenamočí, neponoří, plavou na vodě. No a proto se z nich právě dělal zásyp na ty mokvající rány.
1: Má to ještě nějaký lidový název, plavuně?
2: Spoustu, protože ty výhonky lidem připomínaly všechno možné. A podle těch výhonků se plavuně říkalo třeba jelení růžek, nebo vlčí ocasy, anebo zase pořád podle těch výhonků a jejich tvarů, tak jelení skok, muří noha, medvědí tlapa. No a někde se povedlo udělat dohromady s křížením toho jeleního skoku a mechu svatého Jana, jak se téhle kytičce říkalo, jelení mech.
1: Tak krásy českého jazyka jsme tady dnes probírali s jazykovědkyní Dagmar Magincovou. Moc za to děkujeme a zase někdy příště se budu velice těšit na viděnou.
2: Já taky moc děkuju.

0: Máme tady pro vás zase trošku jiné téma, blíží se prázdniny a možná, že si vyrazíte s chutí někam vlakem. Možná taková letní jízda po kolejích bude i skvělý zážitek pro vás i pro vaše děti. No a tak se ptáme předškoláků na vlaky a ptá se Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je vagón?
2: Třeba od kamionu nebo od vlaku nebo od nějakého auta.
3: Vlak je třeba, když potřebuješ pracovat s ním v nějaký firmě. Mě, tak si ho koupíš a budeš s ním jezdit a budeš v tom mít nějaký hlínu třeba a tak dále.
1: A ty víš, co to je vagón?
4: Jo, vím. To je takový vagón, který tady je třeba před ním a za ním jsou takový vagón, který mají kola a potřebují tam být kola, aby po nich mohli jezdit. A taky, když jsi třeba někde, kde se dá vidět v nějakém vlaku, tak si tam můžeš koupit jídlo, pití.
1: Co všechno vagón vozí?
4: Hlínu nebo beton.
2: Uhlí, hlína, beton.
4: Takový cihle třeba. Kov. Kameny může nosit.
1: A může vozit i lidi?
4: Ne, ale v tom vagónu ne, jenom v normálním vlaku.
1: Kolik vagónů může mít vlak?
2: 10.
4: 33, 8, anebo 9, nebo 10.
1: A co je v jídelním vagónu?
2: Kucháři a tam mají takovou jídelní obchůdek malý.
1: A co všechno v tom obchůdku máme?
2: No nějaký věci, co umějí uvařit.
4: Třeba hranolky se řízkem nebo nějaký věci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Tak my už víme, co to je voněkras. A nebo další a další květiny a jejich lidové názvy. Určitě by se to líbilo i tobě, Mirku, Mirek Hruban, se mnou ve studiu.
1: Co je voněkras?
0: Voněkras je mateří douška.
1: Aha, víš? No to je hezký. Krásný, to je takový obrozenecký voněkras. Název.
0: Ne, já kecám, voněkras je dobromysl.
1: Dobromysl.
0: Dobromysl.
1: To je oregano.
0: To je oregano, ano, nebo tomu lidově říkali taky lidi červená lebeda. Aha. A jsme se všechno dozvěděli, s Dagmarem Magincovou jsme mluvili o bylinkách, no a teď s tebou budeme mluvit o čem? Že budou písničky třeba?
1: Písničky od srdce,
0: svatojanské.
1: No ale včera bylo namláceno, naplněno, úplně narváno, řekl bych, Zdeničky z Deny slavili svátek, takže byl velký zájem. Tuším, že tento týden jsou tam samá pěkná jména.
0: No dneska právě ten Jan Honza.
1: Dneska Jan Honza, no tak, tak.
0: To už aby začal.
1: Ježíši Maria, to bude peklo. Pište, samozřejmě rádi vyřídíme všechny vaše gratulace, zvládneme to určitě nacpat do té 60 minutovky. Stavíme se také v Litomyšli na zámku, protože tam otevřeli je nový okruh a další novinky přiblíží naše regionální stopařka Tereza Brázdová, která tam vyrazila fotbal. O tom budeme mluvit. No a pak jedna technická zajímavost. Stavbaři začali vysouvat provizorní most na Labi. To je ten dočasný, který bude stát vedle mostu kapitána Bartoše. Tak to také sledujeme, tuhle proceduru. A já teď jsem přemýšlel, ještě než začala mluvit, jak máš ty radioporadny. Mně dneska přišla autobaterie.
0: Ano.
1: A asi jsem nedával pozor, když jsem ji objednával a zjistil jsem, že to je kyselinová autobaterie.
0: Je.
1: A dočetl jsem se, že to vyžaduje údržbu, takže pokud bys nevěděla, koho do radioporadny, tak někoho přes autobaterie, aby
0: poradí.
1: Naučil.
0: A to já jsem taky netušila, jsem myslela, že je prostě jedna.
1: No ne, oni jsou jako ty blbůzdorné, které tam prostě strčíš a ty jsou, a když se vybijou, se dobijou maximálně. Že? No a ta kyselinová, tam se něco dolejvá a teď nesmíš na to koukat, aby ti to nestříklo do očí a je to celý takový divný a už vidím.
0: Jako vrať to, prosím, vrať to. Já tady nechci mít slepého kolegu. Ne, v každém případě to je dobré téma, ale myslím si i pro tyhle ty záležitosti ohledně aut, jestli máte nějaké i tipy do radioporadny právě na tyhle technické věci, tak budeme rádi.
1: Hezký den.

0: země.
1: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
2: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Střední školy Pardubického kraje čekají přes léto opravy. V Česku se bude dál oteplovat. V neděli by mohl padnout absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa s Mexikem. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční poledne. Do některých středních škol v Pardubickém kraji nastoupí s prázdninami stavbaři. Budou pracovat na zakázkách, které není možné dělat za běžného provozu. Hejtmanství uvolní na letní opravy škol 30 milionů korun. Nejvíce peněz půjde na obnovu plynové kotelny a topení na gymnáziu v Ústí nad Orlicí.
5: Stavební akce za skoro 4 miliony korun by měla přispět ke snížení energetické náročnosti budovy gymnázia. Stejnou částku dá kraj i na dokončení výměny osvětlení na střední škole stavební ve Vysokém Mýtě a další 3 miliony korun zaplatí i za rekonstrukci sociálních zařízení, vzduchotechniky a osvětlení na střední zahradnické škole v Litomyšli. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Pardubický kraj chystá další úpravy v dělostřelecké tvrzi Bouda u Tichonína na Orlicko-Ústecku. Uvnitř podzemí je úzkorozchodná trať, po které by do budoucna mohly jezdit vláčky a vozit turisty od vchodu až k bojovým objektům. Nejdříve je ale nutné opravit koleje a získat povolení k provozování trati od drážního úřadu, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
6: Tady se musí dokončit projektová dokumentace podle stávajících parametrů a norem. Ta úzkorozchodná dráha byla původně využívána pro přepravu materiálu. V tomto případě bychom přepravovali návštěvníky, ale domnívám se, že je to nějaký výhled 3-4 let, kam bychom se mohli zase posunout a bylo by to zcela unikátní prakticky ve střední Evropě.
4: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro skoro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové také na jihu Moravy před vznikem požáru. V neděli se maxima mohou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Téměř 100 fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slavie a Sparta minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví. Jednoho z nich

0: proti Irsku a Dánsku je určitě dobrá a věřím tomu, že tam jsme si dokázali, že i třeba proti papírově silnějšímu soupeři, zejména mám na mysli Dány, je možné uspět. Favoritem Mexiko, vždycky je možné uspět.
1: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak slabě klesne a večer slabě stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace na silnici číslo 11 u Třebechovic pod Orebem. Osobní auto se tam střetlo se zemědělským strojem. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je středa 24. června, polovina pracovního týdne, také polovina dnešního dne, takže se nám to krásně láme a my si na úvod té druhé půlky všeho dáme písničky od srdce, tak jak je naším dobrým zvykem v tomto čase. Takže už přemýšlejte, koho byste chtěli potěšit svou gratulací, svým pozdravem, no a také jakou muziku společně vybereme. Co nabídnu? Martin Maxa je tady, také Karel Gott, Michal Tučný, Petr Rezek, Petr Muk, Věra Špinarová, Dalibor Janda, Olympic Nedvědi a skupina Team. Tak už víte, pokud ano, pište, volejte, SMSkujte, kam přesně, to si řekneme za chvíli.
2: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Je naopak v té příští hodině samá muzika a vaše vzkazy k tomu, které i dnes posíláte na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. SMS-kové číslo je 90 011 04. SMSky posílejte ve tvaru Pardubice, mezera a váš vzkaz. No a co se týká telefonu, pokud byste chtěli promluvit do vysílání, tak k dispozici linka 726 46 48 48. A protože tuším, že dnes bude nabito, tak na začátek gratulace Janům a Jonatánům. A už vytáhnu první vzkaz, který dorazil. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku k dnešnímu svátku Janu Vaníčkovi z Bystřece, Mikiskovi z Letohradu a Matějkovi z Mladkova. Přejí zdravíčko, štěstíčko a pohodičku Alena a Karel. Aha, tak asi Mikiskům z Letohradu ještě hrajeme a Matějkům z Mladkova. Gratulace také od nás a dáme si nedvědy.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Máme jen sebe, to byly Nedvědi, 12 hodin, 12 minut, před chvilkou také 12 sekund, tak to je tam prosto úžasný čas a telefonní linka obsazená do Lunch Crew. Nás zdravíme posluchačku Jitku, dobrý den.
1: Dobrý den, bych chtěla pozdravit mamberky, já tam mám dneska svátek,
0: ano.
1: Ten Honzu a ty jsme přijeli narozeniny a mému přítelovi Láďovi.
0: Dobře, tak na přítele nesmíme zapomenout, aby nebyl průšvih, jinak Honzovi Vamberskýmu, pokud neposlouchá, tak určitě vyřídím, až ho uvidím, že jste mu přála. No a všem Honzíkům tedy i od vás, od Jitky z Lunch Crew na veliká gratulace. A jestli můžu, zapomněla jste na sebe, tak kousek písničky pro vás, jo?
1: Jo.
0: Tak jo.
1: Jdeme
0: na to. Všichni jsou už v Mexiku. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky dneska.

0: Všichni jsou už v Mexiku, to byl Michal Tučný a vy stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, také písničky od srdce, do kterých zatelefonovala i paní Jiřina. Zdravíme do Útěchova, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Jiřino, komu to bude?
1: Já bych chtěla nechat zahrát písničku pro mého miláčka Honzika Dupala z Útěchova k jeho dnešnímu svátku.
0: Ano, co přejeme?
1: Všechno nejlepší a hodně zdravíčka. A kdyby to šlo od paní Špinárové, nějakou písničku nebo ten člověk tenkrát hrál,
0: dobře.
1: Protože to šlo a jinak něco o té paní Špinárové. Prosím, děkuji moc.
0: Ano, Věra Špinárová byla v nabídce, tak určitě rád pustím tuhle písničku. No a ještě mi řekněte, bude nějaká oslavička?
1: Bude. Určitě jo, na to ten plánujeme.
0: Výborně.
1: Když je to horko, tak určitě jo.
0: Tak ať se povede a gratulace pro Honzíka Dupala i od nás. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuji moc.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Krásnou středu přejeme všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice a ladíte ve správnou chvíli. V plném proudu jsou polední písničky od srdce a se svým vzkazem na telefonu čeká také paní Anička. Zdravíme do České Třebové, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také zdravím a přeji Honziku Vamberskýmu všecko nejlepší k svátku.
0: Ano.
1: Hlavně zdravíčko, pohodu a aby to s námi ještě hodně dlouho vydržel, protože má těch ženských taky hromadu kolem dokola z celého kraje i dál.
0: A mohli by ho utírat, že jo, chudáka?
1: No právě, ale také vidět, že na něj myslíme, na všechny z vás, to jako i na Jakoubka, i na Zdeneška.
0: Ještě tady máme Pepíčky, tady taky máme Ondrášky,
1: no, Milany. Poděkovat Jitce Slezákovi,
0: ano.
1: Protože ta má taky moc pěkný pořady. To se mně moc líbí o těch bylinkách a o těch cukráskách.
0: Co na to Jitka? Jitko.
2: No dobrý den, já jsem náhodně teď přišla se domlouvat ještě něco důležitého říct ohledně té neděle v Litomyšli, kdy budeme v klášterních zahradách a teď to tady slyším, tu chválu na kolegy, tak děkujeme moc, jste velmi milá.
1: No tak já mám radost, když udělám druhýmu radost. No a vy mě děláte taky každý den radost.
2: Děkujeme. No a tak písničku zahrajeme taky.
1: No zahrajete nějakou hezkou prakticky Vamberskýmu panu.
2: Ano.
1: Svátku. Ano. To zaskočilo.
0: A všem, které jste jmenovala, už jsme to všechno vyřídili.
1: A všem ostatním.
0: A, tak jo.
1: Vždyť se hodnej kolektiv, pěkný písničky vybíráte, pěkný pořady to jsou a mně se to moc líbí.
0: Tak my moc děkujeme za pochvalu a zdravíme do České Třebové. Paní Aničko, mějte se moc hezky a na viděnou i naslyšenou.
1: Naschledanou, mějte se krásně.
0: Děkujeme.

To byla skupina Olympic s písní Nech to být. A také paní Jarka z Osíku mi telefonovala už před nějakou chvílí, prý si udělala takovou tu polední domácí pohodu, kdy už má všechno hotové, připravené kapučíno, hezky u toho sedí, poslouchá a jenom ten Dalibor Janda jí prý chybí. No tak si dáme písničku Žít jako kaskadér a do Osíku posíláme velikánský pozdrav s přáním krásného dne.

Žít jako kaskadér, tak to byl Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A další pozdrav před námi. Dobrý den, moc díky za píseň od Věry Špinarové. Za mě naše nejlepší zpěvačka. Ale myslím, že snad ani nedostala Zlatého Slavíka. Týjo, tak to nevím, teďka z hlavy to opravdu nedám. Já myslím, že no Zlatého ne, možná Stříbrného nebo nějakého. Kouknu se, zjistím. Každopádně pozdrav posílá posluchačka Dáša za Svobodna Špinarová. Co nám to krásně sešlo. No a paní Dáše i všem ostatním zahrajeme Zlatého Slavíka.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak zpátky k té věře Špinarové. Skutečně za celý svůj život nezískala žádného zlatého ani českého slavíka. Nejvyšší místo, na kterém se umístila v této anketě, bylo 8. v roce 83 v kategorii zpěvaček. No ale je v síni slávy cen Anděl. Také tuším, že mezi oceněními má Zlatý štít Pantonu a možná by se toho našlo ještě víc. Ale jedna z našich nejlepších zpěvaček, s tím určitě budu souhlasit. Tak jdeme dál. Pardubice písničky na přání. Poprosím zahrát pro kolegu z práce písničku Tři sestry. Já jsem Aleš z Moravské Třebové. Tak na přání hrajeme o víkendu po 12. po 17. hodině. Ve všední den ve 12. můžu nabídnout jen co. Tady mám připraveno od našeho hudebního dramaturga. Tak jsem lovil to nejvíc rychlé, takové chlapské je tohle.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
2: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
1: A my se tam nastěhujeme taky.
2: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
1: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
2: Nebo přijďte mezi nás.
1: Těší se na vás Jitka Slezáková
2: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: To prostý.
1: Milé rádio, prosím o zahrání pro vnuka Jana Nováka z Vysokého Mýta k dnešnímu svátku a chtěli bychom mu popřát všechno dobré, hlavně zdraví a ať se daří, přejí babi a děda.

Dobré poledne, prosím písničku pro našeho dědu a taťku Honzu k dnešnímu svátku. Přejeme mu touto cestou hodně zdraví, štěstí a radosti a gratulaci posílají dcera Dana s celou rodinou, syn Petr s manželkou Zuzkou a my se také připojujeme a přejeme jen to nej.

Praha. Písničku známe všichni, no tahle verze v podání skupiny Opět Radeček ve spojení s Moravskou filharmonií. Tak a my jdeme do finále. Před námi poslední vzkaz a ten je teda parádní, tak jsem si ho nechala na závěr. Dobrý den, pane Hrubane, poslouchám písničky od srdce a hlásím se do dnešní sváteční směny. Jmenuji se Jan a dnes mám svátek. Nevolám, píšu. Telefonát do živého vysílání je krásná věc, ale člověk nikdy neví, jestli z něj v přímém přenosu vypadne přání nebo zvuk raněného vysavače. Proto volím e-mail. Je to méně hrdinské, ale zase nehrozí, že se mi hlas zlomí dřív než rodinný rozpočet po návštěvě cukrárny. Prosím o zahrání nějaké veselé písničky pro všechny Jany, Honzy, Jeníky a další dnešní oslavence. Zvláště věnuji nám mužům, kteří doma tvrdíme, že svátek neřešíme. Je to samozřejmě lež, my ho řešíme velmi intenzivně. Jen u toho děláme výraz, že náhodou stojíme u kalendáře už po třetí za dopoledne. A když nikdo nepopřeje, nezlobíme se. Jen jsme potom potichu, důstojní a lehce uražení, jako oschlý chlebíček na firemním večírku, který zůstal na talíři, protože někdo začal mluvit o dietě. Písničku nechávám na vás. Vyberte prosím něco, co potěší dnešní Jany a zároveň nebude působit jako hudební omluvenka za to, že jsem si o ní musel napsat sám. Děkuji, zdravím vás i celé studio a přeji pohodové letní vysílání. Jan Cerulík z Rumové ulice z Horní Sloupnice. Tak díky za tenhle parádní vzkaz. Zdravíme do Sloupnice a posíláme tam kromě muziky i velikánskou gratulaci k dnešnímu svátku a díky za e-mail.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Dopravní omezení na venkově mostu v Pardubicích skončí 27. července. Svita vyřeší problém s přeplněnými odpadkovými koši. Střelce z Ostravy našla policie mrtvého, těžce zranil manželku. Jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Řidiči se dočkají plného zprovoznění venkova mostu v Pardubicích v pondělí 27. července. Informují o tom silničáři. Dopravu do všech jízdních pruhů pustí s 3/4ročním zpožděním. Způsobily ho nečekané technické problémy při výměně zrezivělých nosných lan a izolací, které už jsou v tuto chvíli vyřešené. Ředitel krajské správy a údržby silnic Zdeněk Vašák ujišťuje, že dokončení oprav mostu by už nemělo nic ohrozit.
6: V současné době se pracuje na předpolích mostu a dokončujeme zábradlí. Na středních pruzích je hotová izolace i pečetící vrstva a připravujeme pokládku finálních asfaltových vrstev. Po položení asfaltu a dokončení navazujících prací bude most připraven k plnému uvedení do provozu. Všechno směřuje k tomu, aby se termín dokončení v červenci dodržel.
5: Svitavy musí v letních měsících častěji vyvážet odpadkové koše. V některých místech, hlavně v centru nebo v rekreačních částech, je lidé více plní odpadem, který tam ale nepatří. V současné době je jich na území města přes 360 a podle mluvčí Kateřiny Kotasové to zatím stačí.
7: Samozřejmě, když občané dávají nějaké podněty, kde by bylo potřeba koše rozšířit, tak se zde nad tím zamyslíme. A pokud by to situace vyžadovala a bylo to možné, tak o dalším rozšíření můžeme jednat.
5: Chrudim bude mít vlastní šifrovací hru. Stezku má tvořit 10 zastávek s QR kódy, které budou obsahovat hádanky a také návod, kam pokračovat. Autoři tak chtějí netradičně představit důležité památky, zákoutí města, ale třeba také lokální podniky. Příprava bude stát 60 000 korun. Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisté ho našli v bytě. Předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná. Podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraň nelegálně. Policisté zásah na místě ukončili, okolí je znovu průjezdné. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle resortu nízké.
4: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak slabě klesne a večer slabě stoupne a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Silničáři pracují na dálnici D35. Odstavný pruh postupně uzavírají mezi 148 a 158 km ve směru na Olomouc a

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat ještě jednou. Tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodnej.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.

0: úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma, když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš, tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání. On je tam fakt rád.
1: Nebo nedej bože přestal jíst a
0: no
1: podobně,
0: to vůbec,
1: jak to pejsci
0: no to vůbec,
1: mají.
0: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
1: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
0: No,
1: kulatý?
0: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
1: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
0: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
1: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
0: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
1: Tak. Tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janků je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

si, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Do Alex a Hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo. No a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho,
1: na 2 roky. Takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band. Ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tady na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam bylo Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlavá, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama. Ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív. Ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat. Tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Aha. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, je to vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe za z toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi spíš? Po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím. Maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak
1: no,
0: prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vylezu. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonáhá, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: no
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčela.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila. Na všechno jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, na všechno říkala Šaman Banko Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad. Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: A jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. No, Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili a měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, no, Syna Čančám.
1: Ne. To
0: 86.
1: bylo,
0: nějak.
1: No, to je 86. Ano, když Syna Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Byla Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval a my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou říkal, no tak nevím, ale Ivo říkal, ne, to natočíš, to uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se s Načančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načenča. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to
0: někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd. Já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě
1: ano,
0: nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert?
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Je to paní Věra Špinarová, je to také ale i Vašo Patejdl. A ty jsi mi prozradila, že nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
1: Ano, ano, ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuji.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: A Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Chrudimská radnice chce prosadit stavbu náplavky u divadla. Děti z pardubických základních škol si za pomoci umělců osvojují kreativní učení. Zástupci veřejnoprávních médií se dnes odpoledne setkají s prezidentem Pavlem. Jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Chrudim zaplatí přes 3,5 milionu korun za studii protipovodňových opatření. Má řešit podobu nábřežních zdí kolem Chrudimky i další zásahy. Radnice chce zároveň se stavbou spojit i vybudování náplavky naproti divadlu. Dokument má sloužit k tomu, aby úpravy příliš nenarušily vzhled města. Vysvětluje radní Chrudimi za Piráty Aleš Nunvář.
4: Nábřežní zdi, aby nebyly příliš velké, aby to bylo prostě pro naše město i takové funkční, tak jsme se domluvili, že my zafinancujeme studii protipovodňových opatření.
3: Pardubické základní školy zapojují do výuky umělce a kreativní profesionály, pokračují tak v rozvíjení kreativního učení, které propojuje výuku s uměleckým tvořením a do hodin vnáší nové vzdělávací přístupy. V končícím školním roce se do programu zapojili žáci ze 6 pardubických základních škol.
5: Například v prvouce děti spolu s umělcem tvořili kostru lidského těla a orgány, třeba srdce, střeva a plíce z vhodných materiálů. Získali tak lepší představu o tom, jak lidské tělo funguje. Program kreativního učení bude na školách pokračovat i po letních prázdninách. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Pec pod Sněžkou dokončila novinky před hlavní turistickou sezónou. Nechala opravit sociální zázemí v objektu dolní stanice Lanovky a pro zabavení při čekání ve frontě nechala u Lanovky vybudovat kuličkovou dráhu. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou například prezidentka EBU Delfin Ertová-Kansiová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
6: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
3: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3 leté vězení.
0: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Noc bude na východě Čech jasná s nejnižšími nočními teplotami 17 až 14 stupňů a zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a čtvrteční teplotní maxima 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku na silnici číslo 35 v katastru Litomyšle. Do stromu bouralo nákladní auto, na místě zasahují záchranáři a porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 12. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je středa 24. června a 4 minuty po 14. posloucháte Český rozhlas Pardubice a také právě startující dobré odpoledne. Vystoupali do více než 2000 metrů nad mořem a chtějí zdolat pomyslný vrchol hory a doufají, že jim nedojde dech.

Valdemar Matuška zaspíval o ránu ve vysílání Českého rozhlasu o Pardubice a v krajském městě zůstáváme. Východočeské muzeum připravuje na příští rok novou expozici přírody, pro kterou konzervátoři vytvářejí no už zhruba 2 roky realistické modely rostlin a stále nejsou u konce. Právě rostlinám věnovali podstatnou část příprav, protože ty původní sušené exponáty ztrácely barvu i tvar. A jak přiznala muzejní botanička, prošly spoustou slepých uliček přes liofilizaci, sušení až skutečně skončili u práce lidských rukou a tvoření dokonalých modelů. Rostliny tak odpovídají podrobně své živé předloze a nejsou jenom z jednoho materiálu. Každá rostlina vyžadovala velmi specifický přístup, takže pracovali s různými rychle tvrdnoucími hmotami na vzduchu, otiskovými materiály, textilem, kovy i silikony. Jinak v té chystané expozici přírody budou prý návštěvníci procházet krajinou Pardubického kraje od nížin Polabí až po horské oblasti Králického Sněžníku. Měnit se bude nadmořská výška i charakter prostředí od písečných dun přes lesní a suťové biotopy až po horské bezlesí a jednotlivé části pak doplní i tematické místnosti s rybníkem nebo rašeliništěm a kromě rostlin dotvoří expozici také vycpaniny ze sbírek muzea. Takže se máme na co těšit, jinak tahle expozice vzniká v hospodářských budovách zámku, kde by mělo být i návštěvnické centrum s pokladnou a toaletami. No a jak dlouho se budeme ještě těšit, tak hotovo. Pokud se nic nepokazí, by mělo být v říjnu příštího roku, tedy roku 2027. Těšíme se.

0: Země vzdálená, projekt BSP ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. S muzikou samozřejmě budeme pokračovat už za chvíli Jennifer Rush nebo Karel Zich.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Tak, živě do terénu vyrážíme v tuto chvíli, turistická sezona je v plném proudu. Mezi nejnavštěvovanější místa v Pardubickém kraji samozřejmě patří renesanční zámek v Litomyšli, památka UNESCO. Od začátku června tam můžete navštívit nový prohlídkový okruh, který je věnovaný historii zámeckých divadel, protože právě zámecké divadelko patří k tomu nejcennějšímu, co litomyšlský zámek ukrývá. No a podrobnosti se teď dozvíme od reportérky Terezy Brázdové, se kterou jsme ve spojení. Hezké odpoledne do Litomyšle.
2: Hezké odpoledne.
0: Jak to teď na zámku žije? Pokud vím, tak v Litomyšli a hlavně na zámku právě teď probíhá festival Smetanova Litomyšl.
2: Je to tak, hlavní festivalovou scénu Smetanovy Litomyšle vytváří kulisa hlavního zámeckého nádvoří a teď takzvaný Smetanový sál. Je to unikátní výsuvná konstrukce, hlediště a jeviště od architekta Josefa Pleskota. Takže návštěvníci v těchto dnech vidí zámek trochu v pozměněné podobě. Jestli pro ně festival znamená nějaká omezení, co se týče prohlídek zámku, jeho okruhů, spoustu lidí to zajímá, proto se teď na to zeptám přímo kastelána zámku Petra Weisse.
3: Dobrý den. Omezení pro návštěvníky není vlastně v provozu všechny prohlídkové trasy, tak jak uvádíme, tak jak prezentujeme. Jen možná při přechodu z prvního do druhého nádvoří je trošku tma, ale to je snad jediné.
2: Pojďme k té nové expozici, prohlídkový okruh, který se jmenuje Za příběhem zámeckého divadla. Začíná přímo ve zdejším divadelku, před kterým teď stojíme, nebo kudy vlastně vede?
3: Tak to divadlo je tak unikátní, že si zasloužilo svůj samostatný okruh, ale nejprve si s návštěvníky vystoupáme až do druhého patra, kde si prohlídneme jednotlivé expoziční sály, kde jsou vystavené kulisy, které do této doby nemohli návštěvníci vidět. A po takové, řekněme, teoretické přípravě se vrátíme do přízemí k opravdu detailní prohlídce zámeckého divadla. Dosud si mohli návštěvníci prohlížet jenom tu část hlediště, ale teď díky té nové trase zavítáme vlastně i do zákulisí.
2: V 18. a 19. století mělo mnoho šlechtických sídel svoje divadla, například Valštejnové, nejen tady v Litomyšli, ale v Mnichově Hradišti, v Duchcově, v Doksech nebo v Třebíči. To litomyšlské se ale krásně dochovalo v původní podobě. Založil ho hrabě Jiří Josef z Valštejna a Wartenberka v roce 1797 a vlastně taky se stal sám hercem.
3: Tak pan hrabě byl hlavním hybatelem, on vybíral jednotlivé kusy, on to režíroval, z té doby se v archivech zachovala takzvaná direktoria, taková ta režisérská, takové ty režisérské předpisy a sám tam hrál, i když třeba nehrál hlavní role, ale byl tam vždycky poblíž.
2: S kastelánem Petrem Weissem se v další hodině vysílání vypravíme přímo do nové divadelní expozice. Snad nám to signál mezi zámeckými zdmi umožní.
0: Tak my se budeme těšit. Živě z Litomyšle se nám reportérka Tereza Brázdová přihlásí v 15 hodin a 35 minut. Zatím přejeme hezké odpoledne a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

zapni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách

0: Fanoušci fotbalu se teď moc nevyspí a je jasné proč, protože utkání začíná ve 3 hodiny v noci našeho času, ale o tom teď řeč úplně nebude, spíš o té těžké úloze, kterou před sebou na mistrovství světa mají čeští fotbalisté. Zatím uhráli pouze bod a jestli chtějí myslet na postup, potřebují k tomu uspět na závěr skupiny v Mexiku proti domácí reprezentaci. Jak zjistil reportér Mirko Vasič, příprava mohla být náročná v mnoha směrech.
1: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále.
2: Trenér Miroslav Koubek a hráči měli necelý týden na přípravu na zápas, ve kterém musí kvůli naději na postup bodovat, nejlépe vyhrát a taky dokázat, že umí předvést mnohem lepší výkony.
1: Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřilo psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
2: Český tým chtěl na šampionátu sázet na silnou osu s osvědčenými hráči, jenže už po nepřesvědčivém úvodním utkání s Jižní Koreou nastaly pro souboj s Jihoafrickou republikou změny.
1: Tak já jsem netoužil udělat tolik změn, potom jsem netoužil, ale prostě určitý věci se tady vyjevily, že nefungují. Ta sestava vysněná je takový trošku nadnesený slovo, ale která byla představách, tak prostě se to jako nechytlo zpočátku, no, s kterou jsme počítali po baráži, že je prakticky vytvořena.
2: A Miroslav Koubek musí s realizačním týmem tenhle rébus vyřešit pro klíčové utkání s Mexikem. Čeští fotbalisté působili v zápasech někdy hodně pasivně, jako by na ně doléhal tlak velkolepého mistrovství světa, na kterém nikdo z nich nehrál.
3: Když si vezmeme nějaké, jako jestli to je tlak, nebo jsou to nějaký strachy, nebo to jsou nějaký jiné věci, co na každého působí, nemůžu odpovídat za všechny.
2: Snažil se vysvětlit i psychickou stránku kapitán Ladislav Krejčí, který vidí současné poznatky jako důležité.
3: Kterýma si musíte procházet a nabrat ty zkušenosti pro to, abyste to dokázali využít do těch dalších zápasů a už s tou zkušeností vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
2: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují prodat na hřišti.
1: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Pokud by tým Miroslava Koubka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
1: No tak to je. Tak to prostě je. Budeme muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
2: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koubkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z Mexika Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

discuss, yeah, the ness. Mamba nupnofi, Alec. Mamba nupnofi, Alec. Mamba nupnofi, Alovi, fi Alec. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Hana Hegerová, nekorunovaná královna českého šanzonu, narodila se jako Carmen Farkašová. No a jméno Hana si prý zvolila proto, že se ve své době trochu bála svého exotického jména Carmen, aby si prý lidé nemysleli, že si ho vymyslela sama, aby zkrátka působila zajímavě. Takže z Carmen se stala Hana a naspívala řadu krásných písniček. Tohle byla jedna z nich, Vana plná fialek. No a před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnešním tématem budou blesky. Víc nám o nich poví Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky zkrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Pardubice.

Prvotina Evy Farné. Měl jsi mě vůbec rád 9 minut před 15. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Také v Chrudimi mi přemýšlí, jak zkrášlit širší centrum města. My už jsme o tom mluvili před chvílí ve zprávách, no teď přišli tedy s nápadem vybudovat podél Chrudimky náplavku. Radnice o této možnosti jedná se státním podnikem Povodí Labe, který plánuje ve městě protipovodňová opatření. Náplavka by podle radnice mohla být podél řeky zhruba od hotelu Centrál směrem ke kostelu svaté Kateřiny. Břeh Chrudimky by se musel rozšířit a bylo by nutné vybudovat také příchody k vodě, kde by potom vznikl právě parádní pobytový prostor. Možnost vytvořit pobřežní plochu považuje za reálnou i městský architekt. Město tedy má svou představu, kde by podél řeky měly být pevné protipovodňové zdi, kde by stačily ty mobilní, které by se instalovaly při hrozbě záplav. No a protipovodňový význam by prý měla i samotná náplavka. Na financování opatření zatím Povodí Labe i město hledají vhodnou dotaci. Každopádně celý nápad se podle starosty pomalu posouvá k realizaci, i když chybí peníze, ale štěstí přeje připraveným, jak řekl starosta.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
4: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
4: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
5: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Střední školy v Pardubickém kraji čekají přes léto opravy. Moravská Třebová obnoví značení hřebeňských důlních stezek. Česko zažije o víkendu extrémní vedra, teploty se přiblíží 40. A počasí na zítřek v kraji čekejte jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční odpoledne. Do některých středních škol Pardubického kraje nastoupí s prázdninami stavbaři. Budou pracovat na zakázkách, které není možné dělat za běžného provozu. Hejtmanství uvolní na letní opravy škol 30 milionů korun. Nejvíce peněz půjde na obnovu plynové kotelny a topení na gymnáziu v Ústí nad Orlicí.
2: Stavební akce za skoro 4 miliony korun by měla přispět ke snížení energetické náročnosti budovy gymnázia. Stejnou částku dá kraj i na dokončení výměny osvětlení na střední škole stavební ve Vysokém Mýtě a další 3 miliony korun zaplatí i za rekonstrukci sociálních zařízení, vzduchotechniky a osvětlení na střední zahradnické škole v Litomyšli. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Hřebeňské důlní stezky na Moravsko-Třebovsku čeká obnova značení. Projekt za více než milion korun zlepší orientaci turistů i cyklistů a nově je zavede také k několika vyhlídkám, které jsou součástí naučné trasy. Podrobnosti přibližuje místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Máme tam vyhlídku Strážný vrch, což je samostatná rozhledna, a je tam také vyhlídka nad doly, což je spojení chodníků a takové vysuté plošiny, kde lidé mohou sledovat krásné výhledy na okolí.
0: Česko čeká možná rekordně teplý víkend, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
4: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
0: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí také výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Jedním z ředitelů unijního generálního ředitelství pro výzkum a inovace bude Čech Martin Špolc. Informovala o tom Evropská komise, pod kterou úřad spadá. Špolc konkrétně povede úsek nazvaný Prosperita. Na starosti má podporu výzkumu a inovací v průmyslu, obraně a digitalizaci. Pro Českou republiku jde o velmi významný post, patří totiž mezi nejvyšší úřednické funkce.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná s nejnižšími nočními teplotami 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a čtvrteční teplotní maxima 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách 24 až 27 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra ráno nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Světavsku na silnici číslo 35 v katastru Litomyšle. Bouralo nákladní auto do stromu, na místě zasahují záchranáři. Místo je už v tuhle chvíli průjezdné v obou směrech. Záchranáři mají práci také na Chrudimsku mezi Chrudimí a Rapštejnskou Lhotou na silnici číslo 340 bourala motorka. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A u té dopravy vlastně ještě malou chvilku zůstaneme. Už nějakou dobu komplikuje provoz v Pardubicích chystaná oprava mostu kapitána Bartoše. Nicméně na této spojnici mezi hlavním nádražím a největším pardubickým sídlištěm Polabiny pokračují přípravné práce na stavbu nového mostu. Teď dospěli do bodu, kdy stavbaři vysouvají nad Labe provizorní mostní konstrukci, která bude v době stavby nového přemostění sloužit osobní i veřejné dopravě. My na místě máme reportéra, za chvíli se s ním spojíme, abychom zjistili další podrobnosti, ale také si budeme hrát Žlutý pes, Hana Zagorová nebo Anna K. To jsou interpreti, kteří nás čekají v příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středečním dobrém odpoledni. Jsou 4 minuty po 15. a abych nezapomněl, Honzům a Janům přejeme všechno nejlepší.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubým.

0: Zdá se, že venku je poněkud vedro a jestli to bude malinko lepší v příštích dnech, tak to zjistíme právě teď. Počasí. Už jsme opět ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Také bych mohl doplnit možná dobré horké odpoledne. Předpokládám, že to vydrží až do večera a možná i v noci, co?
1: Přesně tak, vydrží to až do večera ty teploty, nicméně v noci přeci jenom ještě trošku spadnou na přijatelných 17 až 14 stupňů Celsia. Takže i dneska jasná nebo skoro jasná obloha do večera, v noci jasná obloha a jak jsem říkal, ty teploty 17 až 14 stupňů Celsia s tím, že zítra se ohřejeme ještě trošičku víc, tam budeme mít jasno až polojasno a teploty už většinově budou přes 30 stupňů, konkrétně 30 až 33 stupňů Celsia a i na horách bude poměrně teplo a protože na horách se nesedí a chodí, takže to bude znát 24 až 27 stupňů Celsia a vítr bude stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: No a pak pátek, sobota, neděle, tam asi žádná zásadní změna?
1: Ne. Zásadní, co se týká nebe, zásadní změna nebude, když to shrnu na ty tři dny, tak jasno až polojasno, takže hodně slunce, vítr de facto bude jenom slabý 1 až 4 metry po oba, no spíš po všechny tři dny, no a teploty v pátek, ty raní už budou poměrně vysoké, 21 až 17 v noci a maxima 31 až 35. No a v sobotu ráno 22 až 18 a maximální teploty 33 až 37 stupňů Celsia. No a neděle tam to zakončí vyvrcholením 23, 19, to jsou teploty nejnižší noční a maxima 35 až 39 stupňů Celsia.
0: No a od pondělka nějaké ochlazení aspoň?
1: Od pondělka začínáme lehce ochlazovat. Nicméně nebude to nějak razantní z počátku, ale od půlky týdne pak už by snad ty teploty se pohybovaly nebo budou pohybovat v rozmezí někde 24 až 26 stupňů Celsia, takže takové to normální léto už zase od půlky příštího týdne.
0: No tak to jsou alespoň takové příjemnější zprávy, osvěžující zprávy na závěr. Děkujeme za informace o počasí a do Hradce přejeme krásný den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: 16.21. Tohle byla Anaka z písní Vždycky se budeme smát a vy stále ladíte středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Na Labi v pardubických Polabinách vedle mostu kapitána Bartoše vysouvají provizorní přemostění. Půjde o dočasnou náhradu za dosavadní starý most, který stavbaři zbourají, aby uvolnili místo úplně novému. Dopravní spojení mezi největším pardubickým sídlištěm a hlavním nádražím tak místo klasického přemostění zabezpečí právě dočasná provizorní mostní konstrukce. A její výsuv nad vodní hladinou sleduje i reportér Ondřej Wolf, který se teď hlásí do vysílání. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jakou rychlostí se ten náhradní most posouvá?
1: Tak ten náhradní most tvoří 33 metrových polí a podle stavby vedoucího Jana Hanzlíka dokáží vysunout za den asi 3 tato 3-metrová pole. V tuto chvíli je mostní konstrukce asi v polovině říčního koryta a posouvá se po takových válečcích upevněných na provizorních podpěrách zapuštěných do Labe. Stavba zatím pokračuje podle plánu a podle zhotovitele a taky investora města Pardubice začne náhradní přemostění sloužit dopravě od 1. září. Pro řidiče se de facto změní málo, protože provoz zůstane v kivadlovém režimu, tak jak tomu je doposud na vedle stojícím starém přemostění. Pokud jde o chodce, tak ti budou Labe přecházet po boční lávce, která bude součástí toho dočasného mostu.
0: Vrátí se na trasu velké autobusy a trolejbusy, které teď nesmí jezdit přes stávající starý most?
1: Ano, podle vyjádření ředitele dopravního podniku města Pardubic Tomáše Pelikána se vrátí, protože nosnost toho provizorního mostu na rozdíl od toho současného nebude už nějak omezená. Mezi hlavním nádražím a Polabinami tak budou po prázdninách znovu pendlovat linky číslo 2, 6 a 18. Výjimkou bude pouze spoj číslo 13, který bude nadále jezdit přes ulici pod Bělehradskou.
2: Protože u těch semaforů by tady vznikaly relativně dlouhé kolony vozidel, takže nechceme všechny spoje městské hromadné dopravy trasovat tady, nicméně spojení Polabin, nádraží a centra města je důležité, takže tyto linky vracíme zpátky.
0: Je už jasné, kdy se začne stavět nový most kapitána Bartoše?
1: Tak ta stavba začne hned po zprovoznění toho náhradního mostu a to bouráním dosavadního mostu kapitána Bartoše. Začátkem příštího roku by pak na to mělo navázat budování úplně nového přemostění. Dokončené by mělo být na jaře roku 2028. Nově bude ocelové konstrukce a na délku bude mít asi 115 metrů. Provoz na něm bude obousměrný a po obou stranách budou také chodníky pro pěší a cyklisty. Náklady přesahují 300 milionů korun. Město připravuje stavbu několik let a nabrala poměrně výrazné zpoždění. Podle náměstka primátora Jana Hrabala z hnutí ANO to mimo jiné bylo kvůli soutěžení zakázky, které se na místo 3 měsíců protáhlo na 1 rok. Ještě doplním, že to současné přemostění je ve špatném technickém stavu a od roku 2023 má sníženou nosnost.
0: Dění u mostu kapitána Bartoše v Pardubicích sleduje Ondřej Wolf. Děkujeme za informace, hezký den naslyšenou.
1: Hezký den naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. A Honzíku tu máme přes 290 tisíc. Kolik jich znáte vy? Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci. V roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Zatčené fašisté popravili na zámečku v Pardubicích 33 osob. 11 dětí skončilo v koncentračním táboře. Ze všech obyvatel Ležáků přežila v německé rodině jen dvojice sester Štulíkových. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Čau lásko, zpívají Karel Gott a Marcela Holanová. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice a opět vyrážíme do Litomyšle.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V minulé hodině vysílání jsme živě zavítali do Litomyšle poprvé, abychom vám přiblížili nový prohlídkový okruh na Litomyšleském zámku, který si návštěvníci od začátku června oblíbili. Je zajímavý, taky interaktivní a věnuje se divadlu, tedy fenoménu zámeckých divadel, protože právě v Litomyšli se zachovalo jedno z nejcennějších divadel z konce 18. století v kontextu celé Evropy. No a ve spojení jsme s Terezou Brázdovou, naší regionální stopařkou. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Posluchačům jsme slíbili návštěvu té divadelní expozice. Kde jsi teď?
2: A teď jsem ve druhém patře Litomyšlského zámku. Máme to trochu i s hudební kulisou, protože tady na nádvoří probíhá zkouška na jeden z koncertů Smetanovy Litomyšle. A v tom druhém patře si Valdštejnové začali to divadelko budovat původně. Nedokončili ho, protože schořelo, a tak vzniklo právě v přízemí, kde ho v nezměněné podobě můžete vidět dodnes. Tady ve druhém patře je teď historickému světu divadla věnováno 5 místností a skutečně v širokých, krásných souvislostech. Dozvíte se, jak se divadlo za Valdštejnu hrálo, v jakých kulisách, uvidíte tu kostýmy, ale třeba i dobové vstupenky. Dokonce pamětní knihu hraběnky Kajetány z Valdštejna k divadelním večerům, které tu pořádala, a spoustu technických zajímavostí. A s kastelánem zámku Petrem Weissem se teď díváme zrovna na takové skleněné kalíšky, řekla bych.
3: Ano, jsou to skleněné kalíšky, které tvořily osvětlení zámeckého divadla, konkrétně tu přední rampu, která se dala nasvětlovat, dokonce různá intenzita se dala nastavit otáčením rumpálu pod jevištěm, a ty kalíšky se zachovaly ve velkém množství a tady máme na ukázku dokonce i barevné, takže i barevnými efekty se zabývaly.
2: No a my když teď pojdeme o kousek dál, tak je před námi takový, řekla bych, rumpál, stroj, otáčivý buben, já nevím, jak to popsat.
3: Tak popsala jste to přesně, tady ten rumpál je uvnitř dutý, obsahuje sypký materiál a tím se během divadelních představení vytvářela iluze deště a takových strojů tady máme v replikách hned několik a návštěvníci si je během prohlídky mohou sami vyzkoušet. Tak tady můžou rachotit plechem a dělat bouřku, nebo tady rachtat tou velkou řechtačkou v podobě trakaře a vlastně vytvářet hromy blesky.
2: Ona ta výstava je vlastně interaktivní. Řekla jsem výstava, ona je to stála expozice, správně.
3: Ano, návštěvníci si mohou ledacos vyzkoušet. Máme tady pod oknem dotykovou obrazovku, kde si mohou prohlédnout vizualizace těch dalších divadelních scén. Zajímavé je třeba moře. Jsou tady naznačené i ty části, které se nezachovaly. A máme tady třeba i model takového toho technického řešení divadla, což návštěvník v tom historickém prostoru nevidí. Tady se na to tak hezky může podívat ze všech stran.
2: No, tady na obrazovce předvádíte i divadelní kus v historických kostýmech. Ten není až tak starý, ale přesto je.
3: Je to ta hra Milenec a sok, byla to obnovená premiéra divadelního spolku Milislav a hrála se k 200. výročí založení zámeckého divadla.
2: A tohle hru napsal sám Jiří z Valdštejna?
3: Napsal ji Friedrich Wilhelm Ziegler a byla to oblíbená vídeňská fraška, kterou si půjčili právě pro to divadlo a k uctění svátku pana hraběte si tady nacvičili a hrála se opravdu dlouhé desítky let.
2: My na závěr musíme samozřejmě zmínit ty historické divadelní kulisy, protože to je skutečně to nejcennější, co se tady v tom divadelku zachovalo.
3: Jsou to kulisy Josefa Placera, scénografa, který tvořil i pro vídeňské dvorní divadlo. Máme tady přes 20 téměř kompletních sad. Krom těch originálů nebo replik v té expozici si na závěr můžou návštěvníci tady nakouknout do divadelního depozitáře, kde i ty jednotlivé scény střídáme. Tak kdo přijde někdy příště, tak uvidí zase něco trochu jiného.
2: Tak to je od nás z Litomyšlského zámku vše.
0: Sami jste slyšeli, že na zámku v Litomyšli si určitě každý návštěvník vybere to své, a když ne, tak na zámeckém návrší je spoustu dalších zajímavých míst. Najdete tam rodný byt Bedřicha Smetany, můžete se vypravit na prohlídku piaristického chrámu, sousedního regionálního muzea, nebo jenom tak v pohodě spočinout v klášterních zahradách se sochami Olbrama Zoubka. Tak my děkujeme za zajímavé informace a do Litomyšle přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Láska a data, skupina Činasky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a 9 minut nás dělí od 16. hodiny odpolední od čerstvých zpráv s Míšou Spáčilovou. No a po nich samozřejmě jako každý den v tomto čase nebude chybět humoriáda. Josef Fousek a Patrik Rozehnal vás dnes provedou tím pořadem. No a před námi spotřebitelský servis. Tentokrát vás zajímá závada, která vznikla při opravě spotřebiče. Kdo ji má odstranit a jak rychle, to doplní spotřebitelský odborník Josef Černý.
1: Paní Teodoře se stala následující věc. Při záruční opravě mrazničky opravář poškodil těsnění. Chybu přiznal a slíbil vadu odstranit, jenomže prý těsnění nemůže sehnat. Paní by ráda věděla, jak dlouho musí čekat. Paní posluchačko, odpověď je jednoduchá. Oprava musí být provedena do 30 dnů, a to od nahlášení původní závady, pokud ovšem opraváři nebo prodejci nepodepíšete souhlas s prodloužením lhůty. Po jejím uplynutí můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.
2: V 16 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudimská radnice chce prosadit stavbu náplavky u divadla. Svita vyřeší problém s přeplněnými odpadkovými koši. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, pomohlo by mu k cestě na summit. A počasí na zítřek. V kraji čekejte jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční odpoledne. Chrudim zaplatí přes 3,5 milionu korun za studii protipovodňových opatření. Má řešit podobu nábřežních zdí kolem Chrudimky i další zásahy. Radnice chce zároveň se stavbou spojit i vybudování náplavky naproti divadlu. Dokument má sloužit k tomu, aby úpravy příliš nenarušily vzhled města, vysvětluje radní Chrudimy za Piráty Aleš Nunvář.
4: Nábřežní zdi, aby nebyly příliš velké, aby to bylo prostě pro naše město i takové funkční, tak jsme se domluvili, že my zafinancujeme studii protipovodňových opatření.
2: Svitavy musí i v letních měsících častěji vyvážet odpadkové koše. V některých místech, hlavně v centru nebo v rekreačních částech, je lidé více plní odpadem, který tam ale nepatří. V současné době je jich na území města přes 360 a podle mluvčí Kateřiny Kotasové to zatím stačí.
5: Samozřejmě, když občané dávají nějaké podněty, kde by bylo potřeba koše rozšířit, tak se zde nad tím zamyslíme. A pokud by to situace vyžadovala a bylo to možné, tak o dalším rozšíření můžeme jednat.
2: Chrudim bude mít vlastní šifrovací hru. Stezka má tvořit 10 zastávek s QR kódy, které budou obsahovat hádanky a také návod, kam pokračovat. Autoři tak chtějí netradičně představit důležité památky, zákoutí města, ale třeba také lokální podniky. Příprava bude stát 60 tisíc korun. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun 54 haléřů za litr. To je o 1 haléř méně než dnes. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí.
3: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech jasná s nejnižšími nočními teplotami 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a čtvrteční teplotní maxima 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách 24 až 27 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra ráno nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Záchranáři mají práci na Chrudimsku mezi Chrudimí a Rabštejnskou Lhotou. Na silnici číslo 340 bourala motorka a u pomezí na Svitavsku bourala na silnici číslo 34 dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Vysílat,
3: Humoriáda.
7: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím. Ahoj.
8: Zdravím všechny posluchače.
7: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
8: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
3: Humoriáda.

0: Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
1: No co tohle má znamenat? Proč se tady mordu s večeří o 6 hodin?
0: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
2: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
0: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
1: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
0: Robert odštěkne.
2: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
0: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
1: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všeli, co snapadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
0: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
2: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět.
1: Udělala jsem palačinky.
2: Fajn.
0: No tak to je klasické řešení štěkotu na 3 doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
1: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
2: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
0: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
1: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
2: Já chápu.
1: Pak to uklidím.
2: Počkej, uklidím to sám.
0: Vyjde do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
2: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
1: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
2: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
0: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jaroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství, a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
5: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pá, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
4: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
5: V Semaforu jině.
4: Tam.
5: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si uvážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
4: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
5: a nebyl, věci. A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
4: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte-li SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: akademickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě, takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu s hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak no, děkujeme. Tak i my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. No. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte se stěšit rádio, ať se dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska.
4: Děkuju.
5: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
4: Já?
5: A vybírám...
4: Moc děkuju.
5: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
5: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
6: No, prosím, to je Luboš pod Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že je rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
7: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
8: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
7: Co soudíte o nápojích lásky?
8: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
7: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
8: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
7: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
8: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
7: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
8: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
7: Čtyřikrát?
8: Čtyřikrát, ano.
7: A jsou šťastní?
8: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
7: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
8: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek. Z toho hlediska erotického, milostně erotického. Ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
7: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
8: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění. Protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u to prejce uvolně všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodit, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl i v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu o humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Ounzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale... Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít?
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije. Víte?
3: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.
4: To oni tam...

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete.
2: Já?
0: No vy? S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
2: To je v hýsky.
1: Já vidím v hýsky.
2: To je v hýsky.
1: No vidím v hýsky.
2: Ale domácí.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
5: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
4: Na jeho žádost?
5: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenský halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to ne, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
4: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, tu může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Znám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak. Oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně, kdo další vybírá.
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena Hradec Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek, Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád. To já cítím dobře, ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadě?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe
6: tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dlel dříve mistr Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že
2: to je
4: moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dubí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, já bych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on takhle ustává?
3: Neboj se, nenech se zblbnou, nestyď se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
4: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
3: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
4: No. My nemluvíme o tobě, ne?
3: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
4: No, romantici, já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
3: Jakože černáš, jo?
4: Ne. Proč bych černal? Jo? Brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšať vykopou. Aha. Musíte někam přijít se žádostí a bíjně.
3: Já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná půjde.
4: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
3: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
4: Aha.
3: Pojď, no já jsem to.
4: Počkej.
3: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
4: Jako
3: a ťuk, no.
5: A, jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou, dejte mi knechta s brašnou.
3: Váš žal mne, pane, kruší a škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě, však jdete po pracovní době.
1: Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost a Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
6: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
6: Děkuji, naschledanou.

0: Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Prezident Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. Dopravní omezení na Vonkově mostu v Pardubicích skončí 27. července. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa. A počasí na zítřek. V kraji čekejte jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční odpoledne. Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Řidiči se dočkají plného zprovoznění Vonkova mostu v Pardubicích v pondělí 27. července. Informují o tom silničáři. Dopravu do všech jízdních pruhů pustí s 3/4 ročním zpožděním. Způsobily ho nečekané technické problémy při výměně zrezivělých nosných lan a izolací, které jsou už v tuto chvíli vyřešené. Ředitel krajské správy a údržby silnic Zdeněk Vašák ujišťuje, že dokončení oprav mostu by už nemělo nic ohrozit.
2: V současné době se pracuje na předpolích mostu a dokončujeme zábradlí. Na středních pruzích je hotová izolace i pečetící vrstva a připravujeme pokládku finálních asfaltových vrstev. Po položení asfaltu a dokončení navazujících prací bude most připraven k plnému uvedení do provozu. Všechno směřuje k tomu, aby se termín dokončení v červenci dodržel.
1: Letošní Pardubický sportovní park nabídne speciální program také pro seniory. Ve čtvrtek 6. srpna na ně čeká několik stanovišť, kde si vyzkouší různé pohybové aktivity. Jde o pilotní projekt zaměřený na podporu aktivního životního stylu starších lidí, kterým chtějí organizátoři akci v budoucnu ještě více přiblížit. Zároveň je součástí širší iniciativy, vysvětluje Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
3: Město Pardubice se zapojilo do evropského projektu Olympics for All, kde nám jde zejména o cílovou skupinu seniorů a právě sportovní park byl ideální příležitostí, jak se ještě snažit více rozhýbat seniory. Takové ty seniory, kteří ještě nejsou organizovaní v nějakém senior klubu nebo nedochází na aktivity v senior centru.
1: Česko splňuje 3 ze 4 kritérií nutných pro přijetí eura. Ve své konvergenční zprávě za rok 2026 píše Evropská komise. Česko má podle ní mimo jiné zdravé veřejné finance a cenově stabilní ekonomiku. Naopak neplní kritérium stability směnného kurzu. Také české právní předpisy nejsou podle komise v úplném souladu s unijními smlouvami a se statutem Evropské centrální banky. Euro tak aktuálně přijmout nemůže. Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Počasí. Noc bude na východě Čech jasná s nejnižšími nočními teplotami 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a čtvrteční teplotní maxima 30 až 33 stupňů. Na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra ráno nepříznivé, během dne většinou dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou ze Svitavska. Dvě osobní auta bourala u pomezí na silnici číslo 34. A nehoda se stala také na dálnici D11. S komplikacemi proto počítejte za 29. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Dobré parné odpoledne přejeme. Na spojnici mezi hlavním nádražím a největším pardubickým sídlištěm Polabiny pokračují přípravné práce na stavbě nového mostu kapitána Bartoše. Za chvíli se dozvíte podrobnosti. Vraclav na Orlicko-Ústecku vyhlásila letošní soutěž Vesnice roku v Pardubickém kraji a vyhrála ji, ne, vyhlásila. Jeho starostu jsme dnes měli u mikrofonu, uslyšíte sestřih ranního rozhovoru. Turistická sezóna je v plném proudu. Mezi nejnavštěvovanější místa v Pardubickém kraji samozřejmě patří renesanční zámek Litomyšl a jaké další památky to jsou, o tom vám také povíme a připomeneme Ležáky, Larišovu vilu a nebo třeba i také další místa, která prošly po vyhlazení Ležáků tamní děti. Uslyšíte o tom v našem vysílání v této hodině a nabídneme i písničky, které nestárnou, a to od kapely Holky, také od Belindy Carlisle, od Petra Nováka a nebo Heleny Vondráčkové.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Bamberský.

0: Rocky, které se před časem po letech vrátili na pódia a už sice jenom ve třech, ale stále vystupují a připomínají éru své největší slávy. Třeba i tuto písničku Mám ráda, můžete v jejich podání slyšet buď s kapelou, a nebo na half playback, jak se říká tomu, když skupina vystupuje s hudebním podkladem a naživo zpívá. Tak ale teď zpívat nebudeme, naopak budeme mluvit a shrneme aktuální události dnešního dne. Udělá to Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Rychlostí 9 metrů za jeden den dělníci vysouvají na Labi v Pardubicích mostní provizorium. Konstrukce je v polovině trasy a její posouvání bude pokračovat i v příštích dnech. V provozu by mě

0: zdi, aby nebyly příliš velké, aby to bylo prostě pro naše město i takové funkční, tak jsme se domluvili, že my zafinancujeme studii protipovodňových opatření.
1: Oprava fary na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinu v Poličce se blíží ke konci. Práce začaly loni a zahrnují obnovu fasády i výměnu střešní krytiny, uvádí mluvčí města Nadežda Šauerová.
2: V letošním roce projekt pokračuje opět za finanční podpory města a také opětovným získáním dotačních prostředků z ministerstva kultury.
1: Ochranáři mají podezření na výskyt račího moru v Chrudimce. Uhynulé živočichy našli v úseku řeky pod Křižanovickou přehradou. Turisty tam proto varují před vstupem do vody. Už po 16. putují školáci po stopách ležáckých a lidických dětí v rámci projektu Oheň bez naděje. Jejich cesta vede z Ležáků přes Larišovu vilu v Pardubicích až do polského Chelmna nad Nerem. Reportáž nabídneme kolem 6:15.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Z vysílání Českého rozhlasu Pardubice už víte, že na Labi v pardubických Polabinách vedle mostu kapitána Bartoše vysouvají provizorní přemostění. Půjde o dočasnou náhradu za dosavadní starý most, který stavbaři zbourají, a to proto, aby uvolnili místo úplně novému mostu. Náš odpolední moderátor Miroslav Hruban zjišťoval od

0: reportéra, jak to vypadá na místě a my si to teď samozřejmě můžeme připomenout.
1: Dopravní spojení mezi největším pardubickým sídlištěm a hlavním nádražím tak místo klasického přemostění zabezpečí právě dočasná provizorní mostní konstrukce. A její výsuv nad vodní hladinou sleduje i reportér Ondřej Wolf, který se teď hlásí do vysílání. Hezké odpoledne.
2: Hezký den.
1: Jakou rychlostí se ten náhradní most posouvá?
2: Tak ten náhradní most tvoří 33 metrových polí a podle stavby vedoucího Jana Hanzlíka dokáží vysunout za den asi tři tato 3metrová pole. V tuto chvíli je mostní konstrukce asi v polovině říčního koryta a posouvá se po takových válečcích upevněných na provizorních podpěrách zapuštěných do Labe. Stavba zatím pokračuje podle plánu a podle zhotovitele a taky investora města Pardubice začne náhradní přemostění sloužit dopravě od 1. září. Pro řidiče se de facto změní málo, protože provoz zůstane v kyvadlovém režimu, tak jak tomu je doposud na vedle stojícím starém přemostění. Pokud jde o chodce, tak ti budou Labe přecházet po boční lávce, která bude součástí toho dočasného mostu.
1: Vrátí se na trasu velké autobusy a trolejbusy, které teď nesmí jezdit přes stávající starý most?
2: Ano, podle vyjádření ředitele dopravního podniku města Pardubic Tomáše Pelikána se vrátí, protože nosnost toho provizorního mostu na rozdíl od toho současného nebude už nějak omezená. Mezi hlavním nádražím a Polabenami tak budou po prázdninách znovu pendlovat linky číslo 2, 6 a 18. Výjimkou bude pouze spoj číslo 13, který bude nadále jezdit přes ulici pod Bělehradskou.
3: Protože u těch semaforů by tady vznikaly relativně dlouhé kolony vozidel, takže nechceme všechny spoje městské hromadné dopravy trasovat tady, nicméně spojení Polabin, nádraží a centra města je důležité, takže tyto linky vracíme zpátky.
1: Je už jasné, kdy se začne stavět nový most kapitána Bartoše?
2: Tak ta stavba začne hned po zprovoznění toho náhradního mostu a to bouráním dosavadního mostu kapitána Bartoše. Začátkem příštího roku by pak na to mělo navázat budování úplně nového přemostění. Dokončené by mělo být na jaře roku 2028. Nově bude ocelové konstrukce a na délku bude mít asi 115 metrů. Provoz na něm bude obousměrný a po obou stranách budou také chodníky pro pěší a cyklisty. Náklady přesahují 300 milionů korun. Město připravuje stavbu několik let a nabrala poměrně výrazné zpoždění. Podle náměstka primátora Jana Hrabala z hnutí ANO to mimo jiné bylo kvůli soutěžení zakázky, které se namísto 3 měsíců protáhlo na 1 rok. Ještě doplním, že to současné přemostění je ve špatném technickém stavu a od roku 2023 má sníženou nosnost.
1: Dění u mostu kapitána Bartoše v Pardubicích sleduje Ondřej Wolf. Děkujeme za informace, hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kočner s Petrem Habkou, bude mi lehká zem. V pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice za 4 minuty bude 17:30. A Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové nám teď odpoví na otázky týkající se počasí.
1: Počasí.
0: Ty otázky máme 3. Zajímá nás, jestli přijde nějaká zásadní změna, co se počasí týče v následujících dnech a potom samozřejmě, jaké bude počasí do konce týdne a zdali se po víkendu třeba ochladí.
2: I dneska jasná nebo skoro jasná obloha do večera, v noci jasná obloha, teploty 17 až 14 stupňů Celsia s tím, že zítra se ohřejeme ještě trošičku víc, tam budeme mít jasno až polojasno a teploty 30 až 33 stupňů Celsia. A i na horách bude poměrně teplo, a protože na horách se nesedí a chodí, takže to bude znát 24 až 27 stupňů Celsia a vítr bude stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Co se týká nebe, zásadní změna nebude. Když to shrnu na ty 3 dny, tak jasno až polojasno. No a teploty v pátek, ty raní, už budou poměrně vysoké, 21 až 17 v noci a maxima 31 až 35. No a v sobotu ráno 22 až 18 a maximální teploty 33 až 37 stupňů Celsia. No a neděle tam to zakončí vyvrcholením 23, 19, to jsou teploty nejnižší noční a maxima 35 až 39 stupňů Celsia. Od pondělka začínáme lehce ochlazovat, nicméně nebude to nějak razantní z počátku, ale od půlky týdne pak už by snad ty teploty se pohybovaly někde 24 až 26 stupňů Celsia, takže takové to normální léto už zase od půlky příštího týdne.
0: No tak, alespoň nějaká dobrá zpráva na závěr, vidíte, má se ochladit a přijít zase zpátky klasické letní teploty, tak mnozí se na to jistě těšíte, stejně jako teď naši Spirit Sisters.

0: Jak už zaznělo v našem vysílání, tak vesnicí roku 2026 v Pardubickém kraji se stala Vraclav na Orlicko-Ústecku. Teď postupuje do celostátního finále a může tak navázat na loňského vítěze z nedaleké Písečné. A ještě předtím uspořádá i krajskou slavnost. Na ní 16. srpna dorazí i další ocenění různými stuhami. Třeba Jeníkov z Chrudimska, ale i městečko Trnávka, Bohuňov a nebo Biskupice. Tedy tři zástupci ze Svitavska. O přípravách na velkou slávu mluvil moderátor Jakub Malý v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice se starostou Vraclavy. Záznam už teď najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Pavel Osinek z Hnutí Stan popsal pocity a také to po tom, co byl oznámen tento triumf Vraclavy.
1: No tak určitě to byly krásné pocity, protože tenhle ročník byl výjimečný tím, že nejen, že je to jubilejní ročník, 30. ročník, ale že se přihlásil rekordní počet obcí, 23 obcí z Pardubického kraje a o to si víc ceníme toho vítězství.
2: Či myslíte, že přesvědčila právě Vraclav porotu, že jste uspěli?
1: Myslím, že se nám podařilo skloubit několik věcí. Jednak, že jsme dostavili dva takový zajímavý objekty. Jedna ten hlavní, který jsme předváděli vlastně komisi, je budova dětských skupin. Je to vlastně moderní objekt, který bude sloužit vlastně rodinám s malými dětmi. A dále jsme jim mohli vlastně ukázat naše krásné místa, jako je třeba barokní areál pod svatým Mikulášem. A zároveň samozřejmě je to velká zásluha týmu, který se zabýval přípravou a prezentací vlastně pro hodnotící komisi, protože to je samozřejmě hodně důležitá věc.
2: Vraclav se může pochlubit opravdu mimořádně dlouhou historií, ty první zmínky sahají až někam do 11. století. Obec je spojená s někdejším Přemyslovským hradištěm. Je právě i historie jednou z věcí, na kterou jste hrdí? I když tam byly i tragické momenty, pochopitelně.
1: Jsme na ní obrovský hrdí, na tu historii, protože málo která obec vůbec v Pardubickém kraji, ale i v celé republice se může jako pochlubit takovouto historií. Píšou o nás vlastně obě kroniky, jak Kosmova, tak Dalimilova. Většinou teda o ty tragické události, která tam nastala v roce 1108, kdy začalo vlastně ta pogroma, kdy Přemyslovci začali vyvražďovat Vršovce.
2: Vraclav bývala i Přemyslovským správním centrem u Trstenické stezky. Význam hradiště začal ve 13. století upadat a správní centrum kraje se přesunulo do Vysokého Mýta. Není vám to trochu líto?
1: Samozřejmě je nám to líto, protože my jsme v té době hradištní byli na úrovni vlastně Chrudimi, Hradce Králové, ale nevíme, jestli by v dnešní době jsme byli tak velký města, jako jsou právě ty, který byli taky v té době hraniční na tom podobně jako my. Takže samozřejmě možná i tím, že se stala tato tragická událost, tak ty Přemyslovci se radši přesunuli o kousek dál.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Turistická sezóna je v plném proudu, mezi nejnavštěvovanější místa v našem kraji samozřejmě patří renesanční zámek v Litomyšli, památka UNESCO. Od začátku června tam můžete navštívit nový prohlídkový okruh, který je věnovaný historii zámeckých divadel, protože právě zámecké divadélko patří k tomu nejcennějšímu, co litomyšlský zámek ukrývá. Litomyšl dnes navštívil i náš regionální stopař a my si to teď připomeneme, konkrétně tím regionálním stopařem byla redaktorka Tereza Brázdová a tu zajímalo, jak to teď na zámku žije, když je tam festival Smetanova Litomyšl.
2: Hlavní festivalovou scénu Smetanovy Litomyšle vytváří kulisa hlavního zámeckého nádvoří a teď takzvaný Smetanový sál. Je to unikátní výsuvná konstrukce, hlediště a jeviště od architekta Josefa Pleskota. Takže návštěvníci v těchto dnech vidí zámek trochu v pozměněné podobě. Jestli pro ně festival znamená nějaká omezení, co se týče prohlídek zámku, jeho okruhů, spoustu lidí to zajímá. Proto se teď na to zeptám přímo kastelána zámku Petra Weisse.
3: Dobrý den. Omezení pro návštěvníky není jen možná při přechodu z prvního do druhého nádvoří je trošku tma, ale to je snad jediné.
2: Pojďme k té nové expozici, prohlídkový okruh, který se jmenuje Za příběhem zámeckého divadla. Začíná přímo ve zdejším divadelku, před kterým teď stojíme, nebo kudy vlastně vede?
3: Tak to divadlo je tak unikátní, že si zasloužilo svůj samostatný okruh, ale nejprve si s návštěvníky vystoupáme až do druhého patra, kde si prohlídneme jednotlivé expoziční sály, kde jsou vystavené kulisy, které do této doby nemohli návštěvníci vidět. A po takové, řekněme, teoretické přípravě se vrátíme do přízemí k opravdu detailní prohlídce zámeckého divadla. Dosud si mohli návštěvníci prohlížet jenom tu část hlediště, ale teď díky té nové trase zavítáme vlastně i do zákulisí.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
4: Já

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
2: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
1: A my se tam nastěhujeme taky.
2: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
1: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
2: Nebo přijďte mezi nás.
1: Těší se na vás Jitka Slezáková
2: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 14. putují školáci po stopách ležáckých a lidických dětí v rámci projektu Oheň bez naděje. Letošní účastníci se zastavili i v Královéhradeckém kraji, v Josefově a také na Dobrošově, odkud pokračují až do Polska. Příběhy svých vrstevníků, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce, tak poznávají přímo na místech spojených s jejich osudem. Redaktor Jiří Hofman se s účastníky také setkal.
1: Každý den kolem ní procházím.
2: Říká deváťák Matouš ze základní školy Komenského ve Skuči. Mluví o pamětní desce Marušky Hrdé z ležáku, kterou nacisté v roce 1942 odvlekli přímo ze školy. Právě osudy lidických a ležáckých dětí připomíná projekt Oheň bez naděje. Od neděle školáci ze Skuče, Včelákova, Nasavrk, Seče a Pardubic navštívili místa spojená s tragédií ležáků. Po zažehnutí symbolického ohně navštívili mimo jiné lesopark Jiřího Potůčka, evangelický kostel v Pardubicích, hrob Adolfa Švadlenky, pardubický zámeček nebo Larišovu vilu.
1: Procházíme vlastně věci, co jsou s tím spojeny, a koukáme na to, kde se třeba procházeli, kde byli, kde se popravovali ty lidi a takhle. Říkáme si, kdo všechno zemřel, kolik jich zemřelo prostě a takovýhle informace přesný. V dějepisu tak se jenom řeší to, jakože obecně, že se vůbec takováhle událost stala.
2: Právě osobní zkušenost je podle účastníků něco, co běžná výuka dějepisu nahradit nedokáže.
3: Je to tady takový, že si asi z toho víc zapamatuju. Je to prostě interaktivní, by se dalo říct, a nevím, jak to úplně popsat. Prostě vidím to.
2: Ellen ze základní školy v Nasavrkách říká, že až během cesty si naplno uvědomila, že některé oběti byly stejně staré jako ona.
3: Je to právě to, že si uvědomím, že protože když se o tom mluví, tak si většinou říkám, jo, to budou nějaký jako starý lidi, nějaký dospělí, a že právě jsou to ty děti a že to je jako pro mě strašně jako netěžké, ale že to je prostě zajímavý.
2: Podle vedoucího projektu Františka Bobka z Československé obce legionářské právě tohle je hlavním smyslem celé akce.
4: No tak je to potřeba pořád připomínat, protože ono v dnešní době prostě je spousta takových konfliktů vážných a spousta lidí a dětí trpí někde vlastně nedaleko od nás.
2: A jaké ponaučení si účastníci z cesty odnášejí?
1: Asi to, že jsem rád za to, kde teďka žiju.
3: No, že se musí prostě dbát na to, aby ty práva lidem zůstaly a aby se k moci nedostali lidi, kteří chtějí někomu ty práva vzít.
2: Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vaš.

0: Lenky Louhán, František Nedvěd, za 7 minut bude 6, jsme v závěru, dne v kraji uteklo to opět jako voda, jako vždycky vás pozveme k našemu zítřejšímu vysílání, vezmeme vás zítra na bezpečné prázdniny do Chrudimi, to je tradiční preventistická akce policie, záchranářů a dalších složek, která má děti upozornit na riziko úrazů během léta. V Pardubicích otevřela už dvě městská koupaliště, tedy obě o víkendu, také Cichelnu otevřeli a každý z víkendových dnů plovárnu navštívilo na 2000 lidí. Tak jaké jsou novinky a jak je to třeba s parkováním, se dozvíte v našem zítřejším vysílání a do radioporadny po 11. hodině přijde Mikološka Tereza Tejklová a téma je jasné, rostou skutečně houby, tak poslouchejte zítra.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Prezident Pavel bude moci jet na summit NATO v Ankaře před běžným opatřením, o tom rozhodl ústavní soud. Dělníci v Pardubicích vysouvají přes Labe 90 metrů dlouhé mostní provizorium. V dělostřelecké tvrzi Bouda u Tichonína by do budoucna mohly jezdit úzkorozchodné vláčky. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Dobrý středeční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Před běžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
4: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summitu NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Rychlostí 9 metrů za jeden den vysouvají na Labi v Pardubicích mostní provizorium. Konstrukce je v polovině trasy a její posouvání bude pokračovat i v příštích dnech. V provozu by měla být od 1. září. Stavbařům to následně umožní zbourat vedle stojící starý most kapitána Bartoše a postavit úplně nový, říká Milan Svoboda z dodavatelské firmy.
5: Nový most chceme zahájit opravdu hned po novém roce. Tam by nám nemělo nějak překážet klimatické podmínky, protože se bude jednat o hlubinné zakládání, který bude probíhat ve 8 metrech někde pod zemí.
3: Nový most na Labi by měl být hotový v roce 2028. Pardubice za něj utratí přes 300 milionů korun. Pardubický kraj chystá další úpravy v dělostřelecké tvrzi Bouda u Tichonína na Orlicko-Ústecku. Uvnitř podzemí je úzkorozchodná trať, po které by do budoucna mohly jezdit vláčky a vozit turisty od vchodu až k bojovým objektům. Nejdříve je ale nutné opravit koleje a získat povolení k provozování trati od drážního úřadu. Hřebeňské důlní stezky na Moravsko-Třebovsku čeká obnova značení. Projekt za více než milion korun zlepší orientaci turistů i cyklistů a nově je zavede také k několika vyhlídkám, které jsou součástí naučné trasy.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech jasná s nejnižšími nočními teplotami 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a čtvrteční teplotní maxima 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách 24 až 27 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra ráno nepříznivé, během dne většinou dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Silničáři pracují na dálnici D11, pravý jízdní pruh uzavírají v okolí 62. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A je tady po týdnu. zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
7: Karel Sladký vás zdraví z kvízovky Českého rozhlasu. Zdravíme kvízovkáře do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje. Všude tam, kde zkusíte štěstí, protože dnes to bude stát za to. Ve hře je totiž velká disková hra od Alby Český film. To je parádní výhra. Otázky, odpovědi, jak dobře se orientujete v české kinematografii, známé hlášky z filmů, autoři, jejich díla. Velká disková hra od Alby Český film, kterou kvízovka Českého rozhlasu nabízí právě dnes. Hezký podvečer. Jakub Kvášovský na vás také připraven, nachystán. Šťastné číslo už jsme umístili na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. Najděte si Kvízovka internetové stránky Českého rozhlasu. A je tam i seznam 25 písniček, ze kterých můžete dnes naposledy vybírat. Pak už nasadíme písničky na léto, na prázdniny. O prázdninách tady s vámi bude Kvízovka každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Letní písničky, kterými vás budeme ladit a zpříjemňovat třeba i čas vašich dovolených. Pravidla kvízovky vám představím za malou chvíli, není to nic složitého. Horší je dovolat se do Českého rozhlasu, protože o kvízovku je velký zájem. Tak ať se vám to podaří, to vám přejeme a přejeme i hezké chvíle s námi a dobrou zábavu. Ozvěte se, popovídáme si, pobavíme se. Karel Sladký přeje hodně štěstí.

Zahrajte si s námi kvízovku Českého rozhlasu, zahrajte si o velkou deskovou hru od Alby, český film Parádní výhra. A jak hrát kvízovku? Zatelefonujete do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od 1 do 25, pod každým je soutěžní otázka, pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování o deskovou hru od Alby, český film. Před 19. někoho z vás odměníme. 25 písniček je také připravených, jejich seznam je na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A úplně nahoře už je šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Když budete mít štěstí, dovoláte se, povíte šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování před 19. Pod čísly je dnes někde také opět ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je sázka na Jakuba, Kuba vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. To bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit. Jinak je to snad poměrně snadné, tak vám držíme pěsti, ať se v kvízovce Českého rozhlasu

0: Miroš Birka po 13. Číslo 13. Letní kluci pod 21. Hana Zagorová. A ještě 10. Daniel Landa, Touha. Seznam všech písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Máte tam i Marii Rotrovou, skupinu Lucie, Krištofa, Petra Nováka, Lucí Bílou, George Harris a mnohé další. Stačí podívat se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. A myslím, že už jste to udělali právě proto, abyste si našli šťastné číslo. Už ho znáte? Tak jsem s ním.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pana Filipa zdravím. Pane Filipe, hezký den, hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer, pane Kájo, k vám do studia v tomto párném podvečeru a pěkný podvečer i všem kvízovkářům.
1: Slyším, že jste schvácený, je to náročné?
2: Je to náročné, ale pokud člověk

0: vyplněné tekutiny, tak dá se to přežít. Hmm. Buďme rádi, že je teplo. Když zase by byla zima, tak zase budeme brblat, že je zima. Tak
1: je léto, že?
0: Užívejme si tak teplé dny.
1: Tak, léto začalo, doufejme, že také brzy neskončí. No, teploty jen tak brzy nepadnou dolů, budou dokonce snad i 40, jak říkali dnes meteorologové, ale ti, kterým začínají prázdniny, dovolená, asi vědí potom, jak naloží s těmi nastávajícími dny. Před vámi je nějaká dovolená, Filipe, mě těšení se na něco?
0: Právě tento týden prožívám dovolenou, takže já jsem svým způsobem to, když to tak řeknu, možná i špatně to vyhrál tedy, no.
1: Ano, takže můžete být třeba i někde u vody nebo u bazénu, já nevím, jak to máte.
0: Dopoledne chodím tady na koupaliště, no a potom kolem třetí nebo druhé hodiny už chodím domů, no a
1: ano.
0: Jsem tady doma, čtu, nebo a čekal jsem dnes na kvízovku a pokoušel jsem se dovolat jako první, co se mi podařilo. Tak
1: to nás moc těší, že to také vyšlo, a jinak chválím, děláte to dobře. Tak toto přesně radí odborníci, lékaři, jak bychom měli, kdy omezit pobyt na slunci, kdy raději zůstat doma v chládku, a vy se tím řídíte evidentně. Vy jste říkal na koupaliště tam u nás nebo tady u nás, to je kde, Filipe? Já když to chcete říct, jestli tam chcete mít ještě víc lidí?
0: No, já to můžu říct, jsem Budějčák, takže na koupališti v Českých Budějovicích.
1: Budějice, Budějčák, České Budějovice. A moc ani nemluvíte po Budějicku?
0: Prosím?
1: Že moc ani nemluvíte po Budějicku, ta hantýrka?
0: Ne, tak stačí jenom, když už řeknete, že Budějce, a ne, že řeknete, že jste z Budějovic.
1: Tak.
0: Když řeknete, že jste z Budějovic, tak to nejste Budějčák.
1: Tak vy jste Budějčák a z Budějovic telefonuje pan Filip do kvízovky Českého rozhlasu. Řekl jsem to dobře? Z Budějic telefonuje do kvízovky.
0: Ano, z Budějic, teď jste to řekl dobře.
1: Dobře.
0: Budějic, ne, dobře.
1: Tak pane Filipe, držím vám také pěstě, ať jste úspěšný v dnešní kvízovce. Co my se všechno nedozvíme, to je dobře, protože si chceme také takto popovídat, zpříjemňovat si středeční podvečery, takže není to jenom o té hře, ale také o tom pobavit se a trošičku se rozptýlit. Pane Filipe, jestli pak jste využil, když jste třeba dnes odpoledne četl, začetl se naši internetovou stránku, podíval se na internet pořadu kvízovka.
0: Určitě jsem se podíval na vaše stránky, pořad kvízovka, jaké je šťastné číslo. Mm-hmm. A jestli ještě můžu něco dodat,
1: kromě
0: toho, jestli, no, abych nezdržoval ostatní volající, tak ohledně třeba, jak jsem říkal, že jsem z Budějic, tak třeba víte, jak se řekne na jihu párek v rohlíku?
1: No to nevím.
0: To je pikador.
1: Jo, to jsme mohli dát
0: to
1: do
0: kvízovky. To je jenom tak taková vsuvka, když jsme se bavili o tom, že každý nějaký ten kraj, ať je to jo, český, západní Čechy jako Plzeň, má takový nějaký prostě tohle nářeč. A jinak, abych se teda vrátil k soutěžní otázce, jestli jsem se díval na stránky kvízovky, jaké je šťastné číslo, tak je to číslo 10.
1: My jsme před malou chvíli nabídli hudební nabídku, hudební nápovědu a tam to bylo.
0: A tam je Daniel Landa.
1: Je to tak, Daniel Landa, dopověste?
0: Daniel Landa, Touha.
1: Touha. Kápneme vám do noty, pane Filipe.
0: Určitě, protože kdysi před x lety jsem poslouchal, kde byl vlastně zakladatel ještě s hercem, teď si nespomenu na to jméno toho herce, skupinu Orlík, vlastně to byla taková skinheadová
1: ano.
0: Skupina a tohle, takže tahle písnička mi určitě padne do noty, a jestli i můžu říct vlastně, teďkon jak jsou hudební festivaly, tak vlastně Hrady CZ tam bude i vystupovat pan Landa, jestli tedy nedělám vlastně takovou
1: vůbec ne, je to kultura. A my si to teď dáme na přání mnoha posluchačů v kvízovce Českého rozhlasu pod 10, pod dnešním šťastným číslem Daniel Landa a Touha. Pane Filipe, užívejte si volných dní ve zdraví, radosti, spokojenosti. Zkrátka, užijte si to, jak nejlépe umíte.
0: Díky. Já si ještě mohu říci, já mám třeba taky pěkné léto, užívejte dovolenou a tuto písem bych chtěl i nechat zahrát všem kvízovkářům, aby se taky dovolali.
1: Děkujeme za to. Zdravíme, mějte se hezky, zdravíme jižní
0: Čechy. Naslyšenou. Děkuju.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravím dobře naladěnou paní Ladu a vítám v Kvízovce. Paní Lado, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím všechny posluchače a vás hradeckým vysíláním všechny.
1: A my zdravíme vás a jak se máte, jak se daří?
2: No, já dobrý.
1: Povinnosti nebo volno, pohoda?
2: No, teď je volno. No, teď jsem přišla před chvíli.
1: No, tak teď je volno. Čas na kvízovku a prostor také, tak to no. Jsme rádi, že jste toho využila, zatelefonovala. Paní Lado, šťastné číslo už bylo před malou chvílí. Desítka, pan Filip v Jižní Čechy,
2: ano,
1: dopoledne chodí k vodě, ano. Paní Lada chodí do práce dopoledne.
2: Ano, ne, až do 4, do půl pátý.
1: Tak jaké šťastné číslo jste si vybrala vy z té naší nabídky?
2: Já jsem si vybrala tentokrát 9.
1: Devítku? A proč 9?
2: Protože dcera je narozená 9. ledna, ale 9 se mně líbí číslo.
1: Tak držíme pěsti, ať ta 9 vyjde, když jste nás i tak hezky pozdravila, popřála. A pod 9 paní Lado je hudební kvíz. Můžeme?
2: Ano.
1: Tak dáme na to, Lado.

0: Paní Lado, co je to za skupinu?
1: Jojo Band.
2: Jojo Band, říkáte. Tak my vám teď odpovíme, jestli to tak je. Tak, paní Lado. Děda Mládek, Illegal Band, původně naspíval Ivan Mládek, přeci, když je, ano, v Praze.
1: Já jsem nevěděla, jak se jmenuje ta kapela, no, já vím, který to jsou, ale nevěděla jsem.
2: Jojo Band určitě ne, ten má jiné rybitví a další, ale Jojo Band si třeba taky dáme v té naší letní kvízovce. Tak, vy taky na nějakou tuplovárnu nebo do bazénu?
1: No.
2: Ne? Sprcha stačí plně.
1: Jo, sprcha, přesně. Doma, studena.
2: Tak, paní Lado, dnes to nevyšlo, ale není všem středám konec, takže třeba za týden popřála jste hezky všem posluchačům. Tak my vám přejeme to zdraví, hezké dny a třeba za týden v té naší kvízovce ve středu po 18. hodině.
1: Budu se taky těšit. Děkuju, ať vyberete správný číslo výherce.
2: Tať je hlavně hodně výherců, zatím tam je s desítkou jenom pan Filip. Tak držíme pěsti hned tomu dalšímu volajícímu. Paní Lado, mějte se hezky, pěkný večer.
1: Taky pěkný prázdniny dětem přeju.
2: Jak se máte?
3: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vypadla.
4: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Je to o tom, abychom si popovídali, abychom se pobavili. Zdravím pana Ondřeje, který skoro nevychází. Dobrý den, pane Ondřeji, hezký podvečer.
2: Krásný středeční podvečer, pan Sladký, já vás zdravím a zdravím všechny ty, kteří už jsou z toho tak vytočený, že už radši ani se snaží moc cházet ven a netěší se na to, až padne v neděli ta 40. To je fakt prus, s prominutím.
1: Tak a co doma, Ondřej?
2: Co doma? Takže poslouchat Český rozhlas Hradec Králové, poslouchat vaše skvělé kolegy moderátory a hlavně vás, pan Sladký, a vzdělávat se třeba v kvízovce.
1: Vzdělávat se v kvízovce? No tak nám dejte něco, ať se vzděláme. Dejte něco do placu.
2: Já nevím, to se
1: já vím, vy nám řeknete číslo a to rozhodne.
2: Hančka Zagurová, 21.
1: 21. letní kluci, Hana Zagorová, je tam. A je tam také kvíz, co vám to připomíná? Určitě to znáte, někdy slyšíte nějakou zahraniční písničku z rádia a říkáte si, je, to znám, co mi to připomíná. Tak pane Ondřej, to bude přesně úkol pro vás. Můžeme?
2: Jasně.
1: Copak?
2: Jako českou verzi, chce to slyšet.
1: Ano, ale co vám to připomíná?
2: Jasně, takže je to Jirka Korn s, no, jak pan se ne, s Hankou Vondráčkou, já půjdu tam a ty tam.
1: Tak tady je důkaz.

0: to?
1: Pocit sváteční.
0: Já myslím, že to je něco jiného.
1: Tam to byl Tony Orlando. Ano, tak. Ale Kája vás potěšil evidentně.
0: No Kája, Kája mi trochu... Já myslím, že to je něco jiného. Podle melodie.
1: Je to hra. A protože moc nevycházíte, tak si myslím, že i za týden bude důvod zkusit kvízovku, dovolat se do Českého rozhlasu, pane Ondřeji, a zkusit štěstí.
0: Pokusím se. Přeju štěstíčku těm, kteří dneska jsou v losování zatím, ať těch co nejvíc, ať někdo vyhraje.
1: Je tam zatím pan Filip.
0: No, tak uvidíme, co bude tam třeba ne, že?
1: Dobře. Tak vám hezký zbytek, posíláme vám ty letní kluky do středních Čech. Mějte se hezky.
0: Díky, naslyšenou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: jenom brouci.
1: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
2: Jan se k nám dovolal. Jene, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Vítejte v Kvízovce. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer vám přeju i všem účastníkům a posluchačům.
2: Jak slavíte dnes?
3: Já slavím tak, že dělám, že já furt dělám.
2: Ano, tak zase budete bohatý.
3: Dneska, ne, já nechci být bohatý, já chci chudej a to. A...
2: Ale jste pracovitý,
3: šťastný,
2: tak.
3: Šťastný.
2: Ano, pracovitý, šťastný, tak. Dobře,
3: jo,
2: dobře.
3: Je narození na křtitele, tak...
2: Třeba večer bude příležitost právě oslavit i ten váš svátek i ostatním Honzům. Přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
3: Počím do jezera, jestli něco vyhraju.
2: Tak, Honzo, teď to správné číslo od jedničky do 25. Pro jaké jste se rozhodl?
3: 24, protože je narození na křtitele, mám svátek do 24.
2: 24, 24.
1: Sázka na Jakuba.
2: A je tady Jakub a Honza bude poslouchat a teď to bude tady 50 na 50. Jakub Kvášovský, lovec, na vás připraven, Honzo. Z jakého oboru by vám tak sedla otázka?
3: Historie nějaký.
2: Historie. No, tak...
3: Jagellonci.
2: Tak schválně, co to...
3: Jo.
2: Tak to víte, se mnou to neusmluváte, ale Jakub Kvášovský se vás zeptá, může položit otázku?
3: Jo, tak ať položí.
2: Otázka pro pana Honzu. Jakube Kvášovský.
4: Santiago je španělské jméno svatého Jakuba.
2: Honzo, ano nebo ne?
3: Santiago je svatý. Je Santiago de Compostela, že jo? Tak asi tam je jako svatý Jakub, tam je chrám svatého Jakuba, tam je pohřbený svatý Jakub.
2: Odpověď zní ano nebo ne?
3: No ano.
2: Jejda, vy tam máte hodně nahlas rádio, tak poslechneme si, jak to je.
4: Ano, někteří si to i spojí se svatojakubskou poutí do Santiago de Compostela.
2: Tak, jak jste říkal, ano. U nás se odpovídá ano nebo ne.
3: Dobře, tak ano nebo ne. Ano bylo, ne?
2: Dnes to vyšlo, takže ano, bez toho no. Krásně, tak držíme pěsti v tom závěrečném slosování před 19. hodinou. Neabsolvoval jste někdy třeba kousek takové nějaké pouti, když už tady jsme
3: já
2: to zmínili?
3: Já chodím po poutích tady. Třeba tadyhle nechodila babička s barunkou do Vambeřic a různě tady je i svatojakubská cesta, svatocyrilská cesta,
2: také
3: tady
2: vede.
3: Je u nás.
2: Také vede. Tak no, držíme pěsti. Tak, dáváme šanci dalším posluchačům, dalším kvízovkářům, protože ještě bychom nějakého kvízovkáře určitě mohli zvládnout. Jene, s číslem 24 jste se dostal do slosování o velkou deskovou hru od Alby Český film. Otázky a odpovědi, jak dobře se orientujete v české kinematografii, známé hlášky z filmů, autoři a jejich díla. Držíme pěsti. Mějte se hezky a pěkný večer. Naslyšenou.
3: Vám taky a všem posluchačům.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Příjemný 24. červnový podvečer přejeme i panu Jirkovi. Pane Jirko, vítejte v Kvízovce.
2: Děkuji, já vás zdravím, 50-kilometrový kolego do Hradce Králové.
1: Tak, také zdravíme. Jste u vody?
2: Ano, jsme u vody, hezky u řeky, trošku se zvlažit, protože doopravdy ty úmorná vedra, to je něco šíleného. Ale co jsem teďka koukal, že meteorologové už snad i na příští víkend hlásejí, že má být pak nějakých těch našich 20 stupňů, takže už to snad bude to krásný, dechatelný, jak se říká, cestovatelský, aspoň to léto.
1: Jirko, nepřeskakujte, ještě budou 40.
2: Já vím, ale to v Praze u nás má být jenom po hopech 36 stupňů.
1: Jenom 36, dobré. Tak, ale já si myslím, že vy víte, jak ten program naplnit, co udělat, kde
2: to
1: být.
2: Víte, že ano, doufáme, že máme, jak my říkáme, ten zlatový moc správně vysvacený, musíme dbát na lékařů, minimálně 2,5 litru denně vypít a to se nám daří.
1: Pane Jirko, jste takto veselý i v práci?
2: To víte, že ano. Vždycky, když aspoň vytočím svý kolegy, tak mám vždycky hrozně velkou radost.
1: Co pak vytočit, ale udělat radost alespoň jednomu člověku každý den, někoho potěšit, třeba, ne, víte, třeba i řidiče autobusu.
2: No. My vždycky říkáme, ono stačí, když se na sebe podíváte, usmějete se a pozdravíte se a hnedka ten den máte prostě krásně udělaný.
1: Nastoupíte, Jirko, do autobusu, řeknete dobrý den a pan řidič má hned hezký den, že?
2: Tak, ale já si jezdím na kole.
1: Na kole, dobře.
2: Ano, ano.
1: Tak. Kam teď v té naší kvízovce? Šťastné číslo bylo, byla ano. Devítka, byla 21, 24 taky byla, tak ale ještě mnohá čísla zbyla, pane Jirko.
2: Ano, já se přiznám, že zatím bych doopravdy uhodl jenom ten děda Malik Illegal Band. Minulej týden jsem narazil na Kubu Kvášovskýho právě pod 24, dneska bych ho nedal, a tak já bych vás dneska poprosil o pokáče, takže číslo 3.
1: Číslo 3, pokáč, jak se jmenuje písnička, která tam je?
2: No, od pokáče, ale teď se nespomenu, jaká písnička.
1: No, není to ještě soutěžní otázka, buďte v klidu, Solitér nám zaspívá pokáč za chvíli v kvízovce Českého rozhlasu v letním vydání. Pane Jirko, pod číslem, které jste si vybral pod tou trojkou, je filmový kvíz. Spustíme vám ukázku z jednoho filmu a na vás bude, abyste nám pak řekl, z čeho to je. Posluchači u rozhlasových přijímačů nebo internetu si to vyzkouší mimo soutěž, schválně, jestli poznají. Tak můžeme?
2: Tak můžeme.
3: A dál?
4: Ty 4 kousky, kdybyste mi dala.
5: No jo, chataři, ty by nejraději skoupili celou ves.
4: Ale něco přece jíst musej.
6: Teď mají auto, tak ať se jedou do Prahy.
4: Ještě chleba, prosím vás.
7: A máte ho objednanej?
4: Jo.
7: Půlku?
4: Radši celej, prosím vás.
7: No hned celej. Zbyde tam taky na nás, paní Smolková.
1: Tak, letní film, letní komedie, má to. Tak, někdo vám tam napovídá evidentně.
2: Je tady moje sestra Renča.
1: Renča, tak zdravíme i Renču. Renčo, hezký podvečer, zdravíme. K vodě, tak z čeho pak to dejte hlavy dohromady, to se může při kvízovce, dejte hlavy dohromady, z čeho byla ukázka, Danielu Kolářovou jsme slyšeli, co říkáte?
2: To se říká, že to je letos kovbojem.
1: A vy si to myslíte taky, Jirko? Dáte
2: já
1: na ségru?
2: Já nejsem moc jistý, ale já to zkusím teda, protože teďka mě to fakt nic jiného nenapadá, no.
1: Takže dáte na ségru?
2: Tak dám teďka na ségru.
1: Dobře jste udělal, je to tak, léto s kovbojem.
2: No jsi dobrá, jo, takže jestli tu hru vyhrajeme, tak my nebudeme mít... Jo, ty jsi vzpomněla na sebe, tak to jo.
1: A vy jste, Jirko, nevěděl, že je ségra dobrá do této chvíle?
2: No, průměrná, ale jo, tak dneska už ji teda musí chválit.
1: Dneska má jedničku od vás.
2: My máme od Alby právě tu českou hudbu, no tak teďka, když bude teda ten český film, když by se to ještě zadařilo, tak aspoň to bude doopravdy společný.
1: No jste tam...
2: Dneska bych to doopravdy nedal.
1: Ano, jste tam s číslem 3, držíme pěsti, tak si nás i úvody pořádně zesilte, zdravíme Renču, má jedničku za ten dnešek a příjemný zbytek dne. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pane Kájo, mějte se krásně.
1: A teď už pokáča, Solitér.
8: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Za týden už to budou písničky na prázdniny, červenec, srpen, kvízovka Českého rozhlasu. Budeme tady pro vás každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Tak se na další letní písničky, které máte rádi, těšte v kvízovce i v červenci a v srpnu. I když budete na dovolené, ale budete někde na příjmu, můžete kvízovku Českého rozhlasu každou středu mezi 18. a 19. vyzkoušet. Ještě připomínám, že v kvízovce je možné vyhrát jednou za měsíc, ale protože příští středu vstoupíme do nového měsíce, tak to bude opět šance i pro vás třeba, kteří už jste měli štěstěna byla při vás. Teď jsou všem napjatí ti, kteří se dnes dovolali a dostali se až do toho velkého finále o velkou deskovou hru od Alby Český film. Otázky a odpovědi, jak dobře se orientujete v české kinematografii, známé hlášky z filmů, autoři a jejich díla, to se nám hodí do té naší kvízovky Českého rozhlasu. Výherce může být ovšem jenom jeden. Kdo to dnes bude? Rozhlasové přijímači teď zesíleny, určitě internet, a také úvody teď zesíleno, pan Jirka tak natěšen před chvílí. Tak jak to dopadne? Kdo získá velkou deskovou hru od Alby Český film? Je to číslo 24, kterou si vybrala nebo vybral pan Jan. Gratulujeme, 24 vyšla, dnes je toho 24, tak to vyšlo velmi hezky. Gratulujeme k výhře panu Honzovi, který získává velkou deskovou hru od Alby Český film. Určitě i další ty otázky ohledně filmu přidáme do kvízovky, známé hlášky z filmů, autoři a tak. No ale pan Honza to bude mít doma na léto, zahraje si s přáteli, určitě se známými a užije si to. Gratulujeme k výhře. Za týden nezapomeňte na první prázdninovou kvízovku Českého rozhlasu ve středu po 18. hodině, kdy se ozve znělka, spustíme další hru a připravíme také další výhru pro vás. Určitě bude motivace k tomu zatelefonovat k nám do Českého rozhlasu a do kvízovky. Za malou chvíli, ale už to budou zprávy v 19 hodin, po nich další pořady, třeba hezky česky o krásách i záludnostech naší mateřštiny, anebo písničky, které máte rádi, hned po 19. divoký byl spustí. Tak se těšte a těšte se i na kvízovku Českého rozhlasu za týden ve středu po 18. hodině. Krásný letní večer s datem 24. června vám přeje Karel Sladký, abyste se měli co nejlépe. Naslyšenou s kvízovkou ve středu po 18. hodině.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dopravní omezení na venkově mostu v Pardubicích skončí 27. července. Ochranáři prověřují úhyn raků v Chrudimce. Prezident Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. V kraji zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Dobrý středeční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Řidiči se dočkají plného zprovoznění venkova mostu v Pardubicích v pondělí 27. července. Informují o tom silničáři. Dopravu do všech jízdních pruhů pustí s 3/4 ročním zpožděním. Způsobily ho nečekané technické problémy při výměně zrezivělých nosných lan a izolací, které už jsou v tuto chvíli vyřešené. Ochranáři mají podezření na výskyt račího moru v Chrudimce. Uhynulé živočichy našli v úseku řeky pod Křižanovickou přehradou. Turisty tam proto varují před vstupem do vody.
2: Nemoc pro člověka nebezpečná není, může ji ale přenést na obuvi nebo oblečení na další místa. Račí mor likviduje původní české druhy, které jsou kriticky ohrožené. Agentura ochrany přírody a krajiny ještě čeká na výsledky testů, které potvrdí, jestli se nemoc v Chrudimce vyskytuje. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Letošní Pardubický sportovní park nabídne speciální program také pro seniory. Ve čtvrtek 6. srpna na ně čeká několik stanovišť, kde si vyzkoušejí různé pohybové aktivity. Jde o pilotní projekt zaměřený na podporu aktivního životního stylu starších lidí, kterým chtějí organizátoři akcí v budoucnu ještě více přiblížit. Zástupci České televize a Českého rozhlasu dnes jednali na Pražském hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a i o možných alternativních financováních.
3: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování, a ne vlastně začínat takto od konce.
4: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná s nejnižšími nočními teplotami 17 až 14 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a čtvrteční teplotní maxima 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách 24 až 27 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra ráno nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 na 65. kilometru ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchané auto s defektem a kolem chodí lidé a sbírají zbytky pneumatiky. A se zdržením počítejte na silnici číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi. Kvůli stavbě je tam semafor a jezdí se kyvadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Otázky, odpovědi. V tomto duchu se nesou poslední vydání naší jazykové rubriky Hezky česky, protože nám prostě píšete. Paní magistro, jste připravena na další otázku, kterou neznáte dopředu?
2: Samozřejmě.
1: Já jsem se na to trošičku připravoval, vy nemusíte, protože vy jste schopna odpovědět, jak se říká, z jedné vody.

0: Ať máme jasno. Mimochodem slovo rozuzlení se mi taky moc líbí, to jsem taky dlouho neslyšel. Jinak krásný pořad píše rodina Rambouskova a děkuje za něj. No jsme tu od toho a Český rozhlas to by bylo, aby nevysílal hezky česky. Tak paní magistro, já si to slovo musím najít, protože ho slyším poprvé ještě jednou v tom dopisu, žepř. Mně se líbí víc šprušle, já používám šprušle.
1: Já bych ještě chtěla poděkovat za dotaz. Taky za sebe.
0: Pobavil vás, potěšil.
1: Je moc milý. A já to trošku vrátím zpátky. On ten žepř je knižní, anebo řekněme nářeční lidový výraz pro žebřík. Skutečně pro žebřík. Existují spousty dokladů, zejména ve takzvané novočeské literatuře, to znamená u autorů od poloviny 19. století ten výraz se užíval jako knižní, ale i v promluvách v beletrii právě proto, že byl ještě odrazem nářečí neboli běžné mluvy. Žebř je zkrátka žebřík.
0: A je to tedy v dnešním významu ta šprušle, nebo ne?
1: Ne, pořád je to žebřík. Mm-hmm. Pořád žebřík, ale když tedy budeme mluvit o té šprušli, nebo se taky říká šprysel, šprusel.
0: Šprusle.
1: Šprusle, špricl, nebo špricle, tak tyhle ty všechny výrazy, včetně spisovného příčníku, příčník, lze použít právě pro ty spojnice, pro to, na co se šlape, na co se stoupá na tom žebříku. A zase jsou to výrazy, řekněme, ve slovníku charakterizované jako lidové. Ale jak je vidět, ta němčina vedla k tomu, že se to pokaždé trošičku zkomolilo a používalo. Dneska nevím, jak moc se žebříky používají, ale šprucle, špricl, to se používá pořád.
0: No ale kdybych chtěl být jako spisovný a jít za truhlářem, protože se mi zlomila ta část a chtěl bych si ji jako regulérně hezky česky objednat, no tak za ním přijdu a řeknu, dobrý den, prosil bych jeden příčník.
1: No a kdyby vám náhodou nerozuměl, protože mluví jako člověk, tak byste řekl, že šprucli.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečno, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
4: Propojujeme železničně nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnili pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii-Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když si načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janků, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měl bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat
1: tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, Edy. Můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované. Ale stejně je miluje.
0: Dobře. A jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestat jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný, já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý?
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

snad tu schází, snad tu schází vždy, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč píšem?

0: Do Alex a Hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už
1: Heidi Band,
0: 7 let a ty jsi front woman nebo front žena
1: woman.
0: Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No, ano, nejsem front man.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že front man je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal
1: ano,
0: tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano, ano, ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018.
0: Aha.
1: Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho.

0: na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
1: Tak Heidi Band 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
0: Ano. Úplně čerstvou, ano.
1: Jak vznikala píseň Milé ženy?
0: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlavá, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
1: To je velká výzva.
0: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala, a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu, a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
1: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janků je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili 2. ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hej, Dianku, a její nová píseň, Milé ženy, pobavil mě ten text, beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedávají jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vylezu. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni, Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam poloná, takže... No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: No
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila. Na všechno jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala Šaman Banko Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo?
1: Ne,
0: co ti na to řekl František Ringo Čech?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končíme, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad. Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: A jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81. To byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu. Poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, no, Syna Čančám.
1: Ne. To
0: 86.
1: Bylo,
0: nějak.
1: No, to je 86. Ano, když Syna Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou on čan, čan, říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se s Načančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančám. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: jsi
0: někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě
1: ano,
0: nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert?
1: Jo,
0: tam.
1: No, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
5: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování. Sport.
2: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
6: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje si, na jakým tunelu jsme, jaký zápas tu bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

0: Samo hvězda, sláva...
1: To jsem já, ten Cowboy. Další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou Zlíným blues Gregora Vavřiny.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil budějický víkend se solovou Romanou Miňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Fast Horses. Jako rychlejší koně ji nabídli Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal ji v roce 2000, prodával jako mladší holky lepší džípy.

dobře ví, o čem je tenhle svět. Mohl bys s ním jak bičem práskat, takže žádnej div, aby z něj džínci nespadli, že musel dát pár piv. Poznal jsem, že on tajemství žití dobře zná, a co znal on, to chtěl jsem znát i já. Hochu, mladší hoch,

mizář. On zabodl mě zrak a řekl, si lhář. Hochu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to prá.

ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl. V tom ta věcička za studí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, spozně pípy, jsou to praví

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbu s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tremské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera. V němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas. Zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno ochlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do tří etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Suchora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do tří na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou tři z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
6: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří? 45 let. Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil?
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Han po veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze a odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston.

0: paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí Čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
1: Zefirin Xirdal.
0: Stáří?
1: Je mi 31 rok.
0: Bytem kde?
1: V Paříži.
0: Kdeže?
1: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
2: Zefirin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
0: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou, fonograf, nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1, jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
3: Vyzařování?
1: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
3: dynamosférou.
0: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecaire, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
3: Ani jediný
2: strýčku. Ani jediný santým.
0: Ale strýčku.
2: Už jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
1: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
2: Miliony mám.

0: A protože zbytečně nerozhazují ani santimy, ani franky, natož pak tisíce franků.
1: 3 000. 3, stričku, pouhé 3 000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
0: Dobrá investice?
1: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
0: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
1: Samozřejmě. A proč to, stričku?
0: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
1: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
0: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
1: Ale mýlíš se, stříčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
0: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
1: Má vina není tak velká, stříčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
2: Dostyte.
3: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
5: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech 3 dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
6: Svět je tak velký.
7: Býval velký, milý Sullivane.
6: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
7: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
6: No a to znamená?
7: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
6: Ne.
7: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
6: 7?
7: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
6: 20?
7: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
6: 23?
7: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
6: 36?
7: 6 dní to trvá do Yokohamy.
6: 42?
7: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
6: 64?
7: Vlakem do New Yorku 7 dní.
6: 71?
7: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
6: 80 dní,
7: ano, pánové.
6: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
7: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
6: Nemusíte ho znát, pane Foggu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
7: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
6: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
7: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí. Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
8: Ale pánové...
7: Když si pan Fogg myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná. Dobrá, vykonám ji.
6: Kdy?
7: I hned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
6: Ujednáno.
8: Rozmyslete si to ještě, pane Foggu.
7: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
6: Ano.
9: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
6: Ano. Ano.
9: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
6: Ano.
9: A nyní, protože mám ještě dost času, navrhuji...
6: Co?
9: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, ba dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliva.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jen jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dostavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40 letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunský.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: Vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi.
5: Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: Na slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: A co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: To záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Passepartouté.
3: Prosím, pane.
1: Kolikátá fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
3: A
1: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Passepartout.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všem.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
6: Na kolena! Padněte na kolena!
1: A to je přece Passepartout!
6: Udeřte čelem o zem!
4: Dáv ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Passepartout, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle, rychle...

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším, zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete shromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlupec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
6: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musím jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysokoprevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čert, aby tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: A rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimirem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
8: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
8: Jděte. Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
9: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
10: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
10: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
10: Těší mě Blount. Stop.
11: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
10: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
11: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
11: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
6: Zauralí.
11: Upadl nedaleko městečka Kolivanů do rukou lupě lupičů.
7: Jak to víte u čerta?
11: Díval jsem se z okna, příteli.
7: Oh, na mou věru. Blíží se sem skupina jezdců. Vypadají velmi, velmi nevlídně. A v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
11: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
6: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
7: Proč to?
6: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
12: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
7: Pane poručíku!
12: Jsem kapitánem.
7: Ne.
0: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
7: Oh.
0: Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit. Nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
13: A když vás prozradím?
0: Ogarev mě nechá popravit.
13: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
11: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
0: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
7: Co pak by s námi mohl udělat? A proč?
0: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
13: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
7: Ano.
13: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
7: Ano.
13: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
11: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
14: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
2: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábory vy? Nebo
1: na všechno. Na
0: kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Sama si pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sobě napoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky tét voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavali, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takový stop pod sadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková vyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama a přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč, třeba. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Novém Jičíně jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nového Jičína, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Novém Jičíně hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nový Jičín, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kole jsme vyráželi do vzdálenější míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodlužovat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě dětí v Novém Jičíně fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hurku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Mm-hmm. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty, protože těch klišťáků je strašně moc.
0: Vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda to já jsem neuměl moc plavat,
0: no.
1: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech.
0: Takže Oline, tak. Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jarunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače a Roberta z Olomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně?
0: Ano. A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško.
2: Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet, dobře? Pokračujte.
1: Ano. No, a tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sám odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni, paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem se chaty, jo, no a dával jich sem kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala.

0: Hľadala deti.
1: Ja som nejezdila. Jo, pretože sme mieli zemědělství, musela som doma dělat v prázdninách, žádné loudaní, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, setičce, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť, a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, a tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem, jo, ty vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucím. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, sama už mě dala ravnoučka, takže
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře. Zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám u nich zpíval Michal Tučný, abych to žil.
3: Kapsy má

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povinka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco úmyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Zátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: na
1: noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem, tam, jak se říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jakože špatný, jakože něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem. No.
0: Takže byl jste často na... jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jako, že by uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky, nebo stanové
1: takový
0: tábory?
1: Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes povídáme. Děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak bylo slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastníkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou,
1: určitě.
0: Michale.
1: Je to krásně a pozdravu všichni posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevím spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, na takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnili dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty Sonder, sem do Chlumu Třeboně, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takovej poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři, a do městečka nebo takový osady Koserov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval takový tady přes Třeboň, jezdila tehda mezinárodní rychlík Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých, a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vyjít a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak, a našich zaměstnanců, a bylo to takový pěkný. Akorát, co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech už jsem se vracel teda tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat k řezníkovi, který měl taky jako soukromý řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, jsem si vždycky chodil nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělýma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to asi to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste to měl teda celé to stravování na starosti. Pomáhali, takže
1: oni mi je dávali vždycky dvě děcka, se šli do kuchyně jako takovou službu. Oškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takovou jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách. V jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedli v té nafukovací hale, jinak jedli venku. nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili nějakých pionýrských krojí, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všelijaký hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Rostoku a tam do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, teďka to je Rostok a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měli časy s těma dětma chodit hrát, já jsem se s těma prostě zkamarádil a jsem se tam prostě jsem tam při té práci. Musel jsem samozřejmě brzo vstát, protože jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no ale mě ta kuchařina vždycky bavila a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní.
1: Českou kuchyni, kterou měli rádi, já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, co jim budu vařit a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost ale tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že si dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naši vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře chlumou třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak to dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali ty čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. Jo. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak. Dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já připomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. Ahoj, rádio.
0: Budeme rádi.
1: Bude.
0: Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula rádio, můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak, já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já, tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty pocary, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici a my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete, přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijeďte pro mě. A to už jste říkali, to je hrozný náš ateista.
0: To už je, ano.
1: Pána
0: už je
1: Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že?
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajel, že by si zvykl, no, a opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost. Jo? Měli třeba přišli tři děti a tak se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama. tomu vám se to tam tak zalíbilo, ale zvlášť se mu zalíbili ty prostě vojenský tu všade oddělili různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec to bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Nádhera.
1: No, tak to je nádhera. Tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne,
0: teda
1: ne, já ne. To vůbec ale... nešlo. To za mě ještě, jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivku, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás to mít. Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš takový, ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: Paní Eliška Zvešková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte. Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povolený, tak jsme za něj jeli. A já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno a nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: to se stává.
1: Možná, že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé místo, to se mi tam líbilo.
0: To je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč nikdo je nečekal. Oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, bych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn. A oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka to takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když ten pak zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
1: Jednou jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině v dolině a byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: No, takže jsme se v klidně vrátili v noci na zpátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do 9. pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo ne jak dlouho?
1: No, 14 dní, jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala? Teda. Tak, to jsou odvážní rodiče, ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí, takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem, že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano,
0: naslyšenou.
1: A mám vždycky štěstí, když bych tu volala, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi slyšíme. Doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
1: Děkuji, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte Zlínské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou a ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově a tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat. Jak se tam má, a tak jeli jsme na motorce. No, tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila, pak jsme odjeli s nepořízenou domů, že jsme ho neviděli, ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak jsme vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo, jezdili každý rok, protože co s nima? V práci vás udělali, nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No a já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a daná dcerka se mi nedala. Říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni. Co si myslíte, že měli děti nejméně rádi? Co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni. To jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře, no. Aha. A nejradši měli bojové

0: ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vracel se velice spokojeně.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni nikdy brečeli, já jsem brečela. Když se mě vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty tři neděle, no.
0: Rozumím, Janí, tak děkujeme, že jste teď.
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi, mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci, vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně míru a klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatých hor a tam to bylo jako zajímavé. No byla ta legrace obrovská. No tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, ale to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, takhle se šlo z tábora, ale jsem byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak mít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na buku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytara hrála, bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o živo pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí, měl pro sebe prostěradlo a dělal jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně. Jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat on, jo, on křičel bolestí, myslím, že byli s klukama kousek, on křičel bolestí, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola kříči a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jenže jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za nima kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán po válce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně. Holky byly pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tu hru, už nebo ten vedoucí nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně. On byl by zčení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho tak zraněný. A on říkal, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, a to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízeno, no, tak Jak to bylo, jen krátce, no.
0: Vlastníku,
1: Pohyn se dělal, tak...
0: Byl jste se
1: No.
0: pak někdy podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vedl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. No. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory. Jo. A jestli, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam. Jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí. Jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kolem, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě na povad bylo něco, povad se něco dělo, a to neexistovalo, že se sedělo a čekalo na něco, to je. Povad by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě. Takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to, jako na ty tábory jezdili, jo. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu, a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdek kalorický a měli málo lídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne. No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo. Tak
0: ano.
1: Syn se rozčil, táto, my jsme tak hladověli, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty
0: chápu,
1: tábory vzpomíná
0: perfektně.
1: Spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako...
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám,
1: jo,
0: že vás
1: děkuju.
0: Potěší.
1: Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se uzdravili všichni. Jo? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí.
0: Let?
1: 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, jestli 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavný spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej a jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni vysoce postavení svazáci a komanči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali a ty zážitky u těch táboráků, jaký večer, kolikrát ty oči zářily, taková ta jejich divokost a taková nespoutanost a taková, no bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a takže jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. A oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat. A nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak
1: No, tak
0: to
1: mě...
0: samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít
1: Mně
0: s
1: je
0: náma
1: 85
0: vysílat.
1: roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do
1: No,
0: 70. Paní
1: do
0: Marie,
1: 70.
0: a kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 let i učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace a já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže jsem je i je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Že jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme milou návštěvu z Ostravy, teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla, o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout. A prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem tam sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo. Nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mě se právě, jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčička rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak stalo. Právě teď nad čím uvažuji, jestli to není ten stejný klučina, který
0: mě rozbil. Že by to on vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď jsem, jako, já jsem na tím uvažovala celou dobu teďka. Já si říkám, mě se tam jako nelibo. Potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu. Ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku při těle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte, co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla, jakože jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenomže já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer, jakože jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné. Právě jsem uvažovala tím, jestli to není ten, jak to říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to, já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli se to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: chodit. Tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako, mě, jako by udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
1: přesně to tak, bylo fajn. Přesně tak, přesně tak.
0: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuji.
1: No, a teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by aj jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
1: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dej mi ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám, že mile.
1: Jsem se. Uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov a byli jsme ve Skrých. Je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblíct pionýrský úbor a vstyčit vlajku a vzdát jí čest. A potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To byl jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roků. Takže ty nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský. A přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené a on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šlo, ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být já nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna. Ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
0: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
1: ano,
0: takže na čase se rozloučím.
1: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: nebyla.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti. To všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na Dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v Žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a fr. Celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů, a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mohouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansálská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracejí stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp.
0: Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Egier, teď jsou v Paradu. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehnatý mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom ježí psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou 2 pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká v jedro až po okraj plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
1: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu, zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byli oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka, a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
2: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že přece v zapčinění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka. Nebo opět zní žaloba: Bylo to za krásného

0: červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
1: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrad, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl. Tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
0: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlepovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, tak to ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlí křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železoláme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem, Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení, po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej, ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Z ordinace divotvorného lékaře.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna.
3: Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbudit vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagirické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagirického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecký herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. 2 kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ 75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ 40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ 87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ 75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk, byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
4: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
3: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
4: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin spronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
3: Lidové noviny, 8.9.1933.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jih dobrý 20 minut. K nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut. Takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají ji hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok. Tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá lodě za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a zprostu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že jí sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

jsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je.